0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Kový, plněný povidly. Podle Lenky Hagerové dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuješ Vánoce. Ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává. Ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perníku.
2: Přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžova.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, když.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, to cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju Patriku za příležitost si upíst takovýhle krásnej, a jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická jedenáctka je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonalé.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal i do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: tu pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé, to je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem trošku zaujatý, ale chutná mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tako vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, aby jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás, vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší Zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato. Tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na Zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a Plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi nimi taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krajzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České Kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná, zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali, zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například takže i maso, když tady maso, vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i s vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové

0: karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, které, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lapkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo. Oh,

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů? A jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla Prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova. A ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 kilometrů za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené samozřejmě.

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano?
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen a

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se českých zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu Verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy najednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč, u někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami, než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let?
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý?
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají. U nich ale samozřejmě je někdy obtížné tu informaci od nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus?
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, úplně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím pádem dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo. Klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti odlučněné, je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému vjemu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní vjem toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní vjem pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovouto kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho, aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje. Ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy se na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk se na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle tenhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, Jano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. To začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhletu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohleto funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to zkombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme. V Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu Jani poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Poříční policisté začali v Ústeckém kraji se sezónními kontrolami plavidel. V Liberci je uzavřená Masarykova ulice. Příznivci znovu zapojení Británie k EU vyšli do ulic Londýna. Připomněli si blížící se 10. výročí referenda o Brexitu. Dnes čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 34 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. S příchodem letní sezóny zahajuje poříční policie v Ústeckém kraji kontroly vodních plavidel, rybářů i rekreantů. Při své práci využívá 11 člunů a modernizované zázemí v Brně v Ústí nad Labem. Podle ředitele poříčního krajského oddělení Dušana Kytnera letos dostala od ředitelstvích vodních cest nové plovoucí garáže za 47 milionů korun. V zooparku v Chomutově začala rekonstrukce výběhu zubrů evropských. Vedení města odhaduje celkové náklady na opravy na 7 milionů korun. Zvířata byla podle náměstka primátora Martina Bociana z hnutí Nový Sever dočasně přesunuta do jiného výběhu.
2: V 50 letech stav těch betonových konstrukcí byl ve velmi špatném stavu. Neměníme ten výběh kolem dokola, ale vybrali jsme ty části zdi, které jsou v havarijním stavu. Některé se musí vyndat a dát se před to gabionová stěna.
1: Od soboty je v centru Liberce uzavřená Masarykova ulice. Dopravní podnik tam opravuje tramvajovou trať v úseku mezi Severočeským muzeem a Lesní ulicí. Zaplatí za to 109 milionů korun bez daně. Práce navážou na vloni dokončenou opravu v Rígrově ulici. Potrvají až do 20. prosince. Řidiči budou muset místo objíždět okolními ulicemi. Podle mluvčí magistrátu Jany Kodymové se omezení dotknou i hromadné dopravy. Tisíce lidí si včera v centru Londýna připomněli blížící se 10. výročí referenda o Brexitu. Šlo o příznivce znovu připojení Británie k Evropské unii. 57% obyvatel se domnívá, že vystoupení země z EU byla chyba. Ukazují to data agentury YouGov.
3: Průvod prošel centrem Londýna a skončil na náměstí před britským parlamentem. Lidé přijeli z různých částí Británie, mnozí z Walesu nebo Skotska. Z Edinburghu přicestoval i Dan. Jak mi řekl, věří, že Británie se jednou do Evropské unie vrátí. Nebude to prý zítra a možná ani ne za 10 let, ale bude to. V tuto chvíli ale návrat do 27 nemá v programu žádná z velkých britských politických stran. Například vládní Labouristé se snaží o přibližování k EU. Znovu vstoupení do Unie ale není na stole. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Ráno jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Později večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 31 až 34 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Mimo ní je uzavřená Okrouhlická ulice. Dělníci od vjezdu do města až ke kruhové křižovatce s průtahem 268 pracují na inženýrských sítích. Projedete po objížďce.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, pokud stáváte v neděli s Českým rozhlasem Sever, děláte určitě dobře, to byly zprávy v 5 hodin a Petra Vališová. No a pokud, jak už jsem říkal, vstáváte společně s námi, nemine vás ani kalendárium. Pohled do kalendáře nám řekne, že dneska je 21. června. Tak tedy za malou chvíli zajímavá výročí s Petrem Jungmanem. A pak vyrazíme naproti našim policistům, kteří se pohybují po řekách. Dělali docela zajímavou kontrolu. Rybářům na člunech na Labi chyběly povinné záchranné vesty. I o tom uslyšíte v naší reportáži před 17:30. A teď už písničky, které nestárnou, Jaroslav Uhlíř anebo Ilona Čáková.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Severní vítr, Jaroslav Uhlíř a Český rozhlas Sever. Dobré nedělní ráno, teď je 5 hodin a 12 minut. A také čas na to podívat se do kalendáře. Dneska už je 21. června, vlastně nám oficiálně začíná léto. Tak pojďme do kalendáře.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 21. června svátek má Alois a dneska končí jaro. Nebeský orloj se v 10 hodin a 24 minut přešteluje na léto. Slunce nám bude nejblíž, dotkne se obratníku raka a začne magický čas letního slunovratu. A tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety. V roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. Nemocnice na Bulovce v Praze byla slavnostně otevřena před 95 lety v roce 1931.
3: Běž domů, Ivane.
2: A šel, ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil československé území.
4: Do svídání, ne, s Bohem.
2: Jan a František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5 hodin a 18 minut. K tomu pojďme na počasí, tak aktuální teploty v tuhle chvíli, teplá noc, však tu máme léto, takže většinou okolo 19-20 stupňů Celsia. Předpověď říká něco takového, že ráno můžeme čekat jasno až polojasno, pak bude přibývat oblačnosti a mohou se vyskytnout přeháňky nebo bouřky. K večeru budou srážky ustávat, každopádně teploty pořád vysoko, 31 až 34 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak to byly Eláni, teď je 5 hodin a 22 minut. Hezké ráno. Záchranné vesty jsou povinnou výbavou na vodních plavidlech. To platí ale taky pro rybáře. A ti na to často zapomínají. Alespoň takové jsou poznatky z páteční kontroly poříční policie na řece Labi mezi Brnou a Střekovem poblíž Ústí.
1: Dobrý den. Dobrý den.
2: Tak začneme teda rybářskýma rukodama, rybářský lístek a povolenku k lovu. A kelkou jste požil?
1: Ne.
2: Pořádku, negativní. A poslední věc, nějaký záchranný prostředek, máte nějakou listu nebo nějaký?
1: No nemám.
2: Doplnit. Takže pro dnešek domluvou to s váma řešíme.
3: Poříční policista Milan Matějka pouští malý člun s mužem, který rybaří na Labi poblíž Střekova.
4: Já jsem dlouholetý rybář tady na Labi a i s rybářskou stráží jsem strašně spokojený, protože jako dodržování rybářského řádu je to nejdůležitější, co tady máme.
5: Zaznamenal jste třeba nějaké problémy?
4: Já osobně nemám žádnou zkušenost s nějakým neduhem.
1: Dobré.
2: Už tady máte doklady připravený, jo, tak vás o ně požádám. Povolenku k lovu a rybářský lístek. Koukám, podběrák máte tamhle jako povinnou výbavu, jo. Máte tady ještě metr, aby prošťovat háčku někde.
1: Jasně, tady je metr.
2: Ano, ano, vidím.
1: A tady máme kachnu, hele, špenát.
5: A co nějaký ryby?
1: Ryby neberou, ale vůbec.
3: Tito rybáři tu jsou několik týdnů, občas se setkají s neosvětlenými plavidly.
1: Když jede večer, tak kolikrát není osvětlený, dosvítí se třeba, když odjíždí, že jo, prostě. Když je klid, tak je ticho, je slyšet, ale když pak jede vlak a já nahodím, můžu ho trefit olovem.
3: Lidí, kteří míří k vodě podle policistů, přibývá.
6: Třeba z hlediska těch rybářů je pořád víc a víc, i co na těch lodích, rozšiřuje se to. Je to takový trend.
3: Policistu Milana Matějku ještě doplňuje šéf krajského poříčního oddělení Dušan Gittner.
7: Nárůstá vlastně počet vůdců plavidel. Každým rokem tady potkáváme nová plavidla. Co se týče nějakých vážných přestupků nebo vážných provinění vůči plavebnímu provozu a bezpečnosti plavebního provozu, tak zatím nezaznamenáváme.
3: Podobné kontroly provádí 11členná poříční policie v sezóně denně. Nejen tady na Labi, ale taky třeba na jezerech Most, Milada nebo Barbora. Z Brna Jana Vitásková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tři minuty chybí do půl šesté a to je také čas, kdy na Českém rozhlasu Sever uslyšíte další aktuální zprávy. Petra Vališová vám řekne třeba to, že v Bílině začíná oprava části průtahu městem. Víc uslyšíte ve zprávách už za malou chvíli.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Bílině na Teplicku dnes začíná oprava části průtahu městem. Je součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Podle starosty Karla Matušky z hnutí ANO se Bílinou projede kivadlově na semafory. Návštěvníci galerie FOK v Severočeském muzeu v Liberci můžou vidět fotografie o veslařském sportu. Jubilejní 20. výstava spojuje dva fotografy a současné veslaře. Na snímcích se střídá sportovní nasazení na veslařských trenažerech s emocemi na letních závodech na řekách. V některých evropských zemích, včetně Česka, přibývá nakažených pohlavními chorobami. Podle analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemoci za rok 2024 bylo případů nejvíc za předchozích 10 let. Nejvíc přibývá nakažených syfilidou a kapavkou. Polsko vybaví většinu základních a středních škol takzvanými laboratořemi umělé inteligence. Jsou součástí většího programu na posílení digitální infrastruktury a dovednosti na školách. Za například notebooky, AI softwary a interaktivní displeje zaplatí v přepočtu 11 miliard korun. Vedení hlavního města dnes na pražském Edenu slavnostně zahájí olympiádu dětí a mládeže. Před publikem vystoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Sportovci se utkají ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celé metropoli. Dnes čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 34 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Kvůli stavebním pracím je ve Varnsdorfu uzavřená část náměstí a Národní ulice. Objížďka je značená, počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, tak to byly zprávy o 17:30 a Petra Vališová. Za malou chvilku tu budou babské rady a tím pádem se naučíme, jak správně používat petrželku, ale to myslím, že umíme opravdu v kuchyni všichni. A pak další příběhy měst a obcí z Ústeckého kraje a tentokrát náš díl seriálu společně s Alenou Škraňkovou zavítá do Meziboří. Teď už ale písničky, které nestárnou. Marie Rotrová, Petr Muk.

0: Za 5 minut bude 6:15, posloucháte Český rozhlas Sever a máme tu Babské rady. A tentokrát se naučíme používat petrželku. Ono to nebude těžké, často jí používáním jen na zdobení jídel a je to škoda, protože se dá využívat samozřejmě i jinak.
1: Babské rady.
2: Kadeřavá petržel je bylinka, která by neměla chybět v žádné kuchyni. Mnozí ji vnímáme jako pouhou dekoraci pokrmů, ale je dobré připomenout její benefity pro naše zdraví. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, který přispívá ke správné funkci imunitního systému. Dále je bohatá na vitamín K, který podporuje zdraví kostí a správnou srážlivost krve. Petržel obsahuje také flavonoidy a další antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před působením volných radikálů. Díky svému složení podporuje správné trávení a osvěžuje dech. Můžete si pár lístků vložit do úst a po jídle je žvíkat. V kuchyni má kadeřavá petržel široké využití. Lze ji přidat do polévek, omáček, pomazánek, bylinkových másel, salátů nebo těstovin. Najemno nasekaná petržel zvýrazní chuť a nejvíce cenných látek si zachová při použití za studena nebo při krátké tepelné úpravě. Proto ji do jídla přidávejte vždy až na konec.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Za minutu bude 6:45, vy posloucháte Český rozhlas Sever, pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Je tu další teplá noc a nedivme se, máme tu léto, první letní den a teploty okolo 19 až 20 stupňů. Pokud se podíváme na radar, tak v tuhle chvíli žádné srážky a jinak předpověď mluví o tom, že bude jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a vyskytnou se přehánky nebo bouřky a teploty stále vysoko, 31 až 34.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Mám prostě

0: Tak to byla Eva Farná v 5 hodin a 8 a 40 minut si uděláme procházku, projdeme se opět Ústeckým krajem a s Alenou Škraňkovou tentokrát dorazíme do Meziboří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město v Meziboří na Mostecku vzniklo přeměnou původní vesnice Schönbach. Současný název získala obec Meziboří v roce 1956, i když o počištění názvu se vedly úvahy už od roku 1948. Ve hře byla údajně jména jako Přemyslov, Zápotocké, Hornické Mladé nebo Fučíkov. Status města má Meziboří od roku 1960. První písemná zmínka o obci Schönbach je z roku 1398. To měl Boreš z Riesenburka prodat panství hradu Riesenburg, ke kterému patřila ves, míšeňskému markraběti Vilémovi. Až do konce druhé světové války byli místními obyvateli převážně Němci. Po odsunu proto byla obec skoro kompletně vysídlena. Do Meziboří pak přicházeli lidé z vnitrozemí a ze Slovenska, kteří našli práci v uhelném průmyslu. A přidám ještě tip na výlet. V roce 1998 otevřelo město naučnou Tesařovu stezku. Je dlouhá 12,5 kilometru a cestou potkáte 17 stanovišť s informačními tabulemi a 8 odpočívadel. Začíná v Meziboří u letního stadionu, vede Šumenským a Pekelským údolím a končí zase v Meziboří. Tak ať se vám hezky šlape a šťastnou cestu.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever. Medicine Man.

Tak to byl Michal Tučný a za 8 minut už tu bude 6. hodina. Posloucháte Český rozhlas Sever a děláte dobře, pokud chcete vědět další informace ze severu Čech, které tu budou za chvíli s Petrou Vališovou. A co se dozvíte, třeba to, že od července budou v Mostě a Litvínově jezdit nové tramvaje. Víc už za chvíli.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se Štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Od července budou v Mostě a Litvínově jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Nadace Ivana Dejmala chce letos na Liberecku vysázet 65 tisíc sazenic stromků. Fungování českého sportu má řešit komplexní zákon o sportu. Počítá s úpravou financování i vymezením pracovních vztahů sportovců. Dnes čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 34 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. V Mostě a Litvínově budou od začátku července jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Spolu s nimi začne fungovat také nový odbavovací a informační systém pro cestující. Jeho součástí budou obrazovky zobrazující trasu nebo příští zastávky. Ředitel dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský uvedl, že nové tramvaje vyšly na necelých 300 milionů a většinu nákladů pokryla státní dotace. Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody chce letos na Liberecku vysadit 65 tisíc sazenic buků, dubů a jedlí. Jde zatím o největší počet v historii nadace. Sazenice mají zlepšit druhovou i věkovou skladbu lesů v podhůří Jizerských hor i přímo v chráněné krajinné oblasti. Díky podpoře veřejnosti se za posledních 12 let podařilo nadaci v regionu vysadit 483 tisíc stromků. Na výstavbu letošních schání ještě 2,5 milionu korun, říká její ředitel Ondřej Petrovský.
4: Hodně stojí samotný sazeničky, taky práce s tou výsadbou, pak samozřejmě ochrana před okusem zvěří, oplocenky, nátěry a podobně. Na jaře jsme udělali jenom takový pilotní projekt na Rychnovsku, kde se jich vysadilo 1000, ale hlavní díl práce půjde na podzim, budou to dělat opravdu dělníci, protože to už jsou tisíce a tisíce stromků. To už se nedá zvládnout jen tak dobrovolnicky.
3: Kampaň s názvem Buď připraven naslouchat motivuje táborové vedoucí, aby se nebáli dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Právě na letních táborech se totiž děti často svěřují s osobními problémy. Za kampaní stojí organizace Nevypust duši, junák a písničkář Pavel Čadek. Pro vedoucí připravili například karty s doporučeními provedení podpůrného rozhovoru. Pokračuje skautka Barbora Trojak.
5: Ve skautu obecně považujeme za důležité pomáhat druhým a umět podpořit někoho, když není v pohodě nebo prochází těžkou situací. Ze skautské krizové linky pro vedoucí můžeme soudit, že mezi velmi časté potíže dětí a mladých lidí patří třeba vztahové problémy, potíže v rodině, sebepoškozování, úzkosti nebo například poruchy příjmu potravy.
0: Sport.
3: Vztahy profesionálních sportovců a jejich klubů by měl upravit vznikající zákon o sportu. Připravují ho poslanci opozice i koalice. Vůbec poprvé by taky definovali, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. V tom případě by zákon taky upravil jejich pracovně právní vztahy.
0: Počasí.
3: Ráno jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na dálnici D8 je v Koštově ve směru na Ústí kvůli pracem na silnici uzavřený pravý jízdní pruh v délce zhruba 200 metrů. Omezení potrvají do dnešních 8 hodin ráno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pěkné ráno, tak to byly zprávy v 6 od Petry Vališové. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a děláte dobře i při neděli. Už za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech a tentokrát zavítáme do Mostu, kde měli policisté napilno s odsouzeným mužem, který utekl z pracoviště. A pak tu budeme mít jednu zajímavou informaci od myslivců. 250 000 divokých prasat ročně testují laboratoře veterinární správy. O tom uslyšíte před 6:30. A teď písničky, které nestárnou, Hana Zagorová nebo Lešek Semelka.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: krimi historky.
1: Mostečtí policisté měli na pilno s odsouzeným mužem, který utekl z pracoviště, kde vykonával schválené práce mimo věznici. Po oznámení útěku začalo rozsáhlé pátrání, do kterého se zapojili policejní hlídky i drony hasičů. Jenže uprchlík daleko nedoběhl. Policisté si ho všimli na mosteckém vlakovém nádraží a vyzvali ho, aby zůstal stát. Muž se místo toho rozběhl přes koleje směrem k dalším nástupištím, ale jeho útěk skončil dřív, než si nejspíš představoval. Při běhu zakopl a spadl přímo do kolejiště, kde ho policisté zadrželi. Zpátky do věznice se tak vrátil velmi rychle a navíc asi vysloužil další trestní stíhání za maření výkonu úředního rozhodnutí.
0: Krimi historky.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, máme před sebou první letní den, ano, dneska už je neděle, 21. června. Aktuální teploty tomu odpovídají, někde narazíte i na tropická místa, kde je přes 20 stupňů už teď, tedy ve čtvrt na 7 ráno. Na radaru žádné srážky a předpověď mluví o tom, že bude jasno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti, můžou se objevit i silné bouřky a teploty 31 až 34 stupně.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho

0: Činasky na Českém rozhlasu Sever. Za 10 minut už bude 6:30 a pokud stáváte s námi, nemine vás ani informace o divokých prasatech. Vedle flinty a klobouku bude zřejmě i taková mobilní aplikace od podzimu v celku nezbytnou součástí výbavy myslivců na honech. Odborníci z Akademie věd ve spolupráci se Státní veterinární správou připravují elektronickou databázi odlovené zvěře. A jako první se zaměří právě na divoká prasata, která se povinně testují na parazitického svalovce. Ten může v případě nedostatečně upraveného masa způsobit člověku vážné zdravotní komplikace.
1: V současné době veškerá ulovená prasata divoká jsou negativní, ale ten rozsah vyšetřování je velký, protože uloví kolem 250 tisíc prasat divokých ročně.
2: Říká ústřední ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád, že tato škodná zvěř je zároveň vyhledávanou lahůdkou.
3: Nejlepší je normálně s knedlíkem a se zelím.
4: No, uděláme to na šípkové omáčce.
5: Se zelím!
2: Ale tak jednoduché jako ve filmu Slavnosti sněženek to není. Myslivec nejprve musí do jedné ze tří našich veterinárních laboratoří poslat vzorek z každého kusu odstřeleného kance.
1: Má povinnost odebrat vzorky na trichinelózu, parazitární onemocnění, které je přenosné na člověka, a musí k tomu vyplnit objednávku.
2: Kdy, kde a co ulovil, přičemž zatím má žádanka papírovou podobu.
1: Zjišťujeme, že někdo použije dvakrát stejné číslo plomby, nebo tu lokalitu tam nedopíše.
2: A to by měla odstranit nová funkce pro mobilní aplikace. Ty má už teď zhruba třetina z téměř 90 tisíc českých myslivců. A jednu z nich teď otevírá i Luděk Broš z Etnologického ústavu Akademie věd.
6: Tady vidíme prostor honitby, ohraničený oranžovou linií. Vidíme, že se nám tady pohybuje jeden člověk. Zároveň tady vidíme posed, krmeliště, takzvaná myslivecká zařízení. Infrastruktura, kterou v běžné mapě ne vždycky zaznamenáváme.
2: A právě v hlavě tohoto sociálního vědce se zrodil nápad přidat do aplikací také informace o vzorcích pro povinné veterinární testování.
6: Tenhle ten přístup by se stal zdrojem nových dat pro výzkum zvířecích nemocí a i roli lidí v jejich šíření.
2: Informace o vzorku z uloveného divočáka by se tak od podzimu měly předávat elektronicky.
1: V červnu se nastaví předávání těch dat a do září by měl být odzkoušený už s tou naší novou aplikací.
2: Když se osvědčí u povinného testování divokých prasat, rozšíří se i na odlov dalších volně žijících zvířat. Eva Kézrová, Český rozhlas.

Za 3 minuty to bude 6:30, vy uslyšíte další zprávy od Petry Vališové, dozvíte se třeba to, že v Liberci dneska vystaví sklářské výrobky nejlepších mladých výtvarníků z každého kraje. Víc tedy ve zprávách, přesně o 6:30.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Poříční policie začala s novou sezónou s kontrolami rekreačních plavidel a jejich vůdců. Dohlíží také na bezpečí ostatních návštěvníků. V Ústeckém kraji třeba na velká jezera, jako je Milada na Ústecku, Barbora na Teplicku nebo Most a Matilda v Mostě. Galerie Severočeského muzea v Liberci dnes vystaví sklářské výrobky nejlepších mladých výtvarníků z každého kraje. 14 žáků základních uměleckých škol od čtvrtka v Kamenickém Šenově na Českolipsku tvořilo v tamních hutích díla podle svých návrhů. Dnes uplyne 77 let od justiční vraždy legionáře a válečného hrdiny generále Heliodora Píky. V první světové válce bojoval na Haličské a Alsaské frontě. Ve druhé světové válce pak byl vojenským vyslancem v Bukurešti a Mostě. Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Profesionální sportovci by měli mít jasně stanovené pravidla pro danění svých příjmů. Je to součástí vznikajícího zákona o sportu. Ten by měl upravit i jejich pracovně právní vztahy s klubem. Dnes čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Českolipsku na silnici číslo 38 nedaleko Bezdězu havarovalo osobní auto a v Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy od Petry Vališové jste slyšeli, pěkné nedělní ráno. Za chvilku si dáme další z českých nej a podíváme se tentokrát do Zákup, kde se ženil následník habsburského trůnu. Pak zkusíme lesní terapii, to před 7 hodinou a nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, třeba od Pavla Nováka nebo právě teď od Leony Machálkové.

0: Pavel Novák, 6 hodin a 40 minut za 5 minut, 6:45, tak pěkné nedělní ráno a my se můžeme podívat na další z českých nej. Ze severu Čech, jedna z nejzvláštnějších svateb v Habsburské monarchii se odehrála v roce 1900. Bylo to na zámku v Zákupech na Českolipsku a víc už víry na ta Filipy.
1: Před 120 lety se v Zákupech totiž oženil následník habsburského trůnu arcivévoda František Ferdinand d'Este. Z normálních okolností by se tento velmi důležitý moment v jeho životě odehrával ve Vídni a před zraky panovnických rodin z mnoha zemí Evropy. Ovšem František Ferdinand si za svou manželku vybral hrabenku Žofii Chodkovou, kterou císař František Josef I. a celá habsburská dynastie neuznávali. V té době totiž podle tradice museli členové habsburské dynastie uzavírat manželství pouze s příslušníky panovnických rodin, kam hrabenka Žofie nepatřila. Císař nakonec ke sňatku svolil. Ovšem František Ferdinand musel podepsat dokument, v němž se za své budoucí potomky vzdal jakýkoliv nároků na trůn. I proto měla být svatba co možná nejméně na očích a proběhla v zámecké kapli v Zákupech 1. července roku 1900. Členové habsburské dynastie, včetně císaře a Ferdinandových sourozenců, ji zcela ignorovali a ani mnoho významných hostů se na obřad nedostavilo. I přes tyto rozpory bylo manželství Žofie a Ferdinanda harmonické a na šlechtické poměry velmi šťastné. Vše zhatil až atentát v Sarajevu v roce 1914, který následník trůnu František Ferdinand d'Este a jeho choť nepřežili.

0: Hodiny ukazují 6:45 a to je taky čas na to, abychom si popovídali o počasí. Na telefonu je právě teď Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme na předpověď, nebo spíš tedy vlastně na aktuální situaci. Předpokládám, máme tu první letní den, teploty tomu asi odpovídají.
1: Teploty tomu odpovídají, protože teď ráno je opět velmi teplé, máme mezi 21 až 18 nebo 17 stupni Celsia, takže velmi teplo, a to i na horách. K tomu máme málo oblačnosti, převažuje nám jasno nebo skoro jasno. No a ten první letní den bude i přes den velmi teplý, maxima budou mezi 31 až 34 stupni Celsia, takže opět bude teplo a dusno, podobně jako včera. No a podobně jako včera i během dne bude té oblačnosti přibývat a můžou se vyskytnout odpoledne a večer místy přehánky nebo i bouřky, které můžou být i silnějšího charakteru doprovázené zejména s vyššími úhrny srážek, popřípadě silnějším větrem.
0: Tak uvidíme, jak to bude. Každopádně ty teploty jsou vysoké, bouřky k tomu samozřejmě v létě patří. Můžeme si udělat ještě nějaký výhled na další dny?
1: Na další dny to vypadá relativně podobně, co je možná pro některé příjemnější, tak v uvozovkách nás totiž čeká mírné, velmi slabé ochlazení, kdy zítra a pozítří ty teploty budou opět v uvozovkách mezi 28 až 31, 32 stupni Celsia. Takže byť slabě, tak přece jenom ty maximální denní teploty poklesnou. No a jinak nás i nadále očekává, nebo očekáváme nadále slunečné počasí s tím, že to počasí bude mít takový ten typický chod, to znamená ráno dopoledne bez oblačnosti, odpoledne takovéto oblačno, kupovitou oblačností, přičemž jak zítra, tak i pozítří přes den nejsou vyloučené přehánky, ale ta pravděpodobnost postupně bude klesat, takže dá se říct, že nadále bude slunečno a ty teploty mírně poklesnou.
0: Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Já děkuju za předpověď a přeju hezký den. Naslyšenou.
1: Pěknou neděli. Naslyšenou.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpívali brontosauři a teď něco málo o zdraví. Vám všem pěkné ráno. Zkusíme si takzvanou lesní terapii. S Evou Bucharovou vyrazíme z uspěchaného světa posílit organismus do lesa.
1: Na minutu o zdraví.
2: Můžete začít už způsobem, jakým do lesa vyrážíte. V tradičním pojetí výletu si totiž obvykle vytyčíte trasu z místa A do místa B a více nebo méně výkonovým způsobem pak tento kus prostoru urazíte. Čeština je opravdu výstižná. Po cestě ani nevnímáte, kde vlastně jste. V horším případě pobyt v lese strávíte zíráním do mobilu. Naplánujte si pobyt v lese trochu jinak. Cílem není dostat se na určité místo, ale zkrátka jen být v lese. Bez záměru, bez očekávání, ale za to otevření všemu, co přijde. Jednou z vlastností lesa jako terapeuta je totiž to, že má vždycky pro každého právě tu medicínu, kterou v danou chvíli potřebuje. Důležité je spojit se s lesem všemi smysly. Skrz zrak, sluch, hmat, čich a třeba i chuť. Stromy vylučují těkavé látky k vlastní ochraně před škůdci. Tyto látky posilují také lidský imunitní systém. Vysoký obsah kyslíků a záporných jontů v lese zlepšuje okysličení organismu, usnadňuje dýchání a dodává energii. Vůně jehličí a dřevin přirozeně snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu. Vdechování čistého lesního vzduchu můžete doplnit chozením na boso po trávě a jehličí i objímáním stromů. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever na minutu o zdraví. Dobré ráno s Petrem Beranem.

Za 5 minut už tu bude 7. hodina, vy posloucháte Český rozhlas Sever a s ním samozřejmě také další zprávy, které tu budou přesně v 7. Dozvíte se třeba to, že v Duchcově připomínají v nové expozici muzea zajímavé výrobky. Víc informací v 7.

0: V neděli 21. června vás zveme do zahrady Českého rozhlasu Sever na tradiční promenádní koncert pod širým nebem. Od 15 hodin vystoupí hudebníci divadla města Ústí nad Labem a nabídnou příjemné odpoledne plné známých melodií. Vstup je zdarma a vítáni jsou všichni bez rozdílu věku. Přijďte si užít pohodovou atmosféru do zahrady Českého rozhlasu Sever v ulici Na schodech v Ústí nad Labem. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Počet nakažených pohlavními chorobami v Česku roste. U žen můžou způsobit neplodnost. V Duchcově připomínají v nové expozici muzea výrobky bývalé porcelánové manufaktury. Jablonec nad Nisou připravuje budovy na umístění fotovoltaických elektráren. Dnes čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 34 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Počet lidí, kteří se nakazí pohlavními chorobami v Česku podle Státního zdravotního ústavu roste. Častěji onemocní muži než ženy. U žen jsou ale kvůli anatomii důsledky vážnější a pozdě léčená pohlavní choroba může způsobit neplodnost. Pokračuje gynekolog Tomáš Fajt.
3: Velmi málo kdy vidíme, že by u mužů s nějaké pohlavně přenosné infekce došlo tedy k destrukci možnosti reprodukce. Zatímco ty pánevní záněty dokážou ty vejcovody zdestruovat, takže jsou pak vlastně nefunkční.
2: Městské muzeum v Duchcově na Teplicku otevřelo expozici výrobků tamní porcelánky. Továrna, kterou proslavily porcelánové sošky, ukončila před několika lety výrobu. Podle muzejního historika Jiřího Bureše v Duchcově teď nabízejí průřez její 170-letou historií. Jablonec nad Nisou začal opravovat střechy základních a mateřských škol a městské haly. Jde o přípravy na výstavbu fotovoltaických elektráren. Informoval o tom zastupitel a manažer energetických projektů Jablonecké energetické Jaroslav Šída z Pirátů. Opravy potrvají celé léto a mají zajistit bezproblémový provoz elektráren. Ty mají být na střechách přibližně 25 let. Opravit je potřeba 20 střech. To je třetina míst, kde město s fotovoltaikou počítá. Viceprezident Spojených států J.D. Vance odcestoval do Švýcarska, kam už přijali hlavní íránský vyjednavač Kálibáv a ministr zahraničí Arakčí. Na původní páteční termín íránská delegace nedorazila kvůli izraelským útokům na Libanon. Tvrzení Teheránu, že v sobotu opět zablokoval Hormuzský průliv, Washington odmítl. Průliv je prý stále průjezdný.
4: Vance novinářům před nástupem do letadla řekl, že hlavními tématy jednání budou podle něj příměří v Libanonu a otázka výroby jaderných zbraní. Mluvčí amerického centrálního velitelství popřel prohlášení Íránu, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. Provoz podle něj nadále pokračuje. Sledovací data BBC potvrdili, že průlivem během soboty proplulo i několik tankerů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Ráno jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Později večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 31 až 34 stupni, na horách až 30 stupňů Celsia. Stále je v platnosti výstraha s nízkým stupněm nebezpečí před vysokými teplotami. Odpoledne také začne platit výstraha před bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Dejte pozor na Litoměřicku, na silnici číslo 260 nedaleko Lovečkovic leží na vozovce mrtvá zvěř. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To byly zprávy v 7 od Petry Vališové, tak tedy pěkné nedělní ráno. A když už jsme u toho data, tak dneska máme první letní den a za chvilku si ho projdeme společně v kalendáriu. Pak budeme sportovat. Stella Blažková vyhrála mezinárodní velkou cenu Ústí nad Labem v boxu. I o tom budeme mluvit před 7:30. Ale teď už písničky, které nestárnou, Lenka Filipová nebo Petr Kotwald.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zamilovaná Lenka Filipová v 7 hodin a 11 minut a také pohled do kalendáře. Dneska máme první letní den, ano, 21. června a slovo má Petr Jungmann. Kalendáriu.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 21. června svátek má Alois. A dneska končí jaro. Nebeský orloj se v 10 hodin a 24 minut přešteluje na léto. Slunce nám bude nejblíž, dotkne se obratníku raka a začne magický čas letního slunovratu. A tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. Nemocnice na Bulovce v Praze byla slavnostně otevřena před 95 lety v roce 1931.
3: Běž domů, Ivane.
2: A šel, ale trvalo to 23 let až do

0: František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut, jaké máme počasí, no tak je tu první letní den, ale jinak teda léto zažíváme opravdu už nějaký ten den mnohem předtím, máme za sebou tropickou noc a teploty rychle stoupají, takže leckde už teď ráno 23 stupňů Celsia. Žádné srážky, ale odpoledne bude oblačnosti přibývat, můžou se vyskytnout přehánky nebo i silnější bouřky, nejvyšší denní teploty 31 až 34 stupně.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin a 21 minut, vám všem pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Teď se budeme věnovat sportu, konkrétně boxu. 5 českých reprezentantů usilovalo ve finálových zápasech o triumf na mezinárodní velké ceně boxu v Ústí nad Labem, ale vyhrála jenom Stella Blažková ve váhové kategorii do 80 kg. Poslední den turné už odpočívali kluk a holka z reklamního plakátu, který zval fanoušky na prestižní akci. Kevin Sokesa a Viktorie Jílková se totiž do finálového programu neprobojovali.
1: Kelvin Sokesa nejprve porazil ve čtvrtfinále Maďara Enekese, kterému oplatil letošní porážku, pak ale v semifinále nestačil na Velšana Holly Sotomiho. Přesto byl rád, že mohl na domácím turnaji startovat.
2: Protože člověk lídá po celém světě a boxuje, ale vlastně ty nejbližší ho nevidějí, ty fanoušci ho nevidějí a podporují na dálku, ale vždycky je to lepší, když to přímo.
1: Kelvin Sokesa, jehož otec pochází z Angoly, aktuálně patří mezi nejlepší české amatérské boxery. Letos se zúčastnil už několika mezinárodních turnajů. Přiznává, s čím má ale největší problém.
2: Vypnout, protože pořád člověk myslí nad tím boxem, pořád v vozovkách pracuje. Ať už má volno, tak kouká na box, ať už je doma, tak si říká, že by měl makat. Srovnává se s těma nejlepšíma, tam ještě nejsem, ještě před mnou velká cesta. Takže pořád na tohle myslím, nedá mi to spát. Turné, sparingy a tak různě. Je to náročný mentálně, nejenom fyzicky. Člověk tam musí hledat ten balans mezi osobním životem, kariérou a hlavně uvolněním, regenerací, takže to pořád hledám balans.
1: Velmi sledovaná byla v Ústí také talentovaná loňská mistryně Evropy do 19 let Viktorie Jílková. Ta první zápas vyhrála, přes čtvrtfinále ale neprošla.
3: Bylo to super, vlastně odboxovala jsem dvě kvalitní utkání. První s Australankou, která je vlastně 13. na světě v žebříčku, a porazila jsem jí, takže určitě cenej skalp. A jsem boxovala s Maďarkou, která byla pátá na olympiádě teď v Paříži, takže určitě zkušenosti byly na její straně, ale myslím si, že se mi to nedala zadarmo, že to byl pěkný zápas a bylo to i vyrovnaný, bych řekla docela.
1: Potěšilo Jílkovou, která si zvyká na zápasy mezi dospělými boxerkami.
3: Jo, určitě to jako hrozně znát. Jako byla to docela facka, jako ty první zápasy. Jsou prostě silnější, že ještě nejsem úplně dozrála v 19 letech čerstvě. A určitě ty zkušenosti, no, mají víc zkušenosti a jsou takový, že když vidí, že se na tom technicky líp, tak mě odchytaj tou sílou a já pak co s tím jako zmůžu.
1: Řekla česká boxerka Viktorie Jílková. Z Ústí nad Labem David Kalvás, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3 minuty už bude 7:30, pokud posloucháte Český rozhlas Sever, neuniknou vám novinky od nás z Ústeckého kraje. A pro řidiče trošku smutná zpráva, v Bílině dneska začíná oprava části průtahu městem. Počkejte si na bližší informace od Petry Vališové v 7:30.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Bílině na Teplicku dnes začíná oprava části průtahu městem, který je součástí frekventované silnice 1/13. Řidiči musí počítat s dopravními komplikacemi i zdržením. Více se dozvíte ve zprávách v 8 hodin. Fotografie o veslařském sportu můžou vidět návštěvníci galerie FOK v Severočeském muzeu v Liberci. Jubilejní 20. výstava spojuje dva fotografy a současně veslaře. Na snímcích se střídá sportovní nasazení na veslařských trenažerech s emocemi na letních závodech. Ministři zahraničí 4 zemí Egypta, Turecka, Pakistánu a Saudské Arábie budou jednat v Káhiře o aktuální situaci na Blízkém východě. Podle arabského zpravodajského serveru Ash-Sharq al-Afsad se schůzka zaměří na posílení spolupráce, pokračující konflikt v Gaze nebo na americko-íránské vztahy. Týdenní hudební oslavy nových svatovítovských varhan dnes završí speciální gala koncert. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě vystoupí Český národní symfonický orchestr s dirigentem Janem Kučerou a solisté. Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny České republiky ze druhé pozice. Kategorie Moto 2 začne ve 12 hodin a 15 minut. Dnes čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 34 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Pohraniční obci Kalek na Chomutovsku je kvůli opravě propustku uzavřená silnice k hraničnímu přechodu na Rýbenau.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy a Petra Vališová, bylo 7:30 a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Hezkou neděli. Už za chvilku se naučíme pěstovat dýně. Jak dosáhnout takové bohaté úrody, to si necháme rádi poradit. A pak do poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna jako nepřátelské prostředí. Některé poslankyně se svěřily, že jsou přímo tam terčem útoku. Víc si o tom povíme před 8 hodinou, ale teď už písničky, které nestárnou, Marika Gombitová nebo Marek Lambora.

0: Dokud ještě není takové vedro, vyrazíme na zahrádku. Zkusíme se s dalšími zahrádkáři podělit o podmínky, ve kterých můžete vyspěstovat co největší a nejvtipnější dýně. Vláha, prostor a živiny, to jsou prý základní podmínky, říká Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahrádkáři, s příchodem léta začínají dýně narůstat a vytvářet dlouhé výhony. Právě v tomto období se rozhoduje o tom, jak bohatá bude podzimní úroda. Dýně patří mezi rostliny, které potřebují dostatek prostoru. Vyplatí se proto průběžně kontrolovat směr růstu výhonů a podle potřeby je usměrnit tam, kde nebudou překážet ostatním rostlinám. Základem úspěchu bývá dostatek vláhy. Dýně mají velké listy a za teplého počasí spotřebují hodně vody. Lepší je vydatná zálivka ke kořenům než časté kropení listů. Dýně jsou také poměrně náročné na živiny. Když je půda před výsadbou obohacena kompostem, rostliny obvykle prospívají dobře. Přihnojit můžeme i během vegetace, obzvlášť když rostliny rostou pomalu nebo mají světlejší listy. V létě se objevují velké žluté květy. Někdy se pěstitelé obávají, že květy opadávají bez nasazení dýní, ale v začátku sezóny je to přirozený jev a není důvod k obavám. Jakmile se plody začnou zvětšovat, můžeme pod ně položit prkénko, slámu nebo jinou podložku. Omezí se tak kontakt se zemí a riziko poškození v místech s vlhčí půdou. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: 8:15, čas na to, abychom si řekli něco o nedělním počasí.
1: Počasí.
0: No a můžeme to shrnout jedním slovem a to je vedro. Ano, i dneska se teploty dostanou přes 30 stupňů Celsia. Už teď ráno leckde dosahují 22 stupňů, jinak ale přes den předpověď mluví o tom, že se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky. Mohou to být opravdu silné srážkové úhrny kolem 40 mm, leckde i kroupy. Tak uvidíme, kde bouřky budou, každopádně další letní den před námi.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy. Běhy moderní medicíny.
2: Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších a v mozku žít? A kde hledat pomoc, když klasická léčba selhává?
3: Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda.
2: S panem docentem Zdeňkem Fíkem o moderních možnostech léčby a cestě ven z labyrintu neustálého zvuku.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: To byly katapulti a my s Českým rozhlasem Sever míříme do Poslanecké sněmovny. Slovní útoky, zesměšňování i odsuzování, i takové chování zažívají poslankyně a poslanci, a to přímo ve sněmovně. Ukazuje to výzkum nevládní organizace Forum 50% s pražskou kanceláří nadace Friedricha Eberta. Od loňského listopadu do letošního března se ho zúčastnilo 41 ze 67 poslankyň. A organizace kvůli tomu navrhuje třeba zřízení nevládního orgánu, který by podobné útoky řešil.
1: Já se ohradím, ale prostě už to nevnímám. A nebo někdy to řeším tak, že jsem drsnější než ten dotyčný. Kolega poslanec mi sáhnul pod tričko a dostal facku.
2: Taková je citace jedné z anonymizovaných odpovědí, které výzkumníci zveřejnili. Podle šéfky organizace Forum 50% Markéty Kosmotlové je v tuto chvíli nejvíc poslankyň v historii, ale kvůli podobným útokům by jich mohlo zase ubývat.
3: Na Slovensku jsme viděli, že i Zuzana Čaputová, jeden z těch důvodů, proč už znova nekandidovala, byly právě výhrušky, které směřovaly nejenom jí, ale i jejím dcerám.
2: Podle závěru výzkumu by pomohlo zřízení nezávislého orgánu. Šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD o konkrétních incidentech nicméně prý neví.
4: Bych chtěl požádat tedy dotčené poslankyně, protože to je samozřejmě vážné obvinění a já bych byl nerad, aby ve sněmovně byly ženy obtěžovány. To je absolutně nepřijatelná záležitost. Tak aby mi to když tak napsali, nebo aby mi to i hned sdělili.
2: Organizace plánuje, že poslance s výsledky výzkumu seznámí. Podle pirátského poslance Ivana Bartoše se ale celkově mění sněmovní prostředí.
5: To, že tady prostě se na ty ženy kouká jako skrz prsty, ano, často ano. Spíš si myslím, že se to hodně mění jako na tom plénu. Adresně i neadresně prostě ty vystoupení jsou jako často vulgární.
2: A objevila se i vyjádření poslanců z obou táborů, kteří se navzájem obvinují, že užívají drogy nebo alkohol. Zákaz být pod vlivem návykových látek by mohl obsahovat novelizovaný jednací řád. Pozměňovací návrh starostů prý Tomio Okamura klidně podpoří.
4: To mě překvapuje ten jejich návrh, když poslanci stanou, tady pravidelně ve sněmovně alkohol konzumují a já jsem je mnohokrát viděl. Za mě, já klidně budu pro.
6: Nechci se pouštět do výčitek, kdo tam kdy kde pil, ale dát najevo, že opravdu nejsme nad lidi a jsou pro nás platná stejná pravidla jako pro všechny.
2: Reaguje Barbora Urbanová. Atmosféra se nezlepšila ani po výzvě prezidenta Petra Pavla, který před poslanci promluvil na začátku března.
7: Vím, že hledat shodu je těžké. Hledat jí v politice je někdy téměř nemožné. Ale pokud na to vy, tedy vás 200 osobností, rezignujete, seberete České republice naději obstát ve velkých výzvách, které před ní stojí a budou stát.
2: Zlepšit tamní prostředí byl cíl i Tomia Okamury, který si dal, když nastupoval do funkce šéfa sněmovny. O to se podle svých slov snaží hlavně komunikací s poslanci. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5 minut už tu bude 8. hodina a to znamená také další zprávy, které uslyšíte od Petry Vališové. Dozvíte se třeba to, že ve Vesci, libereckým sportovním areálu, najdete nové atrakce. Víc tedy ve zprávách, které tady budou přesně v 8 hodin.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Průjezd Bílinou ode dneška komplikuje oprava průtahu. Řidiči by měli jet raději jinudy. Názory na financování nepedagogů se ve větších městech v Ústeckém kraji různí. Liberecký sportovní areál Vesec má nové atrakce. Dnes čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 34 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Dnes začíná v Bílině na Teplicku oprava části průtahu městem. Je součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Bílinou projedou kyvadlově na semafory, ve špičkách pomůžou regulovčíci. Upřesňuje starosta Karel Matuška z Hnutí ANO.
2: Projíždějícím řidičům doporučujeme se Bílině vyhnout úplně, místním řidičům doporučujeme využívat známé objízdné trasy přes Radovesickou výsypku. S přehledem aktuálního provozu pomůže web města, kde jsou uvedeny časy aktuálního zdržení z obou směrů.
1: Ředitelství silnic a dálnic bude průtah v Bílině opravovat od kruhového objezdu u prodejny Lidl až po kruhový objezd u prodejny Albert. Práce mají trvat maximálně do konce června. Názory na financování nepedagogických pracovníků se ve větších městech v Ústeckém kraji různí. Nepedagogický personál platí města a obce ze svých rozpočtů od začátku roku. Po půl roce od zavedení změny mají zástupci měst, které ČTK oslovila, odlišné názory. Například ústecký primátor Petr Nedvědický z Hnutí ANO se domnívá, že jde o závazek města vůči důležité skupině pracovníků, o které je nutné se postarat. Některé radnice přistoupili před zavedením změny k propouštění. V libereckém sportovním areálu Vesec přibyly nové atrakce. U okruhu je už několik týdnů městská knihobudka. Na kopci Špičák vznikl fotopoint, kde se lidé budou moct vyfotit ve speciálním dřevěném rámu v pozadí s ještědem. Prozatím místo není oficiálně přístupné, přesto už ho podle primátorova náměstka Adama Lenerta z Hnutí ANO někteří lidé využili. Na stejném kopci město v blízké době plánuje vybudovat ještě dřevěná lehátka, pokračuje Lenert.
3: Navážeme i odpočinkovou zónou, která tam bude, budou tam trail lehátka, tak aby tam lidé mohli relaxovat. Budou dřevěná, ale na ocelovém rámu a budou napevno, protože samozřejmě Vesecký areál taky bohužel navštěvují vandalové.
1: Britský následník trůnu princ William dnes slaví 44. narozeniny. Nejstarší syn krále Karla III. A jeho první manželky princezny Diany je jedním z nejoblíbenějších členů britské královské rodiny. Pracoval například u britského letectva jako pilot záchranného vrtulníku. Také se dlouhodobě angažuje v oblasti ochrany životního prostředí.
0: Počasí.
1: Ráno jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 31 až 34 stupni. Stále je v platnosti výstraha meteorologů před vysokými teplotami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Lounsku mezi obcemi Bílenec a Bukov na silnici 1/6 je zúžená vozovka a ve Varnsdorfu je uzavřená národní ulice na náměstí Edvarda Beneše.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, krátce po 8 hodině, to byly zprávy od Petry Vališové a na Českém rozhlasu Sever za chvilku otevřeme učebnice a tentokrát se zeptáme, proč nám celý život roste nos. Pak na sever Čech. Mladí výtvarníci si v Kamenickém Šenově mohli o víkendu vyzkoušet práci se sklem, my se tam podíváme v naší reportáži před 8:30. A teď už olympici nebo kabáti.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Skupina Olympik ještě ze 60. let, tak to byla Želva a na Českém rozhlasu Sever. Teď otevřeme učebnice, zeptáme se, co v nich nebylo. Martin Písařík nám odpoví, proč nám celý život roste nos.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut, tak se pojďme podívat na počasí. No, vedro, co si budeme říkat? Máme tu první letní den a už teď ráno teploty leckde už 25-26 stupňů Celsia a budou rychle stoupat, protože má být jasno až polojasno s teplotami 31-34. Postupně se ale na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky, tak s tím raději počítejte. Hezké ráno.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Míříme do Kamenického Šenova na Českolipsku. Sklářská škola tam pozvala z každého kraje nejlepšího mladého výtvarníka. 14 žáků základních uměleckých škol od pátku na dětském sympoziu přetvářelo své návrhy ve skutečné předměty. No a dneska, ve 2 odpoledne, je vystaví v Severočeském muzeu v Liberci.
1: A vy si to musíte i dotvarovat, koukám nějaký.
2: Jo, jo.
1: Takže tady máme na to takové štípačky. On to docela stuha. Že to není úplně, to člověk potřebuje trošku sílu v ruce, že jo?
2: Já to mi dělá mamka.
1: Vy tady na takovou asi MDF desku lepíte tedy nějakou mozaiku.
2: Uh-huh.
1: A co to bude? Já tady vidím, to jsou takové abstraktní tvary. Je to tak?
2: No, to, co teďka lepím, je čáp.
1: Čáp, jo?
2: Čáp.
1: Aha. Jo, takhle, ano, jasně. A práce se sklem, je to poprvé?
2: Poprvé.
1: Říká Ela Dobešová z Lovosic, jedna ze 14 účastnic dětského sklářského sympozia.
2: No, mi to troška na nervy, protože když to zkazíte, tak jako, to musíte zase celý předělávat.
1: Tak se to musí zase vyloupat, že jo, a udělat znova.
3: Furt něco tvoří a ruce do něčeho strká a prostě vyrábí.
1: Říká Eli maminka Petra Dobešová. Teď se ale něco stalo, Ela míří k umyvadlu.
4: To asi bude dobrý.
1: A nebolí to, ale ne.
2: No.
1: Koukám, že vy taky máte říznutý palec už.
5: Ne, to není tady odsletilé.
6: Když jsme ukázali, co vlastně dokážou tyhle ty malé děti zvládnout za 2 dny a ukázali jsme to našim středoškolákům, tak ty teda jenom zírali.
0: Říká ředitel střední umělecko-průmyslové školy sklářské Jakub Jelínek.
6: Protože jako skutečně ta laťka je úplně někde jinde a to nadšení a nasazení a ta pracovní výkonnost, která tady teda je, tak to je absolutně jako nebývalý a fenomenální. Jo.
0: Děti své návrhy zmotňují spolu s profesionálními skláři, buď tady ve škole nebo v blízkých hutích. Dochází tak k propojování generací, jak říká módní návrhářka Liběna Rochová, která je ambasadorkou sympozia.
7: Mně se líbí ten vztah, ta otevřenost těch profesionálů, ten respekt, že zhmotňují věci lajků, mladých dětí, které v životě se sklem nepracovaly a mají nějaké představy.
0: Hotová díla budou vystavená v Severočeském muzeu v Liberci do konce léta. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak to byl Petr Spálený, za 4 minuty bude 8:30 a vy uslyšíte další zprávy, které pro vás chystá Petra Vališová. Na kostelní věž v Žandově se vrátí hodiny, i to vám řekneme už za malou chvíli.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: S novou sezónou začala poříční policie s kontrolami rekreačních plavidel a jejich vůdců. Dohlíží taky na bezpečí ostatních návštěvníků. V Ústeckém kraji třeba na velká jezera, jako je Milada na Ústecku, Barbora na Teplicku nebo Most a Matilda v Mostě. Na kostelní věž v Žandově na Českolipsku se vrátí hodiny. Radnice dokončila dokumentaci pro nadcházející opravu čelní části kostela svatého Bartoloměje, který vlastní město. Kromě hodin by se do věže měly vrátit také dva zvony. V Česku, ale i v dalších zemích Evropy přibývá počet nákaz pohlavní nemocí. Uvádí to nedávno zveřejněná analýza Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024. Z jejich dat vyplývá, že případů bylo nejvíc za posledních 10 let. Polsko vybaví většinu základních a středních škol takzvanými laboratořemi umělé inteligence. Jsou součástí většího programu na posílení digitální infrastruktury a dovedností na školách. Za například notebooky, AI softwary a interakční displeje zaplatí v přepočtu 11 miliard korun. 5 českých reprezentantů bojovalo ve finálovém programu o vítězství na mezinárodní velké ceně boxu v Ústí nad Labem. Uspěla pouze Stella Blažková ve váze do 80 kg. V souboji o zlato porazila Norku Serencenovou. Dnes čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 34 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Liberci čekejte uzavírku v pruhu na Děčín na průtahu po silnici 1/35. Je to kvůli opravám mostu nad ulicí Sousedská.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno na severu, tak to byly zprávy s Petrou Vališovou a za chvilku si představíme dalšího ze slavných Severočechů, tentokrát se budeme pohybovat po hokejovém ledě. O vysokých teplotách jste slyšeli ve zprávách, předpovědi počasí, no vlastně to bude skoro hlavní téma dnešního dne. Kateřina Kučerová nám prozradí, že vysoké teploty budou v Ústeckém kraji pokračovat i během dneška, a to před 9 hodinou. Ale teď už jsou připraveny písničky, které nestárnou, Karel Gott nebo Václav Neckář.

0: 8 minut po půl deváté dospíval Václav Neckář a my si představíme dalšího ze slavných Severočechů. A tentokrát myslím jméno známé pro opravdu ale všechny hokejové fanoušky.
1: Slavní Severočeši.
2: Olympijské stříbro má doma schované legendární střední útočník a trenér Vladimír Kýhos. Narodil se v roce 1956 v Chomutově. Do nejvyšší soutěže naskočil v dresu Litvínova v roce 1974. Začínal v Lajně s Kodrlem a Opačitým, později hrál také po boku Hlinky i Růžičky. V severočeském klubu střílel góly přes 10 let a získal s ním 2 stříbra a bronz. V polovině 80. let ho ale klub vyměnil do Plzně. Ještě předtím se ale Kýhos objevil na reprezentační soupisce pro olympijský turnaj v Sarajevu. V týmu nahradil zraněného Ladislava Svozila. Psal se rok 1984 a naši tehdy skončili za Sovětským svazem druzí. Od trenéra Luďka Bukače Kýhos potom další šance nedostal. A to i přesto, že ho do NHL draftovala Minnesota. Nesplňoval ale tehdejší věkový limit. Jedinou šancí byla emigrace, ke které se neodhodlal. Závěr kariéry strávil ve Finsku. Na začátku 90. let se vydal na trenérskou dráhu. Vedl Litvínov i Chomutov. S brněnskou Kometou vybojoval 2 ligové medaile. Trénoval také v Hradci, Třinci, Mladé Boleslavi a Děčíně. Letos v červnu oslaví kulatou 70.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 8 hodin a 44 minut, za minutu 8:45, co říká předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Můžeme si to shrnout jedním slovem, prostě vedro. Vedro i při neděli, aktuálně už teploty dosahují leckde 27, třeba v Kadani i 28 stupňů Celsia. Na radaru zatím nevidíme žádné srážky, ale meteorologové předpovídají, že postupně se na mnoha místech vyskytnou přeháňky nebo dokonce i silné bouřky. Takže s tím počítejte. Nejvyšší teploty 31 až 34.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 48 minut. Před chvílí jsme mluvili o vedru. Vysoké teploty budou v Ústeckém kraji pokračovat i dneska. Meteorologové zároveň upozorňují na možnost silných bouřek a horké počasí se samozřejmě promítá taky do běžného života v kraji. Podrobnosti má naše redaktorka Kateřina Kučerová. Kateřino, dobré a teplé ráno.
1: Dobré ráno. Vysoké teploty budou v Ústeckém kraji pokračovat i dnes. Na Lounsku, Žatecku, Litoměřicku, Lovosicku a Roudnicku mohou teploty překročit 34 stupňů Celsia. Meteorologové upozorní, že odpoledne a večer se místy mohou tvořit silné bouřky s přívalovými dešti, kroupami a větrem o rychlosti až 75 km za hodinu. Vysoké teploty se už podle mluvčího záchranářů Patrika Christiana Cmoré projevují i na počtech výjezdů záchranné služby.
2: Zaznamenali jsme v souvislosti s vyššími teplotami vyšší počet k výjezdům především k pacientům s kolapsovými stavy, s celkovou slabostí, dehydratací, ale taktéž jsme zaznamenali vyšší počet výjezdů k pacientům s úrazy.
1: Hasiči zatím v souvislosti s vysokými teplotami zvýšený počet výjezdů nezaznamenali. Připomínají ale, že by lidé měli důsledně hasit ohniště a v přírodě neodhazovat nedopalky.
0: Dobře, a kdo by si měl během těch veder horkých dnů dávat největší pozor?
1: Například podle oslovených domovů pro seniory v Ústeckém kraji zaměstnanci v těchto dnech více hlídají pitný režim klientů a snaží se omezit jejich pobyt venku během nejteplejší části dne. Právě oni patří mezi skupiny, kterým je během horkých dnů potřeba věnovat zvýšenou pozornost, říká Cmorej.
2: K nejvíce ohroženým skupinám patří právě seniori a osoby trpící chronickými kardiovaskulárními onemocněními. My jako záchranáři doporučujeme dodržovat určitě pitný režim. Dostatek tekutin, především neslazené minerální vody, eventuálně ovocné džusy, taktéž dobré nealkoholické pivo. Zcela jistě by se lidé měli vyvarovat alkoholickým nápojům.
1: Zvýšenou pozornost během horkých dnů je podle Cmore potřeba věnovat také malým dětem. Na přehřátí a ztrátu tekutin jsou totiž citlivější než dospělí.
0: Říká Kateřina Kučerová, dávejte si na vedro pozor, dneska se mu prostě nevyhneme. Díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 7 minut to bude 9. hodina, s 9. hodinou také další aktuální zprávy, které pro vás bude mít Petra Vališová. Od července budou v Mostě a v Litvínově jezdit úplně nové nízkopodlažní tramvaje. I to se dozvíte ve zprávách 9. A teď už se s vámi loučí Petr Beran, přeju vám krásnou neděli a pokud možno zůstaňte někde v chládku.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Od července budou v Mostě a Litvínově jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. V Severočeském muzeu v Liberci dnes začíná výstava výsledků dětského sklářského sympózia. Ve Švýcarsku by dnes měly jednat delegace USA a Íránu o trvalém míru. Dnes čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 34 a 30 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. Od začátku července budou v Mostě a Litvínově jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Spolu s nimi začne fungovat také nový odbavovací a informační systém pro cestující. Jeho součástí budou obrazovky zobrazující trasu nebo příští zastávky, říká ředitel dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
2: Neuměli jsme doteďka číst platební karty, neuměli jsme číst třeba jiný karty dopravce, konkrétně DSUK, takže to teď moc všechno budeme splňovat. A jsme plně integrováni do celého systému Ústeckého kraje.
1: Galerie Severočeského muzea v Liberci dnes vystaví sklářské výrobky nejlepších mladých výtvarníků z každého kraje. 14 žáků základních uměleckých škol od čtvrtka v Kamenickém Šenově na Českolipsku tvořilo v tamních hutích díla podle svých návrhů. Ochotně jim u toho asistovali dlouholetí profesionálové, říká módní návrhářka a ambasadorka dětského sklářského sympózia Liběna Rochová.
3: Mně se líbí ten vztah, ta otevřenost těch profesionálů. Ten respekt, že zhmotňují věci lajků, mladých dětí, které v životě se sklem nepracovaly a mají nějaké představy.
1: Ceny pohonných hmot v Česku během víkendu klesly. Nafta se po několika měsících dostala pod 37 korun. Cena za litr klesla o 43 haléřů a řidiči ho tak natankují maximálně za 36 korun a 61 haléřů. Benzín taky mírně zlevnil. Čerpací stanice ho budou moct prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballah. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Teherán včera oznámil, že v odvětě znovu uzavřel Hormuzský průliv. Spojené státy to ale odmítají.
0: Počasí.
1: Převládá polojasno, odpoledne bude ale oblačnosti přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 31 až 34 stupni. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 126 cm. Průtok 79 metrů krychlových za sekundu. Předpověď 135 cm a tendence setrvalá. Zajištěný vodní stav byl dnes v ústí nad Labem 125 cm.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Litoměřicích bude dnes dopoledne uzavřená Labská ulice na Střeleckém ostrově a v Cítolibech na Lounsku je uzavřená ulice ke Hřišti.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Lišejníky, tajemní jedlíci a skamenělé bakterie. Hledání života na Marsu přineslo v minulosti řadu omylů i hádanek, o kterých bude vyprávět evoluční bioložka Julie Nováková.
1: Poprvé také navštívíme výstavu Přemyslovci v Národním muzeu. S archeologem a numizmatikem Jiřím Militkým si budeme povídat především o drahých kovech.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Silné zemětřesení, které začátkem minulého týdne zasáhlo jih Filipín, zvedlo v některých oblastech mořské dno až o 2 metry. Posun Cotabatovského příkopu, který leží v moři asi 50 kilometrů od ostrova Mindanao, způsobil masivní odliv vody. Moře na některých místech ustoupilo až o 200 metrů a odhalilo korálové útesy, které jsou tak odsouzeny k zániku. Nové pobřeží je plné nejen odumřelých korálů, ale také mrtvých ryb, měkkýšů a dalších organismů.
0: U jižního pobřeží Řecka zaznamenali vědci výskyt čtverzubce stříbropásého, prudce jedovaté ryby, která se jinak běžně vyskytuje v tropických vodách Indického nebo Tichého oceánu. V posledních letech je však stále častěji pozorována i ve Středomoří. Podle vědců za to může oteplování související s klimatickými změnami. Nebezpeční čtverzubci se objevili už u pobřeží Turecka, Kypru i Chorvatska. V Řecku pak třeba poblíž Levkandy, Eritreje nebo Atiky.
1: Obojky s vysílačkou umožňují vědcům sledovat pohyb koček divokých. Loňský monitoring tří samců v Doupovských horách přinesl zajímavá zjištění třeba o jejich prostorové aktivitě. Jeden ze samců využíval během 9 měsíců území o rozloze zhruba 300 km čtverečních. Data zároveň potvrzují, že kočka divoká není jen lesním druhem. Důležitou část jeho teritoria tvoří přilehlé louky, kde pravidelně loví drobné savce, především hraboše.
0: Na zahrádce areálu Domu přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku našel 10letý školák z Prahy Jan Kabát velkou raritu – plže s levotočivou ulitou, asi keřovku plavou. Kuriózní je, že k nálezu došlo při plnění obtížné výzvy lektora Ladislava Davida, který si byl jist, že úkol je vzhledem ke vzácnosti levotočivých ulit nesplnitelný. Přesto se po 4 až 5 letech pátrání jedna objevila. Plž zůstane v Domě přírody, po smrti poputuje do muzea.
1: V kanadském permafrostu věčně zmrzlé půdě se v oblasti Yukonu dochovaly prastaré veverčí nory, doslova časové kapsle, hermeticky uzavřené před 3000, ale třeba i 700 000 lety. V norách se našly exkrementy veverek, které vědci podrobili genetickému výzkumu. Ke svému překvapení v nich objevili i genetický materiál mamutů, ale třeba také vlků, bizonů, syslů, zajíců a stovek druhů rostlin, díky přirozenému archivačnímu chování veverek.
0: Arktické veverky jsou totiž aktivní jen 4 měsíce v roce a zbytek času tráví v hibernaci. V době svého krátkého bdění musí vylézt ven a sníst, co se do nich vejde. Své nory plní ořechy, semeny, listy, kostmi, kožešinou, vším, co najdou a co je alespoň trochu jedlé.
1: Život v arktické oblasti naší Země nikdy nebyl snadný. V porovnání s jinými planetami sluneční soustavy je to však úplný ráj. Za chvilku si to ukážeme na příkladu Marsu, kde se život dlouho hledá a zatím se nenašel. Planetárium.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších a v mozku žít? A kde hledat pomoc, když klasická léčba selhává?
2: Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda.
1: S panem docentem Zdeňkem Fíkem o moderních možnostech léčby a cestě ven z labyrintu neustálého zvuku.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Žijí na Marsu nějací Marťané, inteligentní bytosti, kterých bychom se měli bát nebo se s nimi naopak přátelit. Kolem této otázky se na přelomu 19. a 20. století rozvinula živá debata.
4: Mohl za ní údajný objev marsovských kanálů, dlouhých lineárních útvarů, které jako první pozoroval Ital Giovanni Schiaparelli.
3: Nejvíce je však spopularizoval Američan Percival Lovell, který byl hlavním původcem myšlenky, že se jedná o obrovská vodní díla marťanské civilizace.
4: Kanály však viděl pouze on sám a pár jeho příznivců. A tak došla odborná veřejnost k závěru, že jde o kombinaci optického klamu a přání, které se stalo otcem myšlenky.
3: Dnes už víme, že to bylo právě tak. Jak jsme si řekli v minulém planetáriu, žádné kanály na Marsu skutečně nejsou, ani žádná civilizace, která by je mohla vytvořit.
4: Úvahy o životě na Marsu však neutichly. Mluvilo se o porostech lišejníků. Velmi zvláštní data poslali na Zem sondy Viking. A co si podivného se našlo v jednom kameni, který kdysi z Marsu přilétl až k nám.
3: O tom všem si budeme povídat dnes.
4: Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
3: a Veronika Kindlová.

0: V 50. letech minulého století přišel americký astronom William Sinton s tvrzením, že na Marsu sice zjevně není žádný inteligentní život, ale snad by tam mohla být alespoň nějaká vegetace, třeba lišejníky.
1: Jak na to přišel? O tom, stejně jako před týdnem, hovoří evoluční bioložka, popularizátorka vědy a spisovatelka Julie Nováková z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
2: Přišel na to pomocí spektroskopických pozorování. Můžeme si stručně říct, co je to spektroskopie. Jedná se o studium spektra světla rozloženého na jednotlivé vlnové délky. No a různé látky, třeba různé plyny v zemské nebo jiné atmosféře, mají takový spektrální otisk prstu. Mají konkrétní vlnové délky světla, které pohlcují, když skrz tyhle látky projde třeba sluneční světlo. Díky tomu můžeme změřit právě pomocí těchto takzvaných absorpčních čar, z jakých látek je složená nějaká atmosféra nebo jaké látky se třeba vyskytují na povrchu nějaké planety. A to právě udělal William Sinton. Tehdy byla spektroskopie ještě téměř v plenkách, byla to poměrně nová věda a to, co Sinton pozoroval ve spektru Marsu, velmi připomínalo spektra některých typů vegetace, například lišejníků. Proto se Sinton domníval, že se mu povedlo na Marsu pozorovat nějakou jednoduchou vegetaci. To tehdy nebylo mimo mísu, nevěděli jsme, nakolik řídká je marsovská atmosféra a nakolik je Mars suchý a i chemicky agresivní na svém povrchu. Takže i když ta idea marsovské civilizace tou dobou už dávno padla, tak stále ještě byla ve hře poměrně reálná, jak se zdálo, možnost, že tam najdeme třeba nějaké jednobuněčné organismy, velmi primitivní vegetaci a tak podobně. Sinton svá pozorování publikoval v Astrophysical Journal a posléze i v Science, jenže se ukázalo, že to, co pozoroval, nebylo spektrum žádné vegetace, ale bylo to spektrum pár těžké vody, tedy vody, která obsahuje nikoliv klasický lehký vodík, ale také deuterium, tedy vodík, který má ve svém jádře nejenom proton, ale ještě navíc neutron. A těžká voda má trošku odlišné spektrum od vody, řekněme normální, obsahující pouze lehký vodík. A to bylo změřeno až posléze a ukázalo se, že právě mnohem lépe odpovídá těm Sintnovým pozorováním. Zprvu se zdálo, že tím viníkem by mohla být těžká voda v atmosféře Marsu. Posléze se ukázalo dokonce, že to byly páry těžké vody v zemské atmosféře. Sinton samozřejmě pozoroval pozemními teleskopy a sondy k jiným planetám jsme začali vysílat v 60. letech a nějaké rozumné teleskopy ještě později. Takže se nelze divit, že došlo k tomuto omylu. Nejednalo se o, řekněme, špatný vědecký postup, ale pouze o nedostatek dat v době, kdy Sinton svá měření prováděl.
0: Další poprask přišel v druhé polovině 70. let, když na Zemi doputovaly výsledky měření dvou amerických sond Viking, nebo chcete-li Viking, které přistály na povrchu Marsu.
1: Jejich úkolem bylo mimo jiné pátrat po stopách alespoň nějakého, byť třeba pouze mikrobiálního života. A skutečně naměřili něco zvláštního. Co a jak? To ví Julie Nováková.
2: Vikingy byly navržené v podstatě velmi geniálně na to, aby zachytili stále ještě existující, nikoliv vymřelý život na povrchu Marsu. V době, kdy byly Vikingy připravovány a kdy startovali a přistávali, jsme o Marsu také ještě nevěděli tolik, aby bylo zřejmé, že jeho povrch je nehostinný pro život, tak jak ho známe ze Země. No a Vikingy nesli na palubě několik experimentů, které měly za cíl zjistit různé typy metabolismu, tedy třeba autotrofní, pomocí fotosyntézy, kdyby tamní mikroorganismy mohly získávat energii ze slunečního světla, pohlcovat oxid uhličitý z experimentální atmosféry a přetvářet ho na jednoduché cukry, podobně jako to dělají rostliny tady na Zemi. Ale zrovna tento pokus vyšel negativně. Jeden z těch několika pokusů, který vyšel pozitivně, tedy zdálo se, že zjistil přítomnost života, a to na obou sondách Viking, byl takzvaný labeled release, kdy ta sonda nabrala vzorek hornin z povrchu Marsu, umístila ho do izolované komůrky a do té komůrky byla jednak vpuštěna experimentální inertní atmosféra a jednak tam byly přidány živiny, například různé cukry, které v sobě obsahovaly radioaktivní izotop uhlíku C14. Aby bylo možné zjistit, že něco rozloží, využije pro svůj metabolismus tyto živiny a uvolní oxid uhličitý, podobně jako to děláme my. Takže ve chvíli, kdyby se uvolnil oxid uhličitý obsahující ten radioaktivní uhlík C14, znamenalo by to, že tam něco v uvozovkách snědlo ty živiny, které tam byly přidány. No a tohle pozorování se podařilo jak na Vikingu 1, tak na Vikingu 2, přičemž negativní kontrola na palubě obou sond, ve které byl sterilní vzorek horniny ze Země, skutečně navrátila negativní výsledky, takže se zdálo, že experiment funguje jak má. Byla to tehdy obrovská záhada, jak to, že jeden pokus nám ukázal, že je možná život na Marsu, i když se v dalším třeba pomocí odpržení vzorku a jeho prohnání plynovým chromatografem nepodařilo ani zachytit žádné složité organické látky. Na dlouhou dobu to dost možná i zbrzdilo snahy vysílat další sondy s astrobiologickými pokusy, protože nikdo nevěděl, jak ty výsledky smysluplně vysvětlit. Někteří členové vědecké komunity, třeba Gilbert Levin, se domnívali, že se jedná o stopy života, mnozí další, že spíše nikoliv. Celkově vědci byli spíše opatrní v tvrzení, zda se jedná o život. I Levin a jeho blízcí spolupracovníci užívali různá slova jako potentially, potenciálně, možná, hypoteticky. Ale ve chvíli, kdy se ta tvrzení dostala do médií, tak tam tyhle modifikátory už zmizely a objevily se titulky typu život na Marsu. Takže vznikla další senzace. No a tuhle záhadu až o několik desetiletí později pravděpodobně vysvětlila měření z přistávací sondy Phoenix, které se podařilo zachytit na povrchu Marsu chemicky agresivní látky, jako jsou třeba chlorečnany. Tyto látky by mohly způsobit oxidaci těch přidaných živin a jejich spálení až na oxid uhličitý. Takže se mohlo jednat čistě o chemickou reakci bez přítomnosti života. To je zatím ta nejpravděpodobnější hypotéza, i když 100% jistí si tím být nemůžeme.

0: Dnes už víme, že život na povrchu Marsu ani mělce pod ním být nemůže. Proč je tomu tak? V první řadě proto, říká Julie Nováková, že Mars má jen velice řídkou atmosféru a to pro hypotetický život přináší jeden zásadní nedostatek.
1: Na jeho povrchu, pokud pomineme třeba úplně nejníže položená místa impaktních pánví, jako je Hellas, nemůže stabilně existovat kapalná voda. Okamžitě by se odpařila, nebo by tam mohla existovat v pevném skupenství jako led, ale kapalná voda nastálo na povrchu Marsu zkrátka být nemůže. A veškerý život, jak ho známe tady ze Země, kapalnou vodu vyžaduje. To je v podstatě jediná nutnost, na které se shodne veškerý život tady na Zemi, protože samozřejmě má společný chemický základ, ale co se týče podmínek, přežije docela široké rozmezí teplot, široké rozmezí podmínek od kyselých po zásadité a tak dále. Ale bez kapalné vody se skutečně neobejde. To je to, co na povrchu Marsu zásadním způsobem chybí. Také tam je poměrně velké množství UV záření a kosmického záření, což v principu je něco, proti čemu by se život mohl chránit, ale je to samozřejmě pro něj nevýhoda. A taky ten povrch je, jak jsem před chvílí zmínila, plný chemicky agresivních látek, jako jsou zmíněné chlorečnany, takže taky to není v tomto směru úplně příznivé místo pro život. Co bychom na Marsu najít mohli, jsou jednak pozůstatky nějakého jednoduchého vymřelého života, protože víme, že před několika miliardami let Mars měl kapalnou vodu na povrchu, můžeme tam pozorovat fosilní vodní toky, můžeme tam pozorovat pravděpodobnou fosilní linii pobřeží, ale to jsou místa, kde voda byla před minimálně 3 a více miliardami let a od té doby mohl mít Mars různá období, kdy tam třeba občasně pršelo, docházelo k povodním, ale teď už dlouhou dobu stabilně kapalná voda na povrchu planety není. Čistě teoreticky by mohly existovat různé rezervoáry kapalné vody pod povrchem Marsu. Víme, že ještě nedávno byl geologicky aktivní, že dost možná i před pouhými desítkami milionů let byly na Marsu aktivní vulkány nebo bahenní sopky. V tomto směru doporučuji podívat se třeba na výzkum českého geomorfologa Petra Brože a jeho kolegů, kteří právě přišli s tímto zjištěním. A tam, kde je vulkanická činnost a různé zahřívání geologickou aktivitou, by samozřejmě pod povrchem mohla být místa, kde ještě proudí kapalná voda, různé hydrotermální vývěry, kde bychom našli vodu i zdroje energie pro život. Takže to zatím vyloučit nemůžeme, ale nevíme s jistotou, jestli a kde se taková prostředí na dnešním Marsu vyskytují a zatím nemáme možnost se tak hluboko k ním pod povrch dostat, pokud tam jsou.
2: Poslední širší diskuze se rozpoutala v druhé polovině 80. let po objevu meteoritu ALH-84001 původem z Marsu, který se našel v Antarktidě.
0: Čím vědce zaujal? A opět, jak se to všechno vysvětlilo?
1: Meteorit byl nalezen právě v roce 1984, odsud jeho název. V 90. letech se do jeho analýz pustili vědci z NASA a zjistili, že obsahuje drobné útvary, které velmi připomínají fosilizované bakterie a také, že obsahuje chemické látky, o kterých víme, že tady na Zemi jsou spjaté s pozůstatky života. Takže v roce 1995 americký prezident Bill Clinton svým projevem předeslal tiskovou konferenci NASA, na které došlo k tomu oznámení, že v meteoritu ALH-84001 byly možná objeveny stopy dávného marsovského života. Nicméně pozdější výzkumy ukázaly, že stejné struktury i chemické látky mohou vznikat i bez přispění života. Tehdy ještě nebylo známo tolik na životu nezávislých procesů, které by to mohly zvládnout. Dnes už je máme zmapované mnohem lépe. Takže i když nemůžeme se stoprocentní jistotou říct, že v tom meteoritu nějaké dávno sfosilizované stopy života nejsou, tak pravděpodobnějším vysvětlením se zdá, že zatím stály čistě chemické procesy a nikoli v život. To je něco, co je takovým varovným příběhem i co se týče různých dnešních nebo budoucích objevů, protože dnes na Marsu působí například sondy Curiosity a Perseverance. Perseverance v kráteru Jezero, kde působí, poměrně nedávno objevila takzvané leopardí skvrny, což jsou minerální útvary, které tady na Zemi vznikají za přispění života. Ale víme opět, že mohou vznikat i bez života. Není to jednoznačný důkaz, že by na Marsu kdysi byl život. Ale je to rozhodně další krok k lepšímu zmapování podmínek a dějů na Marsu. No a pokud nedojde k dalšímu odkladu, tak v roce 2028 by se na Mars měl vydat evropský rover Rosalind Franklin, který oproti všem dřívějším sondám i těm stávajícím bude mít vrtné zařízení, které bude schopné se provrtat až do 2metrové hloubky. Všechny vzorky, které zatím byly analyzované na povrchu Marsu, jsou z hloubky několika centimetrů pod povrchem, tedy v místech, která jsou velmi dotčená působením záření a působením eroze, a kde těžko můžeme čekat i nějaké dobře dochovalé pozůstatky dávno vymřelého života, natož právě vzhledem k těm extrémním podmínkám život současný. Rosalind Franklin tohle zásadním způsobem změní a i když by byla velká náhoda, kdyby se při svém přistání v oblasti Oxyaplanum zrovna dostala třeba nad nějaký velmi povrchu blízký hydrotermální vývěr, kde by byly podmínky pro život, tak minimálně zásadně zlepší tu možnost zachytit případné pozůstatky života dávno vymřelého, pokud tam někdy nějaký byl. Ale musíme si pamatovat právě, jak nás poučil meteorit ALHO 84001 i všechny předchozí následně vyvrácené objevy, že pokud neznáme dostatečně dobře podmínky v dané oblasti, tak není snadné s jistotou říci, jestli to, co vidíme, jsou pozůstatky života anebo nějakých čistě chemických dějů.
2: Říká na závěr evoluční bioložka, popularizátorka vědy a spisovatelka Julie Nováková z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.
0: Platí to pochopitelně nejen pro Mars, ale i pro další objekty naší i jakékoliv jiné planetární soustavy v celém vesmíru.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý
1: Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
2: Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
3: Žila byla jedna žena. Byla to Angličanka, šlechtična, s křestním jménem po italské Florencii. A k té dámě, když to byla ještě malá holka, promluvil Bůh. A řekl jí, ať zachraňuje lidské životy. A tak šla a začala zachraňovat anglické vojáky. Mimochodem, asi je dobře, že to byla Angličanka, protože kdyby ta holčina byla třeba Francouzka, slyšela by, ať ty anglické vojáky naopak pošle do pekel a vyžene z Orléans. Nicméně ta Angličanka, ta Florence, se začala pohybovat po špitálech a sanatoriích a namísto teoretického mudrování či okázalé slitovnosti prostě koukala, co funguje a co ne. To jest, co pacientům pomáhá a co jim škodí. A dlouhá léta, která bychom mohli označit za její stáž či praxi, pak shrnula do nudně stručného poznání. Pacientům pomáhá hygiena a dostatek světla a čerstvý vzduch a čisté ložní prádlo a funkční toalety. A když se pak vedle pacienta dají ještě nějaké kytky, je to prý super. Zní to jako banalita, ale začnou se dít zázraky. Ta anglická šlechtična s italským jménem má vlivné přátele a jedním z nich je ministr války. A zrovna jedna válka probíhá na Krymu. Je to tedy v polovině 19. století a na tom Krymu bojují mimo jiné i Angličani. Bojují a umírají. Něco málo jich padne na bojišti a většina pak v nemocnicích. Možná si představujete, jak čadský voják odněkud z Exeteru krvácí na nemocničním lůžku, jsi dílem postřelen a dílem amputován. V obklopení zasmušilého lékaře a vznešeného kněze pak naposledy vydechne God save the Queen a padne mrtev do běloskvoucího polštáře a věčného spánku. Tak takhle to nebylo. Čadský voják krvácí na zasviněné slámě. V obklopení exkrementů a parazitů chrchlá, ať všichni táhnou k čertu a táhne z něj rum. A pak umře. Ne na to zranění, ale na sepsi a na nekrózu, na tyfus, na neštovice, choleru, syfilis, na vysokou horečku. To jsou totiž nejčastější příčiny smrti vojáků v 19. století v nemocnici. A jeden z deseti pak opravdu umře na následky zranění z bojiště. Do takovéhle polní nemocnice se chce dostat ta anglická šlechtična s italským jménem Florence a díky známému ministrovi se tam opravdu dostane. Dostane se tam vybavena pompézně znějící funkcí předsedkyně Institutu ženských ošetřovatelek anglické hlavní vojenské nemocnice v Turecku a kromě té funkce už je vybavena jenom roky neúnavné práce při zachraňování pacientů. To se ale tak úplně nepočítalo, aspoň ne v očích pánů lékařů, kteří najednou musí strpět nějakou ženskou, co jim kecá do řemesla. A přesně to ta Florence dělala. Například jim řekla, aby pro vojáky udělali záchody a aby se umyli ruce, třeba i po těch záchodech. A aby pacienty, pokud je chtějí udržet naživu, přikryli vypranou dekou a ne pytlem kolujícím měsíc napříč oddělením. A třeba, že by ušetřilo čas, kdyby v jednotlivých částech nemocnice leželi pacienti se stejnou diagnózou. Tak tohle ta Florence doktorům říkala a doktoři říkali, že medicínu vystudovali oni, ale ta paní měla pompézně znějící funkci a známého ministra a poslání od Boha a tak prosadila svou. A ejhle, začaly se dít zázraky. Vojáci přestali umírat ve velkém a dokonce se začali vracet z nemocnice po svých. A špitály se najednou staly místem, kde se lidé opravdu můžou uzdravit. A Florence to vše pozorovala a organizovala a dělala si o tom všem statistiky a ty pak rozesílala důležitým lidem jako důkaz o tom, že mít v nemocnici záchody a mít si ruce a větrat a mít funkční odpady že je opravdu dobrý nápad. A s tou Angličankou s italským jménem to praktikoval celý další sbor sester, sester řádových, jeptišek, ze kterých se tímto staly sestry zdravotní, a když tak tyhle dámy zachraňovaly ty umírající chlapy a tahaly je z těch exkrementů a z těch špinavých hadrů a čertovi z lopaty, tak jim nutně těm pacientům museli připadat jako andělé, a tak jim taky začali říkat Band of Angels, sbor andělů. A mezi těmi anděly stále vyčnívala a nejvíc pracovala sama ta Florence, a ještě v noci procházela mezi lůžky a vše a všechny kontrolovala s lampou v ruce, a taky ti pacienti, vděční, že díky ní neumřou, začali říkat dáma s lampou. A tak ji nakonec označila i britská média, a tak nakonec vkročila do dějin jako dáma s lampou a jako zakladatelka moderního ošetřovatelství. Právě na její památku existuje Mezinárodní den sester, které dnes stejně jako ona pečují, starají se, zachraňují, léčí, pomáhají, konejší, ošetřují a občas kecají lékařům do řemesla. A ta dáma, ta Angličanka, se celým jménem jmenovala Florence Nightingale.
2: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
1: Na webu najdete i naši soutěž. V červnu hrajeme o knihu archeologa Erika Kleina Po roce 1177 před Kristem přežití civilizací. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na soutěžní otázku.
2: Napište nám, kde, kdy a za jakých okolností se našla mumie faraona Ramese III. A s ní i řady dalších egyptských panovníků.
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
2: V poslední části dnešního pořadu se vydáme do středověku. Planetarium.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Asi víte, že v Pražském národním muzeu je od konce dubna k vidění unikátní výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba.
3: Je to výstava komplexní, plná vzácných exponátů, ale také příběhů. My si budeme dnes a jistě i v příštím pořadu vyprávět především ty příběhy, které se týkají drahých kovů a také mincí.
2: Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
3: a Frederik Velinský.
2: Do přemyslovských časů se vydáme s archeologem a také numizmatikem Pražského národního muzea Jiřím Militkým.
3: Představme si nejdříve alespoň stručně samotnou výstavu.
4: Výstava Přemyslovci v Národním muzeu je pro tento rok největší výstavní akcí naší instituce. Jejím cílem je návštěvníkům ukázat dobu od 9. do první poloviny 14. století, která je spjata s nástupem, rozvojem a také pádem naší první a dá se říci nejvýznamnější dynastie na českém trůnu, respektive až do 11. století na knížecím stolci a samozřejmě definitivně království se stalo až od počátku 13. století české. V každém případě výstava se snaží prezentovat Přemyslovce nikoli pouze z pohledu nějakých medailonků panovníků. My k té výstavě přistupujeme z různých úhlů pohledu, dá se říci medievisticky, to znamená, řešíme to z pohledu historie, archeologie, numizmatiky, dějin umění a snažíme se návštěvníkům vytvořit plastický obraz doby dokumentovaný mnoha a mnoha exponáty. My těch exponátů máme přes 900 od 63 zapůjčitelů České republiky plus 5 zapůjčitelů zahraničních, takže skutečně je u nás možnost vidět velice exkluzivní zápůjčky. Navíc jsme ve spolupráci se správou Pražského hradu, takže máme i exkluzivní předměty, které jsou ze sbírek Pražského hradu, které jsou částečně k vidění příběhu Pražského hradu nebo jsou uloženy v depozitářích a k vidění nejsou prakticky vůbec.
2: Jak už bylo řečeno, my se v našem povídání budeme věnovat především těm exponátům, které jsou úzce spjaty s ekonomikou a obchodem období raného středověku.
3: Půjde nám o drahé kovy a také o peníze, které se u nás objevují právě za Přemyslovců.
4: Pokud hledíme na ekonomiku, fungování raného středověkého státu, je třeba se samozřejmě zamyslet vůbec nad jeho fungováním. To znamená, ve chvíli, kdy vzniká knížectví, kdy vznikají panovnické struktury, které se opírají o síť přemyslovských hradišť, tak bylo zřejmé, že každý stát musí fungovat prostřednictvím výběru daní. Daně se vybíraly buď prostřednictvím naturálí, nejčastěji samozřejmě zemědělských produktů, které jednotlivé rodiny produkovaly a část z nich museli odvádět státu, potažmo církvi. A v průběhu doby se ta naturální renta mění na rentu peněžní. Ono skutečně k platbám v penězích v plném slova smyslu dochází asi až ve 13. století. Ale i v těch předchozích stoletích, ve 12., 11., je možné, že část těch daňových zátěží a různých dalších plateb byla realizována v minci, v penězích. A s tím právě souvisí drahé kovy. Drahé kovy samozřejmě tradičně od antiky jsou uchovatelem hodnot, mluvíme o zlatu, o stříbru. Zlato se v raném středověku týká elit a prakticky z něho mince ve střední Evropě nebyly raženy. K nám se samozřejmě příležitostně zatoulají mince importované, zvláště z Byzantské říše, kde zlaté mince byly raženy tradicí od římské doby, nebo se zlaté mince razily například v arabském chalifátu ve Španělsku, tedy v západní části Evropy, která byla umájovská. Ale většina raně středověkých států razí především ze stříbra, takže stříbro je základním mincovním kovem. Ale samozřejmě my se s těmi drahými kovy setkáváme dříve v raném středověku než s mincemi. To znamená, že máme celou řadu nálezů předmětů, zvláště šperků, které nám nějakým způsobem indikují elitní vrstvy. Jsou to hrobové nálezy šperků 9. 10. století, které nám ukazují jedinečné schopnosti hraně středověkých řemeslníků pracovat s kovem, takže jsou to mistrovské ukázky šperkařské výroby, těch máme ostatně na výstavě celou řadu, a to především z českých nálezů, ale máme zde i konfrontaci právě s těmi luxusními ukázkami z 9. století z Moravy, z Velké Moravy, která samozřejmě měla svůj vlastní stát až do počátku 10. století a která s tím českým prostředím byla provázána spíše kulturně, nikoli přímo politicky. Zlaté stříbrné šperky se samozřejmě stávaly uchovatelem hodnot. Bohatí jedinci, bohaté rodiny prostřednictvím šperků mohli na jednu stranu demonstrovat své sociální postavení, ale zároveň to byla tezaurace jejich majetku. Proti tomu potom stojí mincovní kov, zmincovaný kov, který se v českých zemích poprvé uplatňuje zavedení mince, k čemuž došlo někdy kolem roku 970. Ale je to samozřejmě trošku složitější.
2: Mince se tedy u nás začaly razit na konci vlády knížete Boleslava I. Víme o tom především díky hromadným nálezům mincí, takzvaných pokladů, zvláště na území dnešního Polska. Tyto nálezy počátek české mince poměrně dobře datují.
3: Nicméně, jak říká archeolog a numismatik Jiří Militký, archeologické nálezy z našeho území prozrazují, že mince v Čechách kolovaly i dříve.
4: Mince to byly po většinu 10. století, nicméně nebyly raženy v Čechách. Byly raženy v Německu, Bavorsku, v Regensburgu, v Namburgu a byly do Čech importovány, kde se dostávaly do oběhu a stávaly se vlastně lokálními platidly. My máme z poloviny 60. let 10. století velmi zajímavou zprávu, že Prahou procházel obchodník židovského původu, on všem žil v tom islámském světě právě ve Španělsku, v Kordobě, člověk jménem Ibrahim ibn Jakub, který o té své cestě z Kordoby do východní Evropy, do Krakova, sepsal dílo, které se nám zachovalo. A on skutečně uvádí, že se v Praze platí mincemi a dlouhou dobu platila tato zpráva jako důkaz toho, že se mince v Čechách už museli razit. Z dnešního pohledu je pravděpodobnější, že viděl mince, že jich tu mohlo být i poměrně velké množství, ale zřejmě nebyly ještě raženy v Čechách, zřejmě byly importované. Mimo jiné uvádí ještě jednu zajímavou zprávu o těch nemincovních platidlech, šátečcích, které tedy v zásadě neměly valného užitku, ale byly to pomocné prostředky ke směně. Ovšem, protože to byly textilní předměty, tak se nám nezachovaly, ale vlastně v českém jazyce nám zůstává stopa potom plátně v podobě placení. Slovo platit zřejmě nějakým způsobem souvisí s těmi šátečky. My vůbec nevíme, kdy ty šátečky vznikly, do jaké míry předbíhaly mince, pravděpodobně ano, kde všude se vyskytovaly a kdy v raném středověku končí. Ale je to velmi zajímavá ukázka toho, že vedle raženého kovu se uplatňovaly i jiné směnné prostředky. Třeba z oblasti Kijevské Rusy máme zprávu zase o svazcích kůních kožek, o kterých je zpráva písemná, že nikomu nejsou kůžitku, ale přesto se za ně a s nimi dobře platí. Vraťme se ale zpátky k otázce zaražení mince. Víme tedy, že se tak stalo za Boleslava I. zřejmě někdy na konci jeho vlády, umírá v roce 972. My máme trošku problém v tom, že máme po sobě tři jdoucí panovníky stejného jména, Boleslava I. až III., což nám trošinku komplikuje právě tu diskuzi o tom, jestli to byl Boleslav I. nebo II., protože kdybychom měli panovníky různých jmen, dalo by se to daleko lépe odlišit. V každém případě nejstarší české mince jsou napodobeniny. A jsou to právě napodobeniny těch zmíněných mincí bavorských, jihoněmeckých, které, jak víme z archeologických nálezů, tu dlouhodobě již byly v oběhu. A pak se vlastně rozbíhá příběh mincovnictví na českém území, který pokračuje po celou dobu další trvání Přemyslovské dynastie s tím, že my pro 10. století máme prostřednictvím mincí zajímavé doklady o slavníkovcích, který razí třeba na mincovně Malín, vzácně Libice. Ale do 10. století století patří také nesmírně zajímavý příběh královny kněžny Emy, kterou máme dokumentovánu samozřejmě z písemných pramenů. Byla to manželka, patrně druhá manželka Boleslava II., že byla to osoba královského původu, pocházela z Burgundska a když přišla do Čech, tak si zachovala svůj mimořádný společenský status, který se projevuje tím, že na svém dvorci, možná údělu v Mělníku, razí mince, na kterých je uvedeno jí jméno Emma, ale Emma Regina, tedy Emma královna. Není tam vůbec jméno Boleslava II., to znamená, ona razí samostatně jako emitentka mince s královským titulem jako manželka v knížecích Čechách, jako manželka knížete Boleslava II.
2: Kde se u nás na počátku vlády Přemyslovců brali drahé kovy, když bohatá kutnohorská naleziště stříbra byla odkryta až koncem 13. století?
3: Jaké mince se u nás razily předtím a jaký byl význam mincovní reformy krále Václava II. Spojené s počátkem ražby slavného pražského groše?
2: Mimo jiné i o tom si budeme s archeologem a numizmatikem Jiřím Militkým povídat v příštím planetáriu.
3: To dnešní je definitivně u konce. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
0: Planetárium.
3: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Vodní provoz v Ústeckém kraji je pod dohledem poříční policie. Soška podle díla Jaroslava Róny i gotické poháry nabízí studentská výstava v Libereckém muzeu. Kvůli bouřkám měli hasiči včera stovky výjezdů, nejvíc jich bylo ve středních Čechách. Dnes čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 34 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. S příchodem nové sezóny zahájila poříční policie kontroly rekreačních plavidel i jejich vůdců. Zaměřuje se také na bezpečnost ostatních návštěvníků u vody. V Ústeckém kraji dohlíží například na jezera Milada na Ústecku, Barbora na Teplicku nebo Most a Matilda na Mostecku. Kontroly se týkají také úseku řeky Labe, upřesňuje ředitel krajského poříčního oddělení Dušan Gittner.
2: Samozřejmě jako hlavní stěžejní je teda evropský významný na cesta vodní Labe od státní hranice až skoro po Štětí a děláme i společné hlídky s německými kolegy. Tam máme úsek Labe až skoro po Drážďany.
1: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci uvidí ve vstupním vestibulu novou výstavu. Nese název Architektura ve skle. Připravili ji studenti ze sklářských škol v Železném Brodě a Kamenickém Šenově na březnovém sympóziu. Tématem byla architektura Libereckého kraje, proto tam lidé uvidí třeba gotické poháry. Táboroví vedoucí se nemají bát dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Upozorňuje na to nová kampaň Buď připraven naslouchat. Stojí za ní organizace Nevypusť duši, Junák, Český skaut a písničkář Pavel Čadek. Součástí kampaně jsou dvě písně nazvané Smutek a strach. Vedoucím nabízejí možnosti, jak mohou dětem v těžkých chvílích naslouchat, vysvětluje Aneta Brunerová z Nevypusť duši.
3: Tábor je takové zvláštní letní místo. Děti tam tráví s vedoucími i s ostatními dětmi hodně intenzivní čas, budují si s nima vztah a k těm dospělým mají přirozeně důvěru jinou než k rodičům a právě jim nahlas poprvé řeknou, že jim není dobře. My bychom chtěli vedoucí podpořit, aby v ten moment byli připraveni.
1: Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to na sociální síti X. Meteorologové varují, že kvůli vysokým teplotám se můžou silné bouřky objevit i dnes, a to po celém Česku, kromě Slezska.
0: Počasí.
1: Převládá polojasno, odpoledne bude ale oblačnost přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Později večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 31 až 34 stupni, na horách až 30 stupňů Celsia. A stále je v platnosti výstraha s nízkým stupněm nebezpečí před vysokými teplotami. Odpoledne také začne platit výstraha před bouřkami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D7 mezi exity na Bytozeves a Postoloprty ve směru na Prahu leží v levém jízdním pruhu pneumatika a v Ústí nad Labem město je uzavřená Baráčnická ulice.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéf-kuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je to

0: rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkové rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
1: Kdo prostírá?
0: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
1: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu? Nebo střídáte?
0: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
1: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
0: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
1: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a kaloupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžova.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, když.
1: Jinak je to vagónek, máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi udělá ty likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce v tom 10. ročníku neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: ve Francii
1: vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to opravdu mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale ono. Je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu... Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé, to je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem
1: většinou,
2: trošku zaujatý, ale chutám je.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ono se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky, i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se Štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Laskavé uspávání pomáhá v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem snižovat stres dětských pacientů před operací. Nadace Ivana Dejmala chce letos na Liberecku vysázet 65 000 sazenic stromků. Dnes čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 34 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké dopoledne. Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodovat, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dříve řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
2: Teprve potom se rozhodne, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
1: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem využívá při přípravě dětských pacientů na operaci takzvané laskavé uspávání. Podle primáře kliniky anesteziologie Petra Vojtíška je jeho součástí například přítomnost rodičů až do uspání, vonavé fixy nebo dětské motivy v předsálí. V rámci přípravy se děti také seznamují s operačními sály a zdravotnickými pomůckami. Letos chce na Liberecku nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vysadit 65 000 sazenic buků a dubů a jedlí. Půjde o největší výsadbu v historii nadace. Sazenice mají zlepšit druhovou i věkovou skladbu lesů v podhůří Jizerských hor i přímo v chráněné krajinné oblasti. Díky podpoře veřejnosti se za posledních 12 let podařilo nadaci v regionu vysadit 483 000 stromků. Na výsadbu letošních schání ještě 2,5 milionu korun, říká její ředitel Ondřej Petrovský.
3: Hodně stojí samotný sazeničky, taky práce s tou výsadbou, pak samozřejmě ochrana před okusem zvěří, oplocenky, nátěry a podobně. Na jaře jsme udělali jenom takový pilotní projekt na Rychnovsku, kde se jich vysadilo 1000, ale hlavní díl práce půjde na podzim, budou to dělat opravdu dělníci, protože to už jsou tisíce a tisíce stromků. To už se nedá zvládnout jen tak dobrovolnicky. Sport.
1: Pražský fotbalový stadion Eden dnes zažije slavnostní zahájení olympiády dětí a mládeže. Praha ji hostí vůbec poprvé. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů hlavní město posílilo tramvajové spoje a sportovci budou moct celou dobu konání olympiády jezdit po Praze zdarma.
0: Počasí.
1: Převládá polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 34 stupňů. Stále je v platnosti výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Odpoledne také začne platit výstraha před bouřkami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Mostě se na kruhovém objezdu v Rudolické ulici u vlakového nádraží srazila dvě osobní auta a na dálnici D8 se u Rochova na Litoměřicku ve směru na Prahu porouchalo osobní auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Retro s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Vážení posluchači a fandové pořadu Retro, přeji krásný den. Víte proč krásný? No, máme ho krásný, protože dnes je 21. června a víte, co bylo 18. To byl ten nejkrásnější den, to fandové. Moji příznivci vědí, zrovna jako rodina, že mají svátek Milani. No jo, a abychom to trochu zpestřili, kouknul jsem se kolem a pozval i dámy, které měly nebo teprve blízko budou mít také svátek. 20. je Valérie a 22. Pavlína. A dnešní téma je jasný. Pozval jsem i dámy, a aby to bylo pestré, a obě, které mám na mysli, také zaspívají. Ale začne jeden Milan, Chladil.

To se hodí. Na začátek jeden z mých kamarádů a já jako hostitel se také uvedu s konstatováním, že čas se lehce utratí.

Další Milan je jako chladila černohous, taky bruňák, smětok. A vyprávěl, jak sousedovi na vesnici, kde má chalupu, umřela koza, potom kráva a nakonec je manželka. Zničený sedlák si sedl na mes a běduje. Pane Bože, co jsem provedl, že mě takhle trestáš? Zjeví se mu pán Bůh, poškrábe se za uchem a půjde, no, já ti vlastně ani nevím. Ty mě prostě jen tak sejzíš.

večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný.

Mluvil jsem již o Milanovi Černohouzovi, který je také Brňák. Tož se hodí říct, že Milan Černohouz zabéká písničku Dej, dej, dej z roku 1971.

Jelen Martin, když zpíval u nás, tak to bylo s orchestrem Kamila Lochmana. V roce, kdy nás obsadili Rusáci, emigroval do Německa a tam tak trochu farmařil. Proto se na něj hodí to, jak se jeden farmář svěřuje druhému. Tak se mu zavřel dvě výhodné pojistky. Proti ohni a proti krupobytí. Co pak oheň, to je dobrý, na to druhý farmář. Ale jak chceš udělat to krupobytí? Jo, uvažoval stejně, jak někteří naši vychcánkové.

je to tady náš první host i oslavenkyně zároveň, Pavlínka, která bude mít svátek zítra. Pavlínka Filipovská a zaspívá písničku z roku 55 o generálovi.

ještě jedna Slovenkyně, Valérie, která tam má už za sebou, ale u toho jsme nebyli, tak nám zaspívá o pánovi Zloutnou.

0: Já si dovolím jeden úkrok stranou. Mám svátek, tak mohu. Poslední roky, než nás Ivon Přenosilová opustila, tak když se vrátila z Německa domů, byla hostem v mém programu s kapelou Faces. V té době jsem také nahrával CDčko a Pavel Krejča s Erou Krečmarem nám napsali duet, aby všichni věděli, že to nechcem dohromady dát.
1: Jsem zbalil před hernou holku vážně nádhernou.

Když jsem vybíral Milany, není jich tolik, ale i v loňském pořadu jsem jedno také zařadil. Milan Klípec zpíval v divadle Rokoko, potom se stal ředitelem kulturáku Mladé Boleslavi a teď nevím, co je s ním. Ale připomeneme si ho v písni, kde upozorňuje někoho na déšť.

Jsem velice rád, že mohu přivítat a vám představit člověka, kterého jsem si nesmírně vážil. I jeho pódiové dvojče Julia Satinského. No a vám už došlo, že si jedná hosta ze zahraničí, Milana Lasicu, který zaspívá vlastní skladbu Valtový cudzinec.

0: Počul si, Jožo? Chce tu zůstat dlhšie. Rozumíš tému?
1: Retro s Milanem Drobným.
2: Milan Lasica, když jsem měl kdysi nějakou svatbu, tak nás odávala jeho manželka Magda Vašáriová. V té době byla velvyslankyní ve Vídni, kde se to celé také konalo a Milan mi byl za svědka. Milan Lasica. Chladil tam byl taky, ale teď prý, když já jsem si dal duet Sion, tak on s Ivetou chce krásný román. Já bych jim ho přál, ale v této písni.

No, já mám ještě jinou dámu schovanou, která si přeje popřát. Hanička Pacltová. A hned na mě, abych vstával. Co pak na svátek můžu spát?

Martin si povzdechl. Venku se čerti žení, doma se zase žena čertí. To proto, že si chce taky zaspívat. No, co se dá dělat? Eva Martinová a Milan Martin spolu nás nabádají, abychom se nestyděli za lásku. Jen malá poznámka. Eva není Milanova žena, je to jen shoda náhod s příjmením.

Tak, a Iveta si chce taky zaspívat se mnou. A já poslechnu rád, protože, jak říkal její manžel, manželská svoboda je volnost, která umožňuje ženáči dělat všechno. Tedy všechno, co manželka dovolí.

Přátelé milí, posluchači vytrvalí, dospívali jsme se nakonec našich milanských oslav. Spolu s Valérií a Pavlínkou, které blahopřejeme k zítřejšímu svátku a s vámi se všemi se loučíme spolu s Milanem Chladilem písničkou. Těším se za týden naslyšenou. Ahoj.

0: V neděli 21. června vás zveme do zahrady Českého rozhlasu Sever na tradiční promenádní koncert pod širým nebem. Od 15 hodin vystoupí hudebníci divadla města Ústí nad Labem a nabídnou příjemné odpoledne plné známých melodií. Vstup je zdarma a vítáni jsou všichni bez rozdílu věku. Přijďte si užít pohodovou atmosféru do zahrady Českého rozhlasu Sever v ulici Na schodech v Ústí nad Labem. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Meteorologové odpoledne varují před silnými bouřkami, bude doprovázet přívalový déšť a kroupy. V Duchcově připomínají v nové expozici muzea výrobky bývalé porcelánové manufaktury. Chomutovská radnice letos pro zájemce připravila letní komentované prohlídky města. Bude slunečno, postupně se bude zatahovat, čekáme přehánky a bouřky i silné a teploty dnes do 34 stupňů Celsia. Pěkné poledne zprávy a Jana Moravcová. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky, budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km v hodině. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 13 hodin odpoledne až do půlnoci. A to po celé území Česka. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami. Maxima můžou dosáhnout až 34 stupňů a lidé by proto měli v odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž. Kvůli bouřkám taky hrozí lámání větví nebo zatopení podchodů a sklepů. Městské muzeum v Duchcově na Teplicku otevřelo expozici výrobků tamní porcelánky. Továrna, kterou proslavili porcelánové sošky, ukončila před několika lety výrobu. V Duchcově teď nabízejí průřez její 170-letou historií, říká muzejní historik Jiří Bureš.
3: Který by vás měl seznámit s nejdůležitějšími okamžiky její historie, nastínit v jednotlivých etapách vyráběný sortiment a přiblížit také osobnosti návrhářů a výtvarníků, kteří zde působili.
2: Radnice v Chomutově si spolu s historikem Radkem Vochem a fotografem Romanem Duškem připravila letní komentované prohlídky. První ze šesti procházek začíná 4. července v 10 hodin na náměstí 1. máje u kostela svatého Ignáce. Pokračuje primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
4: Na letošní rok jsou připraveny dva takové odlišné tematické okruhy. Jeden, ten okruh bitevní, tak to je okruh, který je navázaný s významnými historickými událostmi a konflikty. Prohlídky nebo procházky vede Radek Voch.
2: V některých evropských zemích, včetně Česka, přibývá nakažených pohlavními chorobami. Podle analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 bylo případů nejvíc za předchozích 10 let. Nejvíce přibývá nakažených syfilidou a kapavkou.
1: Počasí.
2: Čekáme slunečno, postupně ale oblačno, s přehánkami a bouřkami, ty mohou být i silné, nejvyšší denní teploty do 34, na horách do 30 stupňů Celsia. V celém Ústeckém kraji a na Českolipsku platí výstraha před vysokými teplotami a na celém území pak meteorologové varují před bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Jak to vypadá aktuálně? V dopravě nehodu hlásí Most a Rudolická ulice. Projedete s opatrností po střetu dvou osobních aut a komplikace očekávejte taky na D8, pokud jedete ve směru na Prahu, konkrétně u Rochova, mezi 41. až 41. a půltým kilometrem. V těchto místech očekávejte porouchané osobní auto. Projedete s opatrností, já vám přeji dál šťastnou cestu a příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Do večera a do půlnoci daleko, máme chvilinku popolední a na Českém rozhlase Sever začínají polední písničky na přání. Všechny vás zdraví Eva Bucharová, doufám, že máte k dispozici nějaký kousek stínu, chládku a osvěžující nápoj. Tak osvěžíme si i tuhle hodinku hezkou muzikou, můžete si o písničku volat na naší linku 475 212 212 a nebo napsat e-mail na naší adresu e-mailovou zahrajte@rozhlas.cz. A já tady mám gratulaci k 85. narozeninám. Bude to gratulace pro pana Jaroslava Fischera z Lovečkovic. Milý dědečku, k tvým krásným 85. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Máme tě moc rádi a přejeme ti ještě mnoho krásných let mezi námi, tvoje rodina.

0: Písničkách Českého rozhlasu Sever už je s námi po telefonu Jana, která volá z daleka až od Karlštejna. Jano, hezký den vám přeju.
1: Hezký den. Já bych sem prosila zahrát písničku pro svého bratříčka, který dneska slaví 70. A přeju mu všechno nej, však on ví, hlavně to zdravíčko. A ať si to užije.
0: A jak se jmenuje křesním jménem váš bratr?
1: Jiří Zíka.
0: Jiří, tak pane Jiří, velká gratulace ke kulatinám i od nás z Českého rozhlasu Sever. Hodně zdraví a pohody a ještě předávám hudební dárek tady od Jany, který vám vybrala. A Jano, děkuji za zavolání, hezkou oslavu vám přeju.
1: Já taky, hezký zbytek dne, naschledanou.

0: písničky na přání na Českém rozhlase Sever pokračují dál. Je 21. června, to je svým způsobem výjimečný den. Všechno hned pochopíte od Jiřího, který teď volá. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, ta písnička bude pro Manku a Lenu, pro segru Elišku a hlavně pro ta Jiřího
0: ke dni otců. Právě k dnešnímu dni otců vybírá písničku Jiří, tak já přeju všem celé vaší rodině hezký poslech do Děčína a naslyšenou.
1: Naschle.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Na Českém rozhlase Sever pokračují polední písničky na přání a dorazily dvě gratulace. Je 21. června a paní Divišová sláví krásné narozeniny 80 let. Syn Zdeněk a dcera Eva z celého srdce přejí matce hodně zdraví, spokojenosti a děkujeme, že jsi s námi. Písnička letí taky za paní Zdeňkou Jandovou do Uhru u Velvar, protože právě dnes je to 80 let, co se narodila. Chci jí popřát za celou rozvětvenou rodinu do dalších let hlavně hodně zdraví, spokojenosti a aby jí vydržel elán, se kterým i v tomto věku všechno zvládá a mohla se věnovat i nadále pěstování zeleniny a kytiček na zahradě. Děkuji a s pozdravem a přáním se podepsala paní Grossmanová.

0: Písničky na přání pokračují s další volající a tou je paní Dáša. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám přeju všem posluchačům.
0: Tak Dášo, vy jste vybrala speciální písničku, protože tatínek váš byl, co byl?
1: Hostinský v Libovici u Slaného.
0: Takže Hospůdko známá, jasně, nic jiného zahrát vůbec nemůžeme, ale co řekneme o vašem tatínkovi, aspoň maličko, že on byl hodně oblíbený, jste říkala.
1: Strašně plnej lásky, byl potom i řezníkem a když zemřel, tak za 3 dny byl pohřeb a kilometr do Tuřan na hřbitov, kilometr šlo lidí s ním ho vyprovodit. To se tenkrát jezdilo, ne jako dneska, že jo. To bylo úžasný.
0: Velký průvod.
1: Takže velký průvod, jak ho všichni milovali.
0: A připomeňte nám jméno vašeho tatínka.
1: Alois Kaplan, Libovice.
0: Mm-hmm, tak jo, takže teď určitě poslouchá někdo, kdo si ho taky pamatuje, protože byl opravdu hodně známý.
1: Určitě, to víte, ale je to starý pán teďko už, jo. Ale nevadí, určitě si někdo
0: vzpomene. Určitě.
1: Mám radost, děkuji vám
0: tak
1: za laskavost.
0: Tak jste se dovolala, krásné. Ale a mějte děkuju. Se naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou, děkuju.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Sever už vítám pana Michala. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak povídejte, pane Michale, komu zahrajeme?
1: Ano, já bych chtěl, kdybyste zahráli manželce k narozeninám, který už teda měla, ale já jsem se nedovolal.
0: Aha.
1: Takže až teďka a posíl, chtěl bych zahrát písničku Borletky Kozderkovi nějakou, třeba z muzikálu. A posílají to dcery Radka a Eva, vnoučata Emička a Maxim.
0: Tak všechna jména známe, ještě potřebujeme taky jméno naší oslavenkyně.
1: Naší oslavenkyně Danuše.
0: Paní Danuše, všechno nejlepší dodatečně k narozeninám a jenom pro vás teď zpívá Laďka Kozderková.

Do Českého rozhlasu Sever do písniček na přání dorazil další e-mail s gratulací. Prosím, zahrajte spolužačce Mirečce Horákové z Uhříně vsi k dnešním 80. narozeninám písničku Přátelství. Hodně zdravíčka a hezky to oslavte, Gita s Karlem a Jurášek.

světem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem naší.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dalším vzkazem. Zahrajte prosím písničku All of Me, mé úžasné dceři Zdeničce k narozeninám, které měla v červnu a zároveň oslaví i v úterý 23. června svátek. Přejeme jí z celého srdce vše krásné, maminka, kocourci a taťka.

Ještě dva vzkazy se nám vejdou do poledních písniček na přání Českého rozhlasu Sever. Hezký den posluchačům i vám, já moc děkuju. Prosím o písničku, kterou bych potěšila Marcelku a Radka, Boženku do Jirkova, také Milenku, Ivetku a Jarmilku do Kralup pana Františka a Marušky do Děčína a Šestajovic. Snad nám zlepší náladu veselého písnička Dominiku i slečně Dominice do Ústí a všem posluchačům. Tak to hezky napsala naše stálá posluchačka Maruška z Chomutova. A ještě bude tedy zpívat za chvilinku a hrát skupina Chicago a ta písnička bude od Janči pro klienty ústavu v Trmicích a pro Péťu, který se o ně stará.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Průjezd Bílinou ode dneška komplikuje oprava průtahu, řidiči by měli jet raději jinudy. V Žandově na Českolipsku připravují opravu kostelní věže. Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Dnešek bude postupně oblačný, čekáme taky přehánky a bouřky, před nimi taky meteorologové varují, teploty až ke 34 stupňům. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. V Bílině na Teplicku začíná dnes oprava části průtahu městem. Je součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Bílinou projedou kyvadlově na semafory, ve špičkách pak pomůžou regulovčíci. Upřesňuje starosta Karel Matuška z Hnutí ANO.
3: Projíždějícím řidičům doporučujeme se Bílině vyhnout úplně, místním řidičům doporučujeme využívat známé objízdné trasy přes Radovesickou výsypku. S přehledem aktuálního provozu pomůže web města, kde jsou uvedeny časy aktuálního zdržení z obou směrů.
2: Práce mají trvat maximálně do konce července. Na kostelní věž v Žandově na Českolipsku se vrátí hodiny. Radnice dokončila dokumentaci pro nadcházející opravu čelní části kostela svatého Bartoloměje, který vlastní město. Kromě hodin by se do věže měly vrátit taky dva zvony.
4: Nezávislý starosta Zbyněk Polák uvedl, že jeden bude původní, druhý nově odlitý. Radnice teď bude hledat stavební firmu, která opravu věže provede. Už loni nechalo město na vrchol umístit repliku historické barokní báně. Původní zastřešení poškodil požár před 56 lety a památku zakrývala provizorní střecha nepůvodního tvaru. Ze Žandova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Opoziční i koaliční politici pracují na zákoně, který má vymezit profesi sportovců. Počítá i se vznikem státního fondu sportu nebo úpravou financování, a to včetně pravidel, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. Zákon chtějí politici představit v září. Týdenní hudební oslavy nových svatovíckých varhan završí dnes večer speciální koncert. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě vystoupí Český národní symfonický orchestr s dirigentem Janem Kučerou a také solisté.
1: Počasí.
2: Počasí pro dnešní den v celém Ústeckém kraji a taky na Českolipsku platí výstraha před vysokými teplotami. Na celém území České republiky pak meteorologové varují před bouřkami. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 31 až 34 stupni a maxima na horách budou mezi 27 až 30 stupni Celsia. A slunečno v průběhu odpoledne vystřídá postupně oblačná obloha.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Jak to vypadá aktuálně s dopravou na severu? Hlášeny nemáme žádné nehody, ale počítejte s uzavírkou. Do dnešního odpoledne je uzavírka v Říční ulici v Kadani na Chomutovsku. Důvodem je pořádání kulturní akce Vysmáté léto a v Dubí na Teplicku je uzavírka Tramvajní ulice a tam jsou příčinou stavební práce. Tak jeďte opatrně, já vám přeji dál šťastnou cestu a taky příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Je tady 3. červnová neděle a i když to na začátku týdne vypadalo spíš na konec léta, poslední dny jasně hovoří o opaku. Léto je v plném proudu a naše rozhlasové výlety spolu s ním. Tak buďte vítáni, přeji vám krásný den. My vás dnes vezmeme na hrad Bítov na Jižní Moravě, kde vám ukážeme jednu skutečnou raritu, největší sbírku vycpaných psů na světě. Potom zamíříme do Pardubic a vystoupáme na tamní nedávno znovu otevřenou Zelenou bránu, která nabízí krásné výhledy nejenom na samotné město, ale třeba i na hrad na Kunětické hoře a za dobrého počasí dokonce i na Sněžku. Vydáme se také do Kadaně v Ústeckém kraji, kde navštívíme působivé muzeum čarodějnic v doprovodu čarodějnické tety Agáty. A nakonec nás v Jeseníkách v Olomouckém kraji čeká výstup na Čertovy kameny nad Českou vsí. Ze zajištěné skalní vyhlídky se podíváme až do sousedního Polska. Tak teď jsem se díval do plánu našeho vysílání, pokud berete, tak to je dobře. Hezký den ještě jednou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Pokud se na svých toulkách jižní Moravou vydáte na Znojemsko, nenechte si ujít jeden světový unikát. Na hradě Býtov vás totiž čeká rozsáhlá sbírka vycpaných psů. O její vznik i historii chovu psů na hradě se zajímal náš kolega, jihomoravský redaktor Zdeněk Truhlář.
1: S kastelánem Janem Binderem procházíme sbírky vycpaných zvířat a dostáváme se i k unikátní sbírce vycpaných psů. Musím říci, že je to opravdu pěkná smečka. Kolik psů tady mohou lidé vidět?
2: V současné době je to 49 psů a bylo jich kdysi 51, jeden byl v tak špatném stavu, že jsme ji museli vyřadit. A mimo jiné je tam započítaný i teda vlk, který je tamhle v tom rohu vzadu. Takže 51 bylo původně.
1: Jak se tu sbírka vycpaných psů vlastně vzala?
2: No, baron Jiří Hác, kromě toho, že strašně miloval teda ženy, potom koně a nejvíce teda psy, tak vlastně potom v roce 1930 až 45 vlastně ty svoje psy miláčky nechával vycpat, když odešli tou přirozenou smrtí. Tak vlastně vznikla sbírka tady těch původně 51 kusů a co vím, tak je zapsaná i v Guinnessově knize rekordů, takže je to největší sbírka na světě.
1: Čili opravdu i světový unikát, jaké rasy tady jsou k vidění?
2: Co se toho týče, tak je tady stájový pinč, to je taková rarita, kterou známe z Haškova Švejka všichni, je tady pár stájových pinčů, pak je tady hodně berna.

0: psi, které tady vidíme, byly pana barona. To asi nebylo nic jednoduchého starat se o tak početnou smečku.
1: Tak určitě ne. Baron na to měl svůj vyškolený personál, který se denně vlastně o ty psi staral. Bylo to několik členů rodin, které tady na hradě pobývali. A psi vlastně měli i svoji psí kuchyň, kde se vařilo vyloženě pro ně. Jakoby nějaké ty držky se šrotem se míchaly a tak. Pro maso se jezdilo až do Znojma. A vlastně měli i svůj sepsaný denní režim, kdy třeba v sobotu se měnila sláma ve všech kotcích a potom se vlastně umývali vlastně během víkendu, třeba i v neděli. Vlastně měli každý svůj ručník se svým jménem a černým mýdlem vlastně byli myti vlastně tím personálem. Takže celkem jako docela dost práce a baron víceméně se jenom díval nebo s nima potom chodil po okolí na procházky, po lesoparku a užíval si vlastně spíš takovou jejich přítomnost, jakoby tu mazlíčkovštější.
0: Mezi vašimi návštěvníky bude určitě spousta milovníků psů, tak v rámci jakého okruhu mohou tuto sbírku vidět?
1: Psi jsou vidět na hlavním prohlídkovém okruhu, který mohou návštěvníci si prohlédnout, absolvovat a jsou umístěni ve druhém patře ve speciální místnosti a v rámci vlastně celé zoologické sbírky, která se na hradě dochovala, ať už za barona Jiřího Háze nebo jeho předchůdců hraba Downu.
2: Říká kastelán hradu Bítova Jan Binder, který unikátní sbírku vycpaných psů představil našemu jihomoravskému kolegovi Zdeňku Truhlářovi. Návštěvní doba hradu Bítova na Znojemsku je, podobně jako na jiných památkách, od úterý do neděle. Během července a srpna je otevírací doba od 9 do 18 hodin.

A teď ve výletech jdeme k otázce, tedy k té minulé. My jsme se ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod Rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo to, že je dlouhý 8 metrů a v hloubce 3,5 metru.

pod vodou. Dali jsme dvě možnosti, ostatně to velí tradice, najdeme ho, tedy ptali jsme se, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak já jsem tam tu Třeboň dal záměrně, protože to je samozřejmě město výlovů, rybářů, rybníků, rybníkáře. Nebyla to Třeboň, tam pod rybník nemůžete, ale můžete si užít třeba výlovy, ostatně to je veliká atrakce vždycky na podzim nebo zimě. Obec Modrá u Velehradu, tak to bylo správně, bylo to Ačko, kdo napsal Ačko, měl šanci vyhrát cestovní tašku, jinak ten tunel Živá voda je v obci Modrá u Velehradu, kdyby vám to ještě pomohlo při výletech, je to jižní Morava, okres Uherské Hradiště. Kdo vyhrál cestovní tašku? Paní Renata Valentová Bruntál, pan Libor Cigánek Rohatec, pan Zdeněk Gersl Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová Loučná nad Desnou a paní Eva Budzáková Lunchkroun. Gratulujeme. No a ve hře je stále hlavní cena za červen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Kdo tuto hlavní cenu získá, tak to je zatím opředeno tajemstvím.

0: Pardubice jako na dlani. To nabízí zelená brána v centru města, která se po dvouleté rekonstrukci opět otevřela veřejnosti. Z jejího vyhlídkového ochozu se otevírají výhledy na historické centrum, na zámek, Kunětickou horu i vzdálené hřebeny hor. A která světová strana nabízí nejhezčí výhled? To se s historikem Janem Ivanegou vydala na zelenou bránu zjistit naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme došli až na vrchol zelené brány. Je dneska krásný den, takže vidíme všechno, co asi můžeme vidět.
2: Díváme se na sever, přímo před námi je fantastická zvonice, krásná stavba. Vznikla na Prahu 30. let na starší zástavbě. Za ní je nádherný kostel svatého Bartoloměje, mimořádná sakrální dominanta města. No a o kus dál se díváme na pardubický zámek. Jemuž dominuje nejenom nádherná věž Hláska, kde je teďka taky skvělá vyhlídka, ale taky valové opevnění, to je ten kruhový rondel tady v popředí, ze kterého je zase jiný, neméně pěkný výhled na město.
1: Pojďme dál, tady se podívat na náměstí Republiky.
2: Náměstí Republiky je skutečně neuralgickým bodem pardubického urbanismu a vždycky bylo. Jeho řešení z hlediska nějakého systematického urbanismu bylo možné až po zasypání městské řeky, ramene Chrudimky, která spojovala Chrudimku s Labem a tekla v zásadě po té trase stávající ulice.
1: To bylo začátek 20. století.
2: Přesně tak. Po dlouhých diskuzích s památkáři a řekněme konzervativními zástupci zachování starobylého rázu města byla ta městská řeka skutečně zasypána.
1: Když dohlédneme z této strany dál než na náměstí Republiky, co můžeme vidět?
2: Můžeme vidět průhled někdejší královskou třídou. To byla novodobá dominantní ulice spojující historické jádro s tím zeleným předměstím.
1: Pohled na jižní stranu je takový o poznání klidnější oproti tomu náměstí Republiky.
2: Je to tak nepochybně do jisté míry i proto, že se přímo ze zelené brány díváme na historické gotické parcely starého jádra Pardubic. K těm přirozeně náležely i typické úzké záhumenky, které i dnes vytváří příjemné ostrůvky zeleně. Na ty středověké parcely ovšem navazuje zase novodobá zástavba z počátku 20. století. Díváme se do zahradního nebo zadního traktu dívčí průmyslové školy Vesna, ta vznikla v roce 1908. Nahlížíme také na dvůr ředitelství pošt a telegrafů. To byl další problematický objekt, který byl plánován dlouhá desetiletí a nakonec vyrostl až ve 20. letech podle velmi dobrého návrhu architekta Ladislava Machoně.
1: Východní strana, tu se nechá na závěr Pernštinské náměstí.
2: Je to pohled nepochybně nejmalebnější, protože se otvírá do nádherného historického jádra toho poddanského pernštinského města. Jeho podoba se samozřejmě od dob Pernštejnů zásadně pozměnila, ale to jádro skutečně zůstává pernštejnské, dané těmi požáry v 16. století.
1: Dál se ještě vidíme i Kunětickou horu, Orlické hory, Krkonoše jsou tak v oparu, ale můžou být vidět někdy za lepších podmínek.
2: Jednoznačně ze zelené brány je bez větších problémů za dobrých podmínek vidět Sněžka i celý hlavní masiv Krkonoš, stejně tak i Orlické hory. Když se díváme ke Kunětické hoře, tak naši pozornost upoutá kromě toho nádherného hradu i dvojice objektů, které jsou přímo v ose. Na jedné straně, trošku vzdálenější, jsou to fantastické Gočárovy automatické mlýny a ještě před nimi na tom samotném náměstí stojí ve výhledu novorenesanční radnice. Ta vznikla v roce 1893 a je to stavba, která zabírá několik těch středověkých parcel a jednoduše se svojí monumentalitou vymyká měřítku náměstí.
0: Říká historik Východočeského muzea Jan Ivanega, který na znovu otevřenou zelenou bránu v centru Pardubic doprovodil naši kolegyni Milenu Vápeníkovou. A pokud byste se na výhledy z ní chtěli podívat už teď, můžete nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu, věřím, že už je dobře znáte, výlety.rozhlas.cz.

0: Kadani v Ústeckém kraji narazíte na celou řadu turistických lákadel. Najdete tu třeba nábřeží Maxi Psafíka a na něm stojící kovanou repliku stroje staroměstského Orloje. Mají tam i klášter s úžasnými freskami, nejužší uličku v Česku a také náměstí s historickými budovami a zajímavou radniční věží. A hned vedle radnice je Muzeum čarodějnic. Naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová se tam trochu bála vyrazit sama a tak si přizvala průvodkyni Věru Stejnou. Tedy pardon, pro tuto chvíli je to vlastně...
1: Čarodějnická teta Agáta. Čarodějnice, ty tady byly od pradávna, ale nemyslíme ty pohádkové, ale čarodějnice jako skutečné ženy, které uměly něco navíc a byly to bylinkářky, léčitelky vědmy a v podstatě malé doktorky. Tak s tím seznamujeme tady děti. Já mám zařízení lopatu a na co mám tu lopatu? Většinou říkají na zlobivé děti a já říkám, že jí mám na chleba. Kluci často říkají na pizzu. Pizzu dáváme do pece, chleba dáváme do pece a ty zlobeví dáváme zároveň zde do klece.
2: Čarodějnice, čarodějky měly blízko i k alchymii, takže ta alchymistická dílna nechybí ani tady v Kadani.
1: Tady dětem ukazují, jakým způsobem se bylinky dávají zpracovat. Zde třeba máme hmoždíř a jak se bylinky do ní dávají a tlouchem rozmačkávají na prášek, který se potom dává do hrníčku. Zalije se horkou vodou, že vlastně to je čaj a lektvar.
2: Těch figur je tady opravdu veliká spousta. Tohle řekla bych, kdyby tam byl Ježíšek, může to být docela klidně Betlem, ale spíš to bude nějaká pohádka.
1: Je to pohyblivý mechanismus, protože jsme v muzeu čarodějnic, tak ho s dětmi rozpohybováváme kouzlením, čarováním. Na to já tady mám bulky. Já vám teda taky můžu jednu dát, takže připravte se, děvčata. Pozor teď. Čáry, máry, potko, čáry, fuk!
2: Na mou duši funguje to. Zvoník zvoní, rytíř bojuje s drakem, čert si opéká prasátko, čarodějnice letí na koštěti. Jsem zvědavá, jaká další kouzla ještě tady objevíme.
1: Tady u toho stolečku takhle tiskneme peníze a rovnou 5 000. Kdy jste je viděli naposledy? Ani v bankomatech nejsou, proto mi čas od času si je tady dotiskne.
2: A ráda věřím, že by leckdo z návštěvníků rád přišel pomáhat.
1: Já když tady zazvoním, tak vás tady všechny vítám u nás v čarodějnické škole. My si všechny malé i velké nejdřív vyzkoušíme, abychom mohli na konci podle znalostí všem přidat výuční list v oboru čarodějnickém.
2: Teď si nejsem jistá, jestli se tady místy víc nebaví dospělí než děti.
1: Já myslím, že to je na stejno. Chodí nám sem zájezdy jak školní dětí, mateřských škol, ale i zájezdy seniorů. A myslím, že ty si to úplně vyžívají, protože vlastně původní zařízení jsou staré školní lavice, kdy všichni nostalgicky vzpomínají na své pobyty ve školách. No jinak ještě připomínám, že tady mám jako pomocníka 2 v 1 ukazovátko, ale i rákosku, no a to mnohé také rozesměje.
2: Rozhodně bavit se v Muzeu čarodějnic v Kadani budete, ať už se smíchem, anebo možná někdy i malinko se strachem, protože lec, které to zákoutí, opravdu strašidelné je.
0: Tak teď nevím, jestli nás kolegyně Slávka Brádlová láká anebo varuje, ale jsem si jistý, že návštěva Muzea čarodějnic v Kadani určitě stojí za to. Výlety. Možná čekáte na novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. My už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám v našich klasických výletech už do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku bude stejně jako v loni návštěva, naší prioritou budeme navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na 2 měsíce, tedy ty prázdninové měsíce, zámecké léto. Jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny v 9:45. Tak do mobilu si už pro jistotu dejte naše číslo, které budete potřebovat. 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Kdy? No přeci, jak už jsem říkal, v pondělí 29. června v 9:45.

0: Posloucháte Výlety. Jesenicko je krajem úžasných dalekých rozhledů. Jednou z docela dobře přístupných vyhlídek na jinak vysoké a strmé skále je upravené skalisko Čertových kamenů nad Českou vsí. Tamní lesy ovšem ukrývají skal mnohem víc. Přímo pod skalní velikány se náš olomoucký kolega Miroslav Kobza vydal se správcem muzea v České vsi Romanem Janasem.
1: Těch skal je tady víc, je tady vyhlídková skála, vlastně pod vyhlídkovou je potom horolezecká, která se nazývá Pekelník, a pod Pekelníkem máme tady ještě spoustu dalších skal.
2: Skály tady vyčnívají z toho lesa vzrostlého. Musím říct, že teď se něco vykácelo, ale stále více zarůstají. Stále je ale z těch skal krásný výhled. Co můžeme ze skály vidět? Já teda mám asi jedny z nejkrásnějších fotek odsud na známý lázeňský dům Priznic v Jesenických Lázních, ale dá se říct, že je tady vidět od Jeseníku až do Polska. Je to tak?
1: Je to tak. Můžeme vidět Rychlabské hory, ale můžeme vidět i polské nížiny.
2: Málo kdo ví, že ten hřbet naproti vlastně tady přes údolí Jele, takže to patří ještě k Rychlebským horám. Říká se tomu Sokolí hřbet a vlastně táhne se až do Polska. Zároveň můžeme vidět v Polsku třeba Polská jezera, Nenické, Otmuchovské, kam se jezdí i vlastně lidé od nás koupat v létě. No, když se vrátíme na skálu, tak ono je to dneska vlastně významná turistická lokalita, ale když si se jí říkalo Harichštejn, proč?
1: Říkalo se jí Harichštejn, protože vlastně prvním majitelem byl Franz Harich.
2: To byl sedlák z České vsi.
1: Vlastně tady pole a jako první tady postavil hospodu a jako první si tady požádal vlastně i o výčep.
2: Už tehdy tady chodila spousta turistů, vlastně také nechal zajistit ten vrchol těch skal, kde dneska máme ty řetězy. I tak je to vlastně docela vysoká skála, víme, jak je vysoká.
1: Teď jste mě načapal, ale můžu říct, že teď se tady nachází naučná stezka, která byla vybudována v roce 2015. Připomíná i zašlou slavu Moravskoslezského sudeckého horského spolku a ten už v roce 1892 nechal na skaliskách severního úpatí Zlatého chlumu vybudovat romantickou výhlídku zajištěnou železným zábradlím.
2: Takže už vlastně z konce 19. století a já jsem mezi tím našel, že skála je vysoká 40 metrů. Tohle je místo, které je, dá se říct, mezi dvěma významnými body. Jednak je to teda údolí Bělé, Jeseníky, máme kousek za námi, my už se nacházíme vlastně na úpatí té Slezské Hané, když bychom to řekli. Ale kdybychom tady pokračovali dále do kopce, tak dojdeme na další velkou výhlídku, je to tak?
1: Ano, je to tak, došli bychom na vrchol Zlatého chlumu.
2: Cestou, když bychom se vydali z Jeseníku sem na Čertový kameny, tak si můžeme všimnout a takových zvláštních těžebních útvarů a to prý je pozůstatek té dávné těžby zlata.
1: Je to tak, tady se těžilo zlato už někdy ve 12. století.
2: Vrchol těch Čertových kamenů je střen několika pověstmi. Já bych je asi tady nevyjmenovával, protože jsou strašně dlouhé, ale vy jste mi ukázal, že tady je skutečně hlava čerta.
1: Určitě vlastně na druhé z těchto skal zvané Pekelník je čertová hlava.
2: Vede přes ní nějaká ta lezecká trasa, protože horolezci tady bývají docela často.
1: Horolezci tady bývají často a vlastně celá tahle ta skála je prošpikovaná několika trasami.
2: Na Čertový kameny vedou turistické značky jak z Jeseníku, tak tuším i od vás z České vsi, je to tak?
1: Vede tady vlastně modrá turistická trasa z České vsi. Dá se pokračovat na Rejvíz.
0: Říká správce muzea v České vsi Roman Janas, který mezi Čertovy kameny a Pekelníka nedaleko Jeseníku vzal našeho olomouckého kolegu Miroslava Kobzu a vlastně také vás, naše posluchače.
3: Život je šatnavka.

Dnešní nedělní výlety mají před sebou ještě pár minut, čekají nás ještě další výlety příští sobotu, pak už v neděli pořad Rozhlas jede za vámi. No já už jsem vás pozval na soutěž na naše zámecké léto od pondělí do pátku, startujeme 29. června, až do konce srpna budeme navštěvovat naše zámky, představíme vám jejich majitele, dovíte se spousty zajímavostí a soutěžní otázku o atraktivní ceny. Do mobilu, a to už jsem vám také říkal, si připravte naše číslo 731 800 900, budete ho potřebovat na soutěž, tak budu držet palce. Určitě se sejdeme ještě příští týden, příští sobotu, no a potom hned od pondělí celé prázdniny budeme trávit spolu. Hezký den vám přeji.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Meteorologové odpoledne varují před silnými bouřkami, bude je doprovázet přívalový déšť a kroupy. V Duchcově připomínají v nové expozici muzea výrobky bývalé porcelánové manufaktury. Dnes je to 77 let od justiční vraždy legionáře a válečného hrdiny generála Heliodora Píky. Bude převážně oblačno, postupně v průběhu odpoledne taky přehánky nebo bouřky a teploty až ke 34 stupňům. Dobré odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Odpoledne do Česka dorazí silné bouřky, budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro celé území Česka až do půlnoci. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami. Ty můžou dosáhnout až 34 stupňů Celsia. Lidé by proto měli v odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž a kvůli bouřkám taky hrozí lámání větví nebo zatopení podchodů a sklepů. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem využívá při přípravě dětských pacientů na operaci takzvané laskavé uspávání. Podle primáře kliniky anesteziologie Petra Vojtiška je jeho součástí například přítomnost rodičů až do uspání, vonavé fixy anebo dětské motivy v předsálí. V rámci přípravy se děti taky seznamují s operačními sály a zdravotnickými pomůckami.
2: Vonavými fixkami si děti mohou do anesteziologické masky nakreslit obrázek. Po jejím nasazení pak cítí známou vůni, která je má uklidnit. Pacienti do 18 let tvoří zhruba 15% všech anestezií provedených v nemocnici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Městské muzeum v Duchcově na Teplicku otevřelo expozici výrobků tamní porcelánky. Továrna, kterou proslavili porcelánové sošky, ukončila před několika lety výrobu. V Duchcově teď nabízejí průřez její 170-letou historií, říká muzejní historik Jiří Bureš.
3: Který by vás měl seznámit s nejdůležitějšími okamžiky její historie, nastínit v jednotlivých etapách vyráběný sortiment a přiblížit také osobnosti návrhářů a výtvarníků, kteří zde působili.
0: Komunisté před 77 lety popravili válečného hrdinu a legionáře generála Heliodora Píku, který se podílel na protinacistickém odboji. Píka byl během druhé světové války vojenským velvyslancem v Bukurešti a Moskvě. Už tehdy varoval před Sovětským svazem. Komunistický režim ho později obvinil z vlastizrady a tvrdil, že Píka předával informace západním státům.
1: Počasí.
0: Aktuálně je v platnosti výstraha před bouřkami a pro Ústecký kraj spolu s Českolipskem platí taky výstraha před vysokými teplotami. Zítra bude polojasno až oblačno, místy čekáme přehánky nebo bouřky a teploty vystoupají nejvýše k 31 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Od půlnoci na dnešek je uzavřená spojovací ulice v Bílině na Teplicku. Silnice druhé třídy číslo 257 bude kvůli opravě uzavřená až do sobotní půlnoci. A v obci Hlínoviště nedaleko Bezdězu na Českolipsku čekejte nehodu na silnici 38. Havarovala tam dvě osobní auta, nehoda se obešla bez zranění a vy tudy projedete s opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré odpoledne a krásnou neděli. Je velké vedro, tak popojedeme trochu na hory. V Krušných horách začala sloužit klenová bouda. Horská chata postavená ze dřeva, kamenné skla, ale taky z takzvaného konopného betonu. Kde přesně stojí a komu by měla sloužit, to prozradíme za chvíli. Tak já vám přeju hezký poslech a hezké putování s námi.
1: Pohodové odpoledne s Evou Bucharovou.

Z Vysočiny zpátky k nám do Českého rozhlasu Sever. Je neděle 21. června, velmi horký den, tak mě napadá, že nějaká ta sněhová vločka by se hodila. Ale mimochodem, zkoumali jste někdy sněhovou vločku? Její tajemství odhalí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.

0: prvků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete 2 identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Českým rozhlasem Sever se teď přesouváte do hor. U Božího daru v Krušných horách zahájila provoz Klenova bouda. Nová horská chata bude sloužit především spolkům zaměřeným na poznávání přírody, skautům nebo školám. Finančně projekt zajistila nezisková organizace Liga lesní moudrosti, která za něj zaplatila více než 40 milionů korun.
1: Bylo to krásné místo, strašná bouda, nebyla tady voda. Voda byla v prameništi asi 200 metrů a čerpala se takovým strašným strojem, takže jsme se tady s tím místem jako učili vlastně žít a fungovat a bylo to velmi dobrodružné.
2: Popisuje Filip Chmel, který je autorem projektu vzniku nové horské chaty Klenovy boudy. Ta vyrostla z iniciativy neziskové organizace Liga lesní moudrosti v téměř zapomenuté části Krušných hor.
1: Areál by měl fungovat celoročně. Přednostní právo ubytování budou mít naši členové a ostatní spolky, které se zabývají mimoškolním vzděláváním dětí a mládeže.
2: Klenová bouda je postavená ze dřeva, kamene nebo konopného betonu. Stavbaři využili také dusanou hlínu a sklo. Náklady na provoz budou minimální.
1: Chtěli jsme, aby to bylo hodně z přírodních materiálů, moderní architektura s tradičním řemeslem a tradiční materiály se zpracovávaly tak, aby to bylo i zajímavé, aby nás to bavilo.
2: Právě tuhle stavbu si teď přichází prohlédnout první návštěvníci. Slavnostní program otevření objektu doprovází ukázky tábornických dovedností.
3: Topni se naproti tomu terči, do kterého chceš střílet.
4: Takhle.
5: Střílel jsem a střelil jsem nejlepší do žluté.
6: Hodně se mi to líbilo, jako hodně z toho bolí ruka.
7: Zatím nakonec všichni rozdělali oheň křesáním, někomu to jde líp, někomu hůř, ale většinou jsou dost urputný na to, aby se jim to nakonec povedlo.
2: Střelba z luku, správné založení ohně, vyřezávání ze dřeva, i to je součástí programu. Mimochodem projekt Klenovy boudy vznikl především díky dárci, který před desítkami let opustil Československo.
1: Zdeněk Fischera Klen, emigrant v Kanadě, založil vlastně woodcrafterský kmen a vedl tam děti, koupil tam pozemky a po jeho smrti vlastně jeho přáním bylo, kdyby to tam nepokračovalo, tak aby jsme ten dar z prodeje těch pozemků dostali my jako Liga lesní moudrosti Česka.
2: Dodává Filip Chmel, autor projektu, který financovali i další zdroje, například fondy Evropské unie. Z Krušných hor Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Taky Ilona Čáková s námi chvilinku v nedělním odpoledni na Českém rozhlase Sever. A už za půl hodiny, protože je půl třetí, už za půl hodiny přesně v 15 hodin začíná u nás na zahradě Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem v ulici Na schodech 10 promenádní koncert. Jste všichni zváni, vstupné je zdarma. Vídeňská promenáda a operní gala bude pod širým nebem. Účinkuje orchestr divadla města Ústí nad Labem. Tak určitě doražte, anebo můžete zajít taky za muzikou do Chomutova. V Chomutovské knihovně začíná v 17 hodin den hudby. Zaspívají chomutovský smíšený pěvecký sbor Hlahol a se skupení kadaňských hudebních nadšenců Kadaň zpívá. A ještě bych vás ráda pozvala do městského divadla v Děčíně na 17. hodinu na podvečer s názvem Vivala Vida. Aneb příběh ze života Frídy Kahlo. Jedná se o taneční představení studia Frída. Tančí všechny skupiny od nejmladších po dospělé tanečníky.

0: křížem krajem.
1: Přesně tak, na Českém rozhlase Sever pro vás mám další díl našeho turistického seriálu Křížem krajem. A dneska vás vedu na jeden z vrcholů Českého středohoří, na Hradiště. Vyrážíme z Hliné na Litoměřicku a půjdeme po Žluté. Odměnou nám budou překrásné výhledy na České středohoří, Polabí, Dolní Poohří i na hřeben Krušných hor. Na Hradiště s výškou 545 metrů nad mořem dojdeme po Žluté z obce Hlina na Litoměřicku. Je to jenom kilometr po zlaté stezce zemí hradů. Vrchol Hradiště je krásná vyhlídka i přírodně chráněná lokalita, a to už od roku 1949. Hora poskytuje zvláštní podmínky pro výskyt mnoha vzácných rostlin a živočichů. Rostou tu třeba různé druhy koniklece, tařice nebo lilie zlatohlavá. V porostu, který připomíná trochu step, můžeme vidět zmije, užovky, ropuchy i ještěrky. Na větvích okolních stromů se dávají stnadi, jestřáby, krkavci i víři. Vlastně je to taková malá botanicko-zoologická zahrádka chráněné krajinné oblasti České středohoří. Při pohledu do okolní krajiny, ze které vystupují četné vrcholy, včetně Řípu, Házemburku, Milešovky, Kletečné, Varhoště a mnoha dalších, asi nikoho neudiví, že už v dávných dobách byl tenhle kopec osídlen, což nakonec potvrzuje i jeho název – Hradiště. Proto sem kromě výletníků přicházejí lovci pokladů, aby tu hledali historické mince nebo jiné artefakty. Občas tu někdo pokouší štěstí a z příkré stráně se rozbíhá s padákem, což je určitě zajímavá podívaná. Nicméně krásné výhledy si můžete užít i bez těchto adrenalinových aktivit. Vrcholová plošina na Hradišti je přímo ideální místo pro piknik. Posezení se sklenkou dobrého vínka jakoby patřilo k výhledům na vinice kolem Radobílu. Na okolních šťavnatých pastvinách se zase pasou ovce a kravky, poskytující zdravé mléko pro vynikající řemeslné sýry. Pochopitelně při odchodu z tohoto rozkošného místa je potřeba striktně dodržovat pravidlo správného poutníka. Nezanechávat žádné stopy. Tak vám přeji šťastné chvilky strávené na Hradišti nad obcí Hlina.
0: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: A na Českém rozhlase Sever jdeme teď k dalšímu tématu. Stát chce po pachatelích násilí, aby po opuštění vězení například chodili na terapie. Na ty ale nechce dávat peníze. Probační programy, především skupinové a individuální terapie, zajišťují hlavně neziskové organizace. Pro mladistvé dostanou finance od Ministerstva spravedlnosti dodatečně, pro dospělé letos vůbec. Zkoušejí je schánit jinde, nebo prostě zájemce odmítají.
1: V celkem 8 pobočkách poskytuje diakonie Českobratrské církve evangelické terapie asi 70 klientům ročně. Dalších asi 50 jich je teď na čekací listině, říká vedoucí programu Stop násilí Věra Výchová.
2: Doba čekání je teďkon 5 až 6 měsíců.
1: Omezit musela diakonie třeba terapie ve věznicích, pokračuje Výchová.
2: Píšou nám i klienti, žádají o podmíněné propuštění, ale když tu možnost nemají.
1: Úplné zrušení probačních programů zvažovala Proxima Sociále. Jako jediná v Praze nabízí programy pro mladistvé. Na poslední chvíli získala potřebné finance z pražského magistrátu. Přesto jedna z pracovnic podala výpověď, říká ředitel organizace Jakub Václavů.
3: Protože ta nestabilita a nejistota už byla příliš náročná.
1: Alespoň část nákladů doplácejí kraje nebo města i jinde v Česku. Přesto někteří z necelých 300 klientů budou podle asociace organizací v oblasti vězeňství programy muset pravděpodobně opustit. Přitom jsou úspěšné, říká ředitelka asociace Zuzana Tinglová.
4: 70% lidí, kteří absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je klíčový, nerecidivují.
1: Ministerstvo spravedlnosti taková data nemá, sbírat je začalo teprve letos. Pokud člověk do nařízeného programu nastoupit bez vlastního zavinění nemůže, třeba kvůli naplněné kapacitě, soud hledá alternativy, říká mluvčí ministerstva Vladimír Hřebka.
5: Například prodloužením zkušební doby nebo uložením jiných přiměřených povinností. Je důležité dodat, že přeměna trestu na nepodmíněný, tedy výkon trestu odnětí svobody, je reálná možnost.
1: Dodává, že v příštím roce rezort peníze zajistit chce, ale jen na ty programy, které jsou prokazatelně přínosné. Podle jakých kritérií bude jejich přínos hodnotit, zatím neví.
5: O těch nyní diskutujeme jak uvnitř rezortu, tak s neziskovým sektorem.
1: Podle asociace organizací v oblasti vězeňství by stát díky programům ušetřil. Výdaje na jednoho člověka ročně jsou asi 40 tisíc korun za kurz. Proti tomu za vězně platí stát asi 670 tisíc korun za rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 9 minut bude 15 hodin. Jana Moravcová už pro vás chystá další zprávy Českého rozhlasu Sever. V nich budeme kromě jiného slavit dnešní slunovrat a vypravíme se až ke kruhu Stonehenge v Anglii, kde slaví tuto tradici už 5000 let. Tak si počkejte na zajímavé podrobnosti při písničkách od skupiny Roxette anebo Jakuba Smolíka.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Začalo astronomické léto, čeká nás nejdelší den v roce. Od července budou v Mostě a Litvínově jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Fotbalový reprezentant Jurásek je zraněný a do mistrovství světa už nejspíš nezasáhne. V platnosti je výstraha před bouřkami a pro Ústecký kraj spolu s Českolipskem platí taky výstraha před horkem. Zítra bude polojasno až oblačno, místy přehánky a bouřky a teploty do 31 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Dneškem začalo astronomické léto, slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce, noc bude naopak nejkratší.
4: Letní slunovrat si lidé odpradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice, přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: Poříční policie začala v nové sezóně s kontrolou rekreačních plavidel a jejich vůdců. Dohlíží taky na bezpečí ostatních návštěvníků. V Ústeckém kraji třeba na velká jezera, jako je Milada na Ústecku, Barbora na Teplicku nebo Most a Matilda v Mostě. A kontroluje taky úsek řeky Labe, upřesňuje ředitel krajského poříčního oddělení Dušan Gittner.
5: Samozřejmě jako hlavní stěžejní je teda evropsky významná cesta vodní Labe. Od státní hranice až skoro po Štětí a děláme i společné hlídky s německými kolegy. Tam máme úsek Labe až skoro po Drážďany.
3: V Mostě a Litvínově budou od začátku července jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Spolu s nimi začne fungovat taky nový odbavovací a informační systém pro cestující. Jeho součástí budou podle ředitele dopravního podniku Daniela Dunovského taky obrazovky zobrazující trasu anebo příští zastávky. Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pětního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu. Sport. Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou bude hrát ve čtvrtek v Mexico City proti domácí reprezentaci. V sobotu trénovali v Mansfieldu jen hráči, kteří proti Jihoafričanům nenastoupili nebo zasáhli jen do části utkání. Chyběl i obránce David Jurásek. Jeho zranění je podle asistenta trenéra Jana Suchopárka vážnější.
6: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalový zranění. Ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit. Stalo se to na předzápasovém tréninku. David měl být v základní sestavě. Určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní jsou v pořádku.
3: Účast v play-off světového šampionátu pravděpodobně Čechům zajistí jen vítězství. Počasí. V platnosti je výstraha před bouřkami a pro Ústecký kraj spolu s Českolipskem platí taky výstraha před vysokými teplotami. Zítra bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky místy a teploty do 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Porouchané osobní auto překáží aktuálně před exitem 29 Roudnice na D8 ve směru na Prahu na 30. kilometru a do půlnoci bude uzavřené Mírové náměstí v Litoměřicích. To byly zprávy v 15 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever i dál. V téhle hodině se kromě jiného podíváme do Černěvsi poblíž Ploskovic. Paní Renata tam pěstuje biojahody, tedy jahody bez chemie. Uslyšíte třeba o tom, proč nechává v jahodách plevel a že si je můžete nazbírat sami, tedy samozběrem. Písničky, které nestárnou vám teď po 15. zaspívají třeba Lucie Bílá nebo Iveta Bartošová, tak hezký poslech.
1: Pohodové odpoledne s Evou Bucharovou.

0: Českým rozhlasem Sever, teď jdeme na jahody. Biojahody si můžete sami vypěstovat anebo sklidit samozběrem u zemědělců. Ekologické pěstování jahod na jednom místě trvá obvykle 3, maximálně 4 roky. Pak je výhodné zasadit nový porost na jiném stanovišti. Možná vás překvapí, že jahody pěstované bez chemie drží ve vzpřímené poloze plevel, ale musí ho být tak akorát. Veronice Jaklové to řekla pěstitelka Renata Rokůsková, která jahody bez chemie pěstuje na 1 hektaru u obce Černěves.
1: Je to mezi úštěkem

0: Což jsem zjistila až pozdě, že není úplně nejlepší nápad, protože těch brabsoučků a toho života je tady víc, než je mi příjemné. Tak jak vy se s tím potýkáte, když nesmíte použít tu chemii?
1: My máme zatím tu výhodu, že jahody na tomhle poli vlastně nikdy nebyly. Takže co se týká chorob a vyloženě škůdců jahod, tak zatím to ještě není tak zlý. Takže opravdu v tuhle chvíli nepoužíváme ani žádné ekologické přípravky. Je možné, že do budoucna tyhle problémy budeme řešit. Pak to budeme samozřejmě konzultovat s odborníky. A pokud bychom se dostali do situace, že nebudeme moc používat opravdu věci, které přírodě neškodí, tak potom bychom se přesunuli na jiné pole. Jinak, co se týká toho života, máme tu spoustu různých ptáků třeba. A ne, že bych jako pěstitelka z toho byla nadšená, ale máme tady taky mnoho druhů plevele. A co je zajímavé, jezdí si k nám lidé třeba pro pampelišku, pro kokošku, pastuší tobolku, protože říkají, tohle už nikde neroste a vy to nestříkáte.
0: Folie nemáte. Jak řešíte to zaplevelení?
1: Motyka, křoviňák a plečka. Takže je to spousta ruční práce.
0: Co vaše záda na to ruční okopávání?
1: Už si zvykli. Moje masérka říká, na to kolik ti je, tak si v dobrém stavu.
0: Já jsem nikdy na samosběru nebyla. Jak dlouho to trvá, než člověk nazbírá, dejme tomu kilo nebo 2 kila?
1: To záleží na tom, v které části sezóny přijedete. Na začátku jsou ty jahody největší, takže se to sbírá velmi rychle, jsou krásní a košík máte zasbíraný opravdu třeba za půl hodiny. Ke konci sezóny už jsou jahody drobnější a je to trošičku víc o trpělivosti, ale zase si u nás můžete užít krásnou pohodu.
2: No a já už k tomu jenom dodám, že obvykle se jahody v Černěvsi sbírají až do konce června, hodně ale záleží na počasí.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak po zádech mráz opravdu nejde, spíš nám po zádech stéká pot, protože je 21. června, nejdelší den v roce a taky velmi teplý den. Tak z Českého rozhlasu Sever uslyšíte předpověď počasí právě teď. A co vám chci říct, především, že v platnosti platí výstraha před bouřkami a pro Ústecký kraj spolu s Českolipskem platí taky výstraha před vysokými teplotami. Zítra je pondělí 22. června, čekáme polojasno až oblačno, brzy ráno ještě skoro jasno. Dopoledne potom ojediněle anebo lokálně přehánky i bouřky, ale s větší pravděpodobností spíš v jižní polovině Ústeckého kraje anebo nahoře na Krušných horách. Večer bude oblačnosti ubývat. A teď ještě k teplotám. Nejvyšší teploty zítra se vyhoupnou na 28 až 31 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku kolem 27 stupňů Celsia. Na horách nebude až takové vedro, jenom kolem 23 až 26 stupni Celsia. Tak pojďme k další muzice. Text Českého rozhlasu Sever posílám Annie Lennox anebo Věru Martinovou.

0: Na Českém rozhlase Sever pojďme k další zajímavosti. Jedna z nejzvláštnějších svateb v Habsburské monarchii se odehrála v roce 1900 na zámku v Zákupech na Českolipsku. A více už si poslechněte od Renáty Filipy.
1: Před 120 lety se v Zákupech totiž oženil následník habsburského trůnu arcivévoda František Ferdinand d'Este. Z normálních okolností by se tento velmi důležitý moment v jeho životě odehrával ve Vídni a před zraky panovnických rodin z mnoha zemí Evropy. Ovšem František Ferdinand si za svou manželku vybral hraběnku Žofii Chodkovou, kterou císař František Josef I. a celá habsburská dynastie neuznávali. V té době totiž podle tradice museli členové habsburské dynastie uzavírat manželství pouze ze příslušníky panovnických rodin, kam hraběnka Žofie nepatřila. Císař nakonec ke sňatku svolil. Ovšem František Ferdinand musel podepsat dokument, v němž se za své budoucí potomky vzdal jakýkoliv nároků na trůn. I proto měla být svatba co možná nejméně na očích a proběhla v zámecké kapli v Zákupech 1. července roku 1900. Členové habsburské dynastie, včetně císaře a Ferdinandových sourozenců, ji zcela ignorovali a ani mnoho významných hostů se na obřad nedostavilo. I přes tyto rozpory bylo manželství Žofie a Ferdinanda harmonické a na šlechtické poměry velmi šťastné. Ne. Vše zhatil až atentát v Sarajevu v roce 1914, který následník trůnu František Ferdinand d'Este a jeho choť nepřežili.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, písnička.

0: Dalším tématem Českého rozhlasu Sever bude cesta po dálnici z Prahy do Ústí nad Labem nebo Chomutova. Ta trvá zhruba hodinu, přesto se někdy zdá, jako by sever Čech byl na konci světa. Konečně i na nákupy nebo vánoční trhy jezdíme častěji radši do Německa. Aby se na naše severočeské potřeby nezapomínalo, máme hejtmana, regionální vládu i soudy, ale třeba taky univerzitu nebo veřejnoprávní rozhlas. Co to znamená, o tom si Zuzana Zejdová bude v pořadu O čem se mluví povídat s politologem Petrem Bláhou.
1: O čem se mluví?
2: V kraji máme hejtmana a regionální vládu, zastupitelstvo, regionální úředníky, krajský soud, hasiče, policii, ale taky třeba univerzitu nebo regionální veřejnoprávní rádio. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě v polovině dubna představil veřejnosti návrh vládní koalice na změnu zákona o veřejnoprávních médiích, z kterého regionální média vypadla. Jaký je podíl krajů na dělbě moci ve státě a role regionálních médií v životě regionu? Jaký je úkol svobodných médií v politice a jaké existují přístupy k zajištění jejich nezávislosti? O tom všem se teď budeme bavit s Petrem Bláhou, vedoucím katedry politologie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na Českém rozhlase Sever posloucháte pořad O čem se mluví. U mikrofonu je tentokrát Zuzana Zejdová.
1: Český rozhlas Sever, O čem se mluví.
2: A na druhé straně stolu politolog Petr Bláha. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
2: Proč máme v kraji hejtmana, radu, zastupitelstvo a vlastně v malém totéž, co je na úrovni státu v Praze?
3: Těch důvodů samozřejmě je několik. Česká republika možná není úplně tak velkým státem, aby jsme měli velké regiony ve stylu spolkových zemí třeba v Německu, ale musíme si uvědomit, že regiony v České republice mají velmi odlišné charakteristiky a ať se nám to může zdát poněkud absurdní, tak pro politika, který je předsedou vlády v Praze a můžeme se bavit o tom, ať je to kdokoliv, ať je to Andrej Babiš nebo to byl Petr Fiala, tak problémy Ústeckého kraje můžou být velmi cizí, takže ty kraje potřebují samostatnou správu někoho, kdo vidí do každodenní reality toho regionu a není to jenom ten centralizovaný pohled z Prahy.
2: Je tedy to rozdělení podílu na moci jakýmsi prostředkem, kterým ústava nutí politiky, aby se dohodli?
3: Já si myslím, že bych neřekl, že je to úplně nástrojem, který nutí politiky se dohodnout, ale je to něco, co zefektivňuje ten výkon a samozřejmě to usnadňuje celý ten proces, protože to odbourává některé problémy a lépe to zprostředkovává ty zájmy vlastně občanů těch regionů tomu centru.
2: A mají občané zpozornět, pokud někdo tvrdí, že je potřeba šetřit a to rozhodování zjednodušit, centralizovat?
3: V tomhle případě ano, protože my si musíme uvědomit, že Česká republika má pořád tři regiony, které se potýkají s velkými problémy. V různých kategoriích mluvíme o nich jako o strukturálně postižených regionech. Je to Ústecký kraj, je to Karlovarský kraj, je to Moravskoslezský, které opravdu tu specifickou správu potřebují a mají problémy, které jsou jiným regionům naprosto cizí. Takže tohle to odbourat a řídit to centrálně, tak hrozí, že odbouráme spoustu specifických záležitostí, které ty regiony vyžadují k tomu, aby fungovaly skutečně efektivně.
2: Je to drahé? Je demokracie pomalá a drahá?
3: Demokracie možná pomalá je, ale samozřejmě ona to je její výhoda, protože ty překotné změny často můžou způsobit velké problémy. A ta otázka toho, jestli demokracie je drahá, tak já bych nerad asi kalkuloval o hodnotě demokracie, protože tím se dostaneme do toho, že z ní uděláme nějakou komoditu. Samozřejmě má nějaké své náklady, ale jde o to, jestli chceme, aby ten stát fungoval efektivně, aby zajišťoval občanům ten nutný servis, aby zajišťoval jejich práva. A řekněme si na rovinu, spokojení občané jsou něco, co se nedá úplně finančně vyčíslit.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: 14 krajů, 14 stanic veřejnoprávního rozhlasu, to asi není náhoda. Co tím podle vás zákonodárci v tom roce 1991 chtěli dosáhnout?
3: Samozřejmě specifického zpravodajství, které bude přinášet opravdu ty problémy, které, dejme tomu, tíží nebo zajímají občany v těch jednotlivých regionech, Protože představa, já se mluvám, že pojďme hrát do sportovních paralel, ale kdyby fanoušci v Ostravě poslouchali o výsledcích pražské Slávy neustále a neslyšeli by, jak hraje Baník Ostrava, tak by se jim to asi nelíbilo. A zkrátka občana v Ústí nad Labem možná nezajímá, co se děje zrovna v Jihlavě, co se děje v Kraji Vysočina, co tam mají za aktuální problém, protože ho tíží ty svoje věci. A kdyby to řešilo jedno médium na celostátní úrovni, tak má v podstatě 14x méně prostoru, když to řeknu. Takže ti občané by ten servis nedostávali tak, jak by ho měli asi mít.
2: Rozumím. Takže tím jste vlastně začal mluvit, odpovídat na moji další otázku. To znamená, jaká je funkce nezávislých médií v demokratickém státě obecně?
3: Samozřejmě zprostředkování informací. Můžeme se bavit v kontextu té diskuze o tom, jestli ty informace jsou objektivní nebo nejsou, ale je to velmi těžké na posouzení, protože to souvisí s nějakými hodnotovými postoji občanů. Ale to zpravodajství by mělo být pokud možno nezaujaté a věcné, což je úkol veřejnoprávních médií, aby zprostředkovali občanům skutečně to, co se děje, a ne něco, co by se dalo nazvat propagandou či nějakým v podstatě politickým zpravodajstvím, ale v tom smyslu jako stranického zpravodajství.
2: Dobře, chtěla bych se zeptat i v souvislosti se rozmachem sociálních sítí a vůbec informování na internetu, těch kanálů, kterými se informace k lidem dostávají, je nepřeberné množství. Potřebujeme profesionální novináře i v době internetu a sociálních sítí?
3: Já si myslím, že s tím rozmachem sociální sítě a internetu profesionální novináře potřebujeme o to více, protože když se podíváme na to, jak funguje mediální gramotnost, její vzdělávání na školách a jaká je vlastně obecně úroveň mediální gramotnosti občanů České republiky, tak zjistíme, že to leckde je na nevalné úrovni. Koneckonců náměstek ministra školství v nedávné době sdílel vlastně digitálně upravenou fotografii, která mohla velmi poškodit určité osoby, v podstatě ze spolupráce s teroristy a tak dále. A tohle udělá náměstek ministra školství, co mají potom dělat v podstatě ti řadoví běžní občané. Takže o to více je důležité, aby zde byla nezávislá mediální scéna a profesionální novináři, kteří skutečně mohou tohle odhalovat a mohou udělat to třídění toho, co skutečně pravda je, a ne těch běžných informací z internetu, protože tam se dostáváme do toho, že velká část obsahu už má nějakou stopu umělé inteligence a tak dále a nejsou to prokazatelně zaručené informace.
2: Hostem pořadu O čem se mluví je politolog z regionální univerzity Jana Evangelisty Purkyně Petr Bláha.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Jde svobodné vyhledávání a šíření informací a nezávislost ruku v ruce s ekonomickou nezávislostí?
3: Tohle je otázka, která je velmi záludná samozřejmě, ale mělo by to tak být, protože jak chcete dělat nezávislé vyhledávání informací a nezávislé zpravodajství, pokud nejste nezávislí finančně a pokud vás někdo skutečně cíleně platí, určuje, kolik dostanete peněz, protože známe to ještě od nepaměti, říká se, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, a tady se to krásně ukazuje, takže pokud chceme nezávislé zpravodajství, mělo by být nezávisle financované.
2: V České republice máme na jedné straně komerční média, pro které je vysílání v první řadě podnikáním, a na druhé straně jsou tady veřejnoprávní média, pro které stojí na prvním místě veřejná služba. Těm tedy zákon zaručuje financování, ale ukládá i povinnosti, například vysílání pro menšiny. Potřebujeme obojí, to znamená komerční média i veřejnoprávní média?
3: Samozřejmě potřebujeme už z toho obsahového spektra, protože komerční média už z toho svého názvu je jasné, jak jsou zaměřená, a mám pocit, že jejich cílem je poskytovat primárně spíše nějakou zábavu, v podstatě volnočasové programy a takovéhle věci občanů, zatímco ta veřejnoprávní zkrátka mají informovat, a myslím si, že ten jejich cíl není v první řadě tedy poskytovat nějakou zábavu, ale právě poskytovat informační servis. Tím neříkám, že by mělo být čistě jenom informační, ale
2: v tom současném zákoně, že mají informovat, vzdělávat a bavit.
3: Ano, což je naprosto adekvátní označení té situace. A takhle by to mělo být, zatímco komerční média mají v mém pojetí primárně bavit a až pak asi vzdělávat a informovat.
2: Jaký je tedy v principu rozdíl, pokud by média veřejné služby měla začít dostávat peníze ze státního rozpočtu a ne přímo od občanů, jak je tomu podle toho současného zákona?
3: Tady je totiž jedno velké riziko, protože státní rozpočet se schvaluje každý rok znovu a znovu a ty položky jsou různě proměnlivé. Zatímco v současném nastavení koncesionářských poplatků mají samozřejmě občané povinnost platit koncesionářské poplatky a ta média mají jistotu, kolik dostanou, ale jaké pak bude riziko, že někdo z politiků neřekne médiím, tak buď budete prezentovat takovéhle informace, nebo vám ten rozpočet zkrátka zkrátíme a ta média se tím stávají, já nechci říct nezávislými, ale snadno vydíratelnými, což je podle mě, zejména v kontextu střední Evropy a celé TV4 posledních let, jako velké riziko. Takže tohle je ten důvod, proč by to nemělo přijít do státního rozpočtu, protože pak je riziko, že tam bude opravdu snaha nebo možnost ovlivňovat a de facto vydírat ta média, aby dělali právě tu propagandu a informace, které budou posunuté směrem, který se hodí zrovna vládnoucí garnituře, ať je to kterákoliv tedy.
2: Pozorujete poslední dobou jako politolog takové směry v Evropě?
3: Tyhle ty tendence samozřejmě vidíme, nemusíme chodit daleko, samozřejmě můžeme se bavit o ruské televizi, ale zářným příkladem toho je, i když negativně zářným, Maďarsko, kde skutečně Viktor Orbán si média proměnil opravdu v ten propagandistický nástroj, ale tam už se nebavíme o veřejnoprávních, ale v podstatě vládních médiích, která jsou podřízená politické objednávce a skutečně vysílají takové informace, které potřebuje daná vláda.
2: Říká v pořadu O čem se mluví Petr Bláha, vedoucí katedry politologie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. A loučí se také Zuzana Zejdová. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vláda se podle premiéra Babiše nejdřív zaměří na penze náročných profesí, až pak na strop věku. Chomutovská radnice letos pro zájemce připravila letní komentované prohlídky města. Rada Libereckého kraje bude zítra projednávat podnět na odvolání ředitelky Jabloneckého gymnázia u Balvanu. V platnosti je výstraha před bouřkami i horkem. Zítra čekáme polojasno až oblačno, přehánky a bouřky místy a teploty do 31 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese. Až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
2: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
0: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Chomutově připravila radnice spolu s historikem Radkem Vochem a fotografem Romanem Duškem letní komentované prohlídky. První ze 6 procházek začíná 4. července dopoledne na náměstí 1. máje u kostela svatého Ignáce. Pokračuje primátor Milan Merc z hnutí Nový Sever.
3: Na letošní rok jsou připraveny 2 takové odlišné tematické okruhy. Jeden ten okruh bitevní, tak to je okruh, který je navázaný s významnými historickými událostmi a konflikty. Prohlídky nebo procházky vede Radek Voch.
0: Školská rada gymnázie u Balvanu v Jablonci nad Nisou podala Libereckému kraji podnět k odvolání ředitelky školy Michaely Mutl. Stejný podnět obdržel kraj i od jabloneckých zastupitelů. Důvodem k odvolání má být dlouhodobě špatná komunikace ze strany vedení školy, odchod několika pedagogů a celkově napjatá atmosféra ve škole. Podle hejtmana Martina Půty za Starostů pro Liberecký kraj zasedne zítra kvůli gymnáziu mimořádná rada kraje. Ve Švýcarsku podle katarského ministerstva zahraničí začala jednání o míru na Blízkém východě. Uvedla to zpravodajská stanice Al Jazeera. Spojené státy tam zastupuje mimo jiné americký viceprezident J.D. Vance. Ten chce dosáhnout hlavně omezení iránského jaderného programu, které má být zahrnuté i v konečné mírové smlouvě. Podle Teheránu ale jednání o finální dohodě odstartují, až Spojené státy začnou dodržovat stávající iránsko-americké memorandum. Washington podle něj totiž dostatečně netlačí na konec izraelských útoků v Libanonu.
1: Počasí.
0: Platnosti je aktuálně výstraha před bouřkami a taky před vysokými teplotami. Zítra bude opět teplo, ale ne tolik, maxima do 31 stupňů a na horách do 26. Bude polojasno až oblačno a přehánky a bouřky čekáme jen místy.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V pražské ulici v Doxech na Českolipsku havarovala 2 osobní auta a před exitem 29 roudnice na D8 ve směru na Prahu. Čekejte komplikace v podobě porouchaného osobního vozu. To byly zprávy v 16 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
5: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem, až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale pane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení. Jedeme nahrát. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase nahráti. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
5: Ježi.
3: Ten pořad je vkusnej, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela,

0: Jilko, se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
1: To ti nikdo neuvěří.
0: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, revizorovi a ne revizorovi, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
2: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady prošlo opravdu velký legendy. No?
3: Já, to je úžasný, Ivoško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
2: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
0: přesně,
2: to tady
0: přesně,
2: zůstalo.
0: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla, je to dojemný. Já
3: ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
4: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
5: Já říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol, poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
4: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
0: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně skamarádili. Jsme měli, já jsem nějakého hezkého spolužáka.
6: A Petra ti ho přebrala?
0: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do ročníku.
7: Ne, já taky
0: měla.
7: Jo, tak aha.
0: To máš sedláček.
7: Teď se to,
0: ty jsi s ním chodila?
6: Teď se to po těch 50 letech můžete říct všechno, jak to bylo. Člověče, no.
7: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondýnkem, Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
6: Tomáš Sedláček.
0: Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
7: No,
0: a vy pořád ještě tak jako...
6: A vy pořád ještě jezdíte.
0: Ano.
7: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
0: Nervózní, ano.
7: No.
6: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
7: No tak může,
0: tak
7: ale...
0: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
7: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
0: Domu manžela máme.
7: A celkem jsme to trefili.
0: Ano, dobře. Ano, teď
6: už... Máte mladší...
0: Ano, obě.
7: Obě.
0: To by
6: jinak, no, tvýho zná velice dobře.
0: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipovská nebo Eva Pilarová, že kdyby si

0: našla muže, který by odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku.
1: No jo, no jo.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Reimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počas se našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v Pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, protože on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkala, no všichni říkám, říkal, se ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojit na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stojí na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stojí na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdybyste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhala z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi, babičko, ty voníš jako smrad.

0: svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko podvěží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukradl, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže, že jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to. Leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš taky to.
2: Ano, Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozička, a ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělá chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi a to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabíme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku a Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takovej nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě těch polštářků, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten všeho. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase seš hysterická, no tak kam teď v noci s ní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože já by nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil. Že jo? Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený. Nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že dodneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel, jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá. Kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jak... Tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli... Měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím, pocem, on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak jsem poprvé jsme někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo, a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá, nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když se ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo. Od stolu, nepadá v úvahu, jo. Do postele, no vůbec, jako. Jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se... A jak se k tomu psovi začnete chovat jako ke členu rodiny? Přinesli jsme si pejska Kuldu, to byl ten, co jsme měli teď předruženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkal, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A ona říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní
3: úřad. Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do Hvězdný pěchoty. Ale
0: jak... Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
6: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: No, to bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď sem. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když byste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Bordu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Lení, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
4: Teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
4: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
4: Sibyla?
7: Ano.
4: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
4: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
4: To nepiš, to se rozumí samo sebou.
7: Jistě.
4: 12 dní bude bojovat. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš to.
7: Čárka.
4: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
4: Tak to tam napiš. Aby kdož zkormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
8: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč 9krát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
9: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
8: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo, to je hrozně, hrozně blbej dár.
9: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy V pořadu sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
8: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
10: ona
8: představu.
10: Ona ještě vypadá zdravě.
11: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
8: Držím. Jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.

0: Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a Ivě přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Meteorologové odpoledne varují před silnými bouřkami, bude je doprovázet přívalový déšť a kroupy. Dětský domov v Krásné Lípě dnes představil audiohoupačku s příběhy dětí v náhradní péči. Koupaliště v Českém Dubu bude mít i letos vstup zdarma. V platnosti je výstraha před bouřkami a horkem, zítra čekáme polojasno až oblačno, bouřky a přehánky místy, teploty do 31 stupňů. Dobré odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Do Česka během odpoledne dorazí podle meteorologů silné bouřky, budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km v hodině nebo i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci, a to pro celé území Česka. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami. Maxima můžou dosáhnout až 34 stupňů Celsia. Krásné Lípě na Děčínsku dnes tamní dětský domov představil projekt s názvem Audiohoupačka. Návštěvníci si můžou houpat a zároveň si poslechnout příběhy dětí, které v domově vyrůstají. A z místa se hlásí naše reportérka Kateřina Kučerová. Tak bohužel spojení se nám nepodařilo. Pokračujeme dál. Město Český Dub plánuje úpravu tamního přírodního koupaliště. 100-metrový bazén napájený vodou z vrtu chce upravit tak, aby v přední části vzniklo brouzdaliště a dva menší bazénky pro děti. Podle nezávislého starosty Jiřího Millera jde zatím o záměr, na kterém ale panuje v zastupitelstvu shoda. Stejně tak chce radnice ponechat i nadále vstup na koupaliště zdarma, říká Miller.
2: Zatím to držíme, nevybírá se tam to volnočasový areál volně přístupný s vodní plochou. Spousta lidí si tam jde třeba přečíst knížku nebo s dětma hodně chodí na to dětské hřiště. Jsou tam workoutové prvky. Teďka se rozšířilo beach volejbalové hřiště. A chceme pro malé děti dva, tři bazénky jakoby čištěný a zbytek nechat volně.
0: Policie našla všech 9 parašutistů, kteří kvůli počasí museli nouzově přistát na Rokycansku. 4 z nich už jsou podle mluvčího záchranářů Martina Štěpánka v péči lékařů a jsou vážně zranění. Zbylým 5 se podařilo bezpečně přistát. K zásahu přiletěly i letecké jednotky z Plzně a Prahy. Teď ještě zůstávají na místě. Další informace zjišťujeme.
1: Počasí.
0: V platnosti je výstraha před bouřkami a pro Ústecký kraj spolu s Českolipskem taky platí výstraha před vysokými teplotami. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno ještě skoro jasno, kolem poledne, odpoledne pak lokálně přehánky nebo bouřky a nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů, ve Šluknovském výběžku 26 až 28 a maxima na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Pované slabý vítr, který při přehánkách nebo bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi Kamenickým Šenovem a Horním Pryskem na Českolipsku čekejte nehodu, probíhá tam vyšetřování střetu dvou osobních aut, který se naštěstí obešel bez zranění, a nehoda je taky v Javorníku na Liberecku. Na místo jedou záchranáři, jedná se o nehodu motocyklu. To byly zprávy v 17 hodin, já vám přeji i dál pěkné nedělní odpoledne s námi, s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nosím černý brýle.

0: Kultura na severu.
1: Vítejte. Dobrý den i poslech vám přeje Slavka Brádlová. Opět pro vás máme spoustu pozvánek a velmi pestře namíchaných, podotýkám. Pozveme na country festiválek Rychnovský rynek, do kulturního a kreativního centra v Litoměřicích, do oblastního muzea v Lounech na archeologickou výstavu, do Ústí nad Labem na prezentaci nové neziskové organizace Domu Slongí, na letní program Děčínského zámku a taky na open air koncert skupiny Tři sestry v Brňanech na Litoměřicku. V závěru, jako vždy, si poslechneme další kapitolu z válečných memoárů Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii.
0: Kultura na severu. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Začneme to dnešní pozvánkobraní týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever v Rychnově u Verneřic. Milou tradicí se tam stal festival Rychnovský rynek a jako každý rok i letos se tu potkají zajímavé skupiny. Bude to hodně ve znamení bluegrassu. 27. června ve 14 hodin to zahájí bluegrassový Young Sparks. Na ně navážou brzdaři, ti si jako rok vzniku zapsali rok 1972. Složení se časem měnilo, ale bluegrass zůstal. Přijede i skupina Forget, která vystupuje teprve od roku 2020, ale složená je ze zkušených muzikantů. V 17 hodin nastoupí Mr. Martin a Gibson, po nich chomutovská skupina Album a letošní Rychnovský rynek uzavře skupina Cobblestone. Slovem bude provázet Pepa Klačanský. No a teď k další pozvánce. V mnoha místech fungují kulturní domy, kulturní střediska, kulturní centra. V Litoměřicích si k tomu přidali slůvko kreativní a víc nám řekne manažerka kulturního a kreativního centra Lucie Machová.
1: Slovko kreativní vlastně v Litoměřicích přibylo z toho důvodu, protože kulturní dům už zde jeden máme. A toto středisko vzniklo pomocí dotačního titulu od Národního plánu obnovy.
0: Musíme ještě dodat, že to kulturní a kreativní centrum v Litoměřicích sídlí v takové opravdu velké a poměrně historicky vyhlížející budově.
1: Dříve tato budova sloužila jako vojenská ubytovací a stavební správa. Vojákům to sloužilo až do roku 2014, před roce 2014 tuto budovu získal do správy město Litoměřice. V roce 2022 se zažádalo o dotační program z Národního plánu obnovy, kde vlastně teďka nově právě vznikají kulturní a kreativní centra. Ale my na tuto budovu čerpáme ještě jeden dotační titul, který je z Fondu spravedlivé transformace.
0: Teď se tedy pojďme podívat dovnitř té budovy, protože ona je opravdu velká.
1: V prvním patře se nachází kavárna s dětským klubem Kreatívek, potom sdílená zasedací kanceláře i se sdílenou zasedací místností. Dále tu máme také ubytovací zařízení Leháro a ve druhém a třetím patře v podstatě sídlí jeden z našich největších partnerů, což je Základní umělecká škola Litoměřic. Ve druhém patře také máme sdílené koncertní a malý sál, tudíž vlastně sály, které si může pronajmout kdokoliv z veřejnosti, ale využívají ho i naši partneři z Memorand.
0: Kdybychom teď zalistovali

0: Měli jsme tu například workshop přesně háčkování, potom například pletení košíků z pedigu, workshop tečkovacích mandal, keramiku. Na to nám dorazily samé dámy, ale také nás překvapil v druhém kurzu pán, který dorazil si vyglazovat vlastní hrníček.
1: Pojďme se podívat tak malinko do budoucna. Někdy to tak bývá, že kulturní centra přes léto tak trošičku odpočívají a zbrojí na tu novou sezonu. Leckteré koncerty, festivaly se stěhují ven. Jak to bude v Litoměřicích?
0: My tu budeme také trošku odpočívat, ale myslíme především na rodiče s dětmi, protože děti mají spoustu času, tak jsme pro ně připravili nějaké kreativní tvoření v našem kreativku, kde bude i přes léto otevřená kavárna, tudíž rodiče se u nás mohou občerstvit a děti si něco mezi tím vytvoří. Nebude to pouze jen o tvoření, máme tam i pár nějakých akcí, kde ty dětičky si budou v podstatě tak jako letně hrát, budou zpívat, tvořit a zároveň se poznávat s dalšími dětmi.
1: Co byste si z toho programu vy sama vybrala, ne jako manažerka, která myslí na Litoměřičany, případně na lidi a návštěvníky z okolí, ale vy sama jako Lucie?
0: Já sama za sebe se ráda vzdělávám, protože je potřeba, aby se člověk furt dále nějakem posouval. A já se velice těším na akci, která u nás bude v červnu, co umí lidský mozek a co umíme my. Je to přednáška od pana Beneše a myslím si, že to bude velice zajímavé a přínosné.
1: A termín?
0: Přednáška od pana doktora Beneše u nás bude 23.6. od 18 hodin.
1: Tím přednášejícím doktorem Benešem není nikdo jiný než slovutný profesor Vladimír Beneš, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze. K našemu kraji má ostatně blízko. Prvních 18 let po studiích působil v Ústeckém

0: Nejen z týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever víte, že všechna muzea mají své stálé expozice a k tomu přidávají měnící se výstavy. Výjimkou není ani oblastní muzeum Louny, kde můžete vidět archeologickou výstavu Odkrytá tajemství země. Hned na začátku je výběr z velkoplošného výzkumu v Chlumčanech. Pracovníci Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech tam získali 30 beden nálezů, ale to zdaleka není všechno, co mi archeoložka Anastázie Ryšková ukázala.
1: Jsou to takové velmi významné jednotlivosti, tady se zrovna koukáme na Líšťanský depot. Ono je to spíš depot bronzové suroviny, takže to nebylo jakoby nošeno jako šperk, ale pravděpodobně kdo si to ukryl s tím, že by to jednou vyzvedl.
2: Ale tady už budou šperky.
1: Dole je zrovna výbava keltského hrobu, ty větší jsou nánožníky, když se podíváte zblízka, je tam taková šnekovitá výzdoba a náramky a k tomu ještě spona.
2: A když už mluvíme o Keltech, tak našly se tady někde v okolí i ty jejich mince, ty duhovky?
1: Máme teď nový nález 2 zlatých mincí a 5 stříbrných mincí, takzvaných obolů, ty máme ve vedlejší vitríně.
2: Pokud ještě stojíme u téhle vitríny, tak tady jsou předměty opravdu velmi drobounké a řekla bych, že to je hodně vyspělá řemeslná práce.
1: Jsou to vlastně jednotlivé nálezy, kde my víme místo, kde byly nalezeny, ale většinou tam neproběhl žádný další archeologický výzkum, takže jsou to takové jednotlivosti. Průhřez pravěk až středověk.
2: Teď jsme pokročili k té další vitrině. Vy jste říkala, že ty mince máte v této místnosti. Opravdu zlaté, no řekla bych mincičky.
1: Ano, jsou to 1/3 statéry hmotnosti, asi 2,5 gramu té jedné mince. Pro nás jsou velmi přínosné, protože z Lounska těch keltských mincí moc nemáme a hlavně známe ty nálezové okolnosti, takže tam mohl být proveden záchranný archeologický výzkum následně a právě jsme dohledali tady ty keramické střepy. Proběhl průzkum asi 100x100 metrů na ploše a vlastně nenašly se žádné další mince.
2: Pár těch exponátů je dokonce umístěno pod lupou a jestli jsem řekla, že ty zlaté jsou mincičky, tak tady už nevím, jakou zdrobnělinu bych vymyslela.
1: Jsou opravdu velmi malé a je zázrak, že se nám našly, že jsme je vůbec do muzea dostali a jsme za to moc rádi.
2: Další z těch vitrín lounské výstavy tak obsahuje velkou kolekci cínového nádobí.
1: Ano, je to poklad z řisu. 17. století, ten už vystavený byl, ale zařadili jsme ho, protože nám přijde vlastně zajímavé, že tam jsou přímo vidět dírky, otvory, potom krumpáči, jak ho nakopli omylem.
2: Vypadá to možná i trošku jako stopa po kulce, ale ne, máte prověřeno krumpáč.
1: Ano, krumpáč.
2: A jsou tady také dřevěné modely?
1: Ano, je to dlouhý neolitický dům. Vlastně na tom prvním panelu jste viděla fotku z toho výzkumu u Chlumčan a tam je vidět vlastně i co vidí z toho archeolog, ty kůlové jamky.
2: A kdybych ho chtěla vidět takřka v reálu, tak bych asi musela do Archeoskanzenu v Březně.
1: Ano, určitě.
2: Pak je tady další dřevěný model. Vypadá to jako velice umně složený kvádr, ale o jeho účelu tedy si neumím udělat představu žádnou.
1: Tady v té části se vlastně nacházíme v archeoherničce, kterou jsme tady vybudovali pro děti a tady si můžou zkusit složit studnu.
2: Pro děti je tady těch hračiček mnohem víc, protože mohou zkusit složit i třeba tu rozbitou hliněnou nádobu, ale my tady máme ještě jeden zajímavý exponát.
1: Pokud nalezneme nějaký objekt, tak nejenže ho fotíme, ale zároveň ho taky kreslíme na takzvaný milimetrový papír a tady si návštěvníci můžou zkusit si to překreslit. My to totiž když přepočítáváme k nějakému měřítku, ale tady už to měřítko nemusí řešit a jenom si to zkusí nakreslit na ten reálný milimetrový papír. Je to tedy keltský hrob.
2: Poslední důležitá otázka. Výstava Odkrytá tajemství země v oblastním muzeu v Lounech byla zahájena 7. května. Dokdy potrvá? Dokdy má veřejnost šanci podívat se?
1: Potrvá do 12. července. Můžeme vás také pozvat na komentované prohlídky v rámci akce Archeologické léto. To bude v sobotu 27. 6. a ve středu 8. 7. a připravíme si pro vás i takový malý workshop. Budete si moct vyprobit třeba amulet z pravého pravěkého střepu, anebo s Ludmilou Barčákovou středověké šperky.
0: Na workshopy i komentované prohlídky výstavy Odkrytá tajemství země v Lounském muzeu zvala Anastázie Ryšková a podrobnosti najdete i na webu muzea.

0: Ústí nad Labem vznikla nová nezisková organizace s názvem Domus Longí a zítra se chce ukázat veřejnosti. Proč Domus Longí vznikl a čemu bude sloužit, to už objasní jeden ze zakladatelů Kamil Dlouhý.
1: Domus Longí jako takovou jsme založili s kolegou Liborem Stejskalem. Léta jsme se pohybovali víceméně na druhé straně barikády, kdy jako lidé z biznesu jsme přispívali na různé typy organizací, na různé typy akcí. A slovo dalo slovo, taky už jsme zestárli, už nám není 30 let a řekli jsme si, že bychom založili svoji vlastní organizaci a dali tomu určitý řád. Víceméně jsme vždycky byli někým požádáni, poraďte, pošlete peníze a tak dále. Řekli jsme si, pojďme z toho vytvořit systém, který bude objímat vše to, o čem jsme se bavili. Takže to je prvotní myšlenka, proč jsme s kolegou Liborem tu organizaci zakládali. Především v Ústeckém kraji, v celé republice, podívejte se na to, jak ten život vypadá. Lidi mají obrovské starosti, těžce vycházejí z penězi. Lidi a především děti jsou pod obrovským tlakem, co se týče informací, co se týče rodiny a tak dále. Nechci jako patriot a ústecký člověk, aby se stalo standardem, že jdeme v parku a tam je prostě člověk, který je absolutně down na nějakém typu návykových látek a tak podobně. Víme, že tenhle ten stav vzniká především v hlavě.
0: Pojďme se teď podívat na tu vaši první uváděcí akci. Den duše lva, Ústí nad Labem, městské sady, 22. června.
1: Budu tam hlavní aktivity pro děti a celý narrativ té akce je, budeme hrát filmové melodie. Náš partner, divadlo Ústí nad Labem, má dirigenta. Je to náš velký lev a ten velký lev je prostě dost unaven a není si jist, jestli v těch 5 hodin vůbec ten krásný koncert spustí. Proto prosíme děti a mladí, pojďte pomoct tomu lvovi. Chceme soudržnost, chceme tu energii, aby vlastně celým tím parkem proudila. Takže ta akce vypadá tak, že děti ve 3 hodiny, kteří budou chtít, nakreslí lva podle předlohy, my jim ho vyfotíme, oni mu dají jméno a přiřadí určitý 2, 3, 4 vlastnosti. Dokážeme si představit, že tím oni se jakoby identifikují. A jedna věc je mít lva a druhá věc je, aby lev měl sílu. Takže budu běhat po parku a budu hledat dobrůdky a potravu pro lva. V okamžiku, kdy přinesou a naplní ten pohár, tak ten náš velký lev bude vidět, že není na ten koncert sám a že může začít dirigovat ty filmové melodie. Tohle to je podstata celé té akce s uvědoměním toho, já jako dítě jsem důležitý. Ta akce je prezentována jako promo něčeho, co teprve začne v září. My ve spolupráci se základními školami, ve spolupráci budeme pokračovat s divadlem města Ústí nad Labem, což je náš realizační partner. Plánujeme koncepci prevence návykových látek a duševního zdraví dětí.
0: A s pozvánkami dnes ani zdaleka nekončíme.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, týdeník Kultura na Severu. Prázdniny jsou pro hrady a zámky tou pravou sezónou a některé objekty připravují i speciální letní program. Například zámek v Děčíně, jak potvrzuje jeho ředitelka Miroslava Poskočilová.
1: Tak hned 26. června mohu posluchače pozvat na hrané noční prohlídky, které u nás pořádají ochotníci z Mladé scény z Ústí nad Labem. Je to příběh pana hraběte a jeho takového neposlušného sluhy.
0: Kostýmované hrané noční prohlídky, tedy 26. června. A není to škoda jenom jednou?
1: Ony se budou opakovat a potom jsou zařazené ještě v srpnu a v červenci. A v červenci zároveň posluchače zveme na koncert smyčcového tria Inflagranty 14. července a hned 28. července tady trochu změním žánr na folkovou kapelu a to je Žalman a spol. Bývají podobné hodiny začátku u nás v rámci toho kulturního léta, je to vždycky kolem 19. nebo 20. hodiny.
0: Děčínský zámek toho nabízí ještě víc. K informaci opět dobře poslouží webové stránky. No a kdo má rád písničky skupiny Tři sestry, neměl by vynechat jejich opener koncert v areálu pivovaru Kneisel v Brňanech u Litoměřic 27. června v 17.30. Tři sestry budou mít i hosty skupiny MZH a Synové Výčepu. No a jestli se tam nedostanete, i když Tři sestry rádi posloucháte, najděte si jejich nový klip Rentgenový zrak, tedy RTG zrak. Točil se u nás na severu na historickém nádražíčku v Zubrnicích. A ještě přidám pozvání na zámecké slavnosti ve Šluknově. Začínají v pátek 26. června v 18.30 takovou malou hudební ochutnávkou a hlavní program bude v sobotu 27. června a nabízí snad úplně všechno. Pohádku, mažoretky, kinologii, řemesla, tance, rytíře, kejklíře, laserovou show a v 17.30 zahraje a zaspívá skupina Žlutý pes, poté taky Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a Děda Mládek Illegal Band. Thank you.

I dnes v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever otevíráme válečné memoáry Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii. Jsou to vybrané kapitoly ze vzpomínek na druhou světovou válku očima jednoho z těch, kteří se rozhodli utéct z protektorátu a zapojit se do odboje proti nacismu na západní frontě. Texty vybrala a připravila Klára Novotná, v režii Vladimíra Ruska čte Viktor Dvořák.

Dlouho jsem uvažoval, co dopis od Luise může znamenat. A čím více jsem uvažoval, tím více se mě zmocňoval pocit, že jde o něco mimořádného. Zmocnil se mě nepokoj, který mi nedopřál klidu. Začínal jsem mít dosavadního způsobu života dost a zatoužil po změně. První pohled na staveniště přehrady byl fascinující. Výstavba značně pokročila a nad přehradou stojí již domky pro budoucí zaměstnance a personál elektrárny. Z oken administrativní budovy, kam vcházím, je pohled na celou stavbu. Louis mě představí řediteli. Přecházíme do malé vedlejší místnosti a zde teprve si můžeme popovídat. Mluví se o společném dřívějším životě a mluví se i o odboji, ale zatím nemohu z rozhovoru vyčíst pravý účel mého pozvání. Nebylo řečeno nic konkrétního o mé práci. Mám stále pocit, že ředitel Grégoire mě spíše pozoruje a odhaduje. Náš rozhovor trval sotva půl hodiny. Nakonec Grégoire povstal, podal nám ruku a obraceje se ke mně řekl: Louis vás seznámí se vším, co od vás potřebujeme. Nebude-li vám to vyhovovat, můžete si to rozmyslet. Opouštíme kancelář a přecházíme po provizorní lávce na druhou stranu řeky pod přehradou. Z Louise to lezlo jako z chlupaté deky, ale po chvíli odhalil záměr, pro nějž mě sem pozval. Grégoire byl nejvyšší hlavou makistů v departmánu Cantal a měl spojení s Anglií. Protože v této době partizánské hnutí sílilo a byla naléhavá potřeba zbraní, měla být organizována síť schopná přejímat, uskladňovat a rozdělovat zbraně a sabotážní materiál schazovaný na padácích z Anglie. Hlavní základ sítě byl dán tím, že byla plně zajištěna přeprava. Počítalo se s použitím nákladních vozů pracujících na přehradě. Tím by přesun zbraní nebudil pozornost. Nalezen byl i objekt a vypracován plán pro přejímku a úschovu parašutáže. Chyběl ale klíčový člověk, který si do toho objektu, čili na ten sud prachu, sedne. Tím člověkem jsem měl být já. Nechal jsem ho mluvit a odhalovat teorie o organizaci a práci skupiny. Mohl jsem docela dobře odmítnout, ale čím déle pokračoval, tím jsem byl jistější, že to neudělám. Přešli jsme železniční jednokolejovou trať a vešli do lesního úseku. Kráčeli jsme po vyasfaltované silnici, když se Louis zastavil a ukázal na chalupu. Tady jsem umístil 7 Čechů, tuhle farmu vede Tonda Kejlů, dobře ho znáš. Tomuto místu se říká odpradávna Avitua. V žádném případě nikdo nesmí vědět, proč jsi tady. Prostě pracuješ na přehradě. Poněkud mě to překvapilo a zarazilo. Neodpustil jsem si otázku, a proč to tedy nedělá někdo z nich a táhneš mě sem z takové dálky? Zavrtěl zamítavě hlavou. Nemají potřebný kalibr, řekl. Nevěděl jsem, mám-li to považovat za vyznamenání, ale neřekl jsem na to nic. Přivítal jsem se s krajany a potom jsme s Luisem pokračovali po silnici k železničnímu přejezdu se závorami a strážním domkem. Trať přetínala silnici a kousek dále za závorami odbočovala doleva lesní cesta, pečlivě vysypaná jemným bílým štěrkem. Ušli jsme po ní necelých 100 metrů a stanuli jsme před starým zemědělským stavením. Stálo tu osaměle, obklopeno ze 3 stran lesem. V průčelí 2 zamřížovaná okna a dřevěná vrata. Na zadní stranu stavení vedl zvýšený násep, po kterém se dalo zajet s vozem až na úroveň půdy. Jsme tady, řekl Louis krátce. Jmenuje se to tu Pas Vit. Vstoupili jsme do malé místnosti zařízené železnou postelí, stolem a 2 židlemi. Teď se mě počal zmocňovat podivný pocit, když jsem si uvědomil, že za chvíli se ocitnu úplně sám na tomto opuštěném místě obklopeném lesem, odkázán sám na sebe. Odpoledne se chýlilo k večeru a Louis pospíchal zpátky na vlak. Vyložil mi stručně plán a úkol k jeho provedení. V hrubých obrysech se jednalo o to, abychom tuto budovu zařídili pro přechodné uskladňování zbraní. Pro kamufláž sem mělo být dovezeno asi 80 tun brambor nakoupených od farmářů. Mým úkolem bylo vybudovat takové zařízení, kam by šlo zbraně mezi bramborami ukrýt.
Potřebný materiál, nářadí a potřebnou pomoc poskytne přehrada. Tam mám také umožněno nakupovat potřebné potraviny nebo se stravovat v kantýně. První věc, kterou jsem udělal po odchodu Luise, byla podrobná prohlídka budovy. Malá obytná místnost s postelí je bez oken. To je nahrazeno horní polovinou zasklených dveří. K osvětlení to úplně stačí. Odtud se vcházelo do další místnosti o stejné velikosti bez oken. Byla to spíše komora a z té vedly z boku dveře do oné části budovy, která se mohla nazývat stodolou. Tato skladovací místnost je asi 20 metrů dlouhá a v její čelní části jsou zasazena solidní dřevěná vrata. Prostor je podélně rozdělen na dvě části, uličkou asi metr vysokého přepažení. Hned za vstupem do skladu ze zadní komory vedou dřevěné schody na půdu. Všechno zařízení pamatuje dávné časy, ale všude je zavedeno elektrické osvětlení. Zprvu jsem si nedovedl vůbec představit, jakým způsobem bude možné v tomto příšerném místě uschovat parašutované zbraně. Večer jsem začal sepisovat, co tady všechno budu potřebovat. Bylo toho nemálo. V první řadě nějaká kamínka nebo něco, na čem se dá vařit. Zásoby potravin, které podle pana Gregoára mohu nakoupit v kantýně na přehradě. Pak nutné nářadí, psací potřeby, prostěradla a spoustu dalších věcí, které jsem považoval za nutné k životu na této výspě. Ráno před 8 hodinou jsem se vydal na přehradu. Základním poznatkem tohoto dne bylo zjištění, že mám vysoký kredit. Dostal jsem všechno, co jsem požadoval. Věci mi naložili na malou dodávku, k večeru to mají přivést. Stavil jsem se ještě v nedalekém La Roquebrune a koupil si zde mapu, abych se mohl orientovat. Bez této znalosti jsem si připadal jako slepec. Železniční trať přetínající silnici a vedoucí směrem sever-jih neoplývá hostým provozem. Ale je tu strážní domek. Zahlédl jsem závoráře i jeho ženu za domkem na zahrádce a pokládal jsem za nutné se s nimi seznámit. Jmenují se Lavialovi a mají 19-letého syna, který jezdí za prací kamsi na kole. Žijí tu zastrčeni v odlehlém koutku země, v chlívku si krmí čuníka a starý pán se těší na důchod. Jeho přínos od boji spočívá v tom, že když zahlédne v dálce na silnici kolonu Němců, stahuje závory, i když vlak nejede. Jednou se mu to nemusí vyplatit. Zatím to prý dělá šikovně. Jinak se zajímá hlavně o to, kdy ti svinčtí bošové odtáhnou do hajzlu. Asi 0,5 kilometru směrem k La Roquebrune je ještě jedna farma. A to je všechno. Lidé tu žijí velmi daleko od sebe. Na sklonku odpoledne mi přivezli z přehrady věci. Pracoval jsem dlouho do noci. Cihlami objevenými za stodolou jsem zastavil otvor krbu a vestavil do něho železná kamínka. Ráno si uvařím snídani. Od dnešního dne jsem byl veden na výplatní listině stavební společnosti André Borý jako skladník na pas vit.

0: knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii vám v režii Vladimíra Ruska četl Viktor Dvořák.
1: Kultura na severu.
0: Pro dnešek už se toho do týdeníku Kultura na severu víc nevejde. Tak naslyšenou zase za týden, krátce po 17. hodině. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slávka Brádlová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: V Teplické Olympii se dnes zřítila část stropní konstrukce, jedna žena je zraněná. Dětský domov v Krásné Lípě na Děčínsku dnes představil audiohoupačku s příběhy dětí v náhradní péči. Lidé protestovali u České televize proti změně financování médií veřejné služby. Zítra čekáme polojasno až oblačno, místy přehánky i bouřky a teploty do 31 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy a Jana Moravcová. V obchodním centru Olympia v Teplicích se dnes dopoledne zřítila stropní konstrukce v jedné z prodejen. V obchodě bylo v té době zhruba 15 zákazníků. Konstrukce zranila jednu ze zákaznic a záchranáři je převezli do nemocnice. Uvedla to severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Policie událost prověřuje a žádá svědky, aby se ozvali policistům na lince 158. Po nárazu do stromu zemřel v noci na dnešek u obce Holedeč na Lounsku 53-letý řidič osobního vozu. Podle policejní mluvčí Miroslavy Glogovské utrpěl při nehodě zranění neslučitelná se životem. Okolnosti nehody podle ní vyšetřují lounští kriminalisté. Dětský domov v Krásné Lípě na Děčínsku dnes představil projekt s názvem Audiohoupačka. Návštěvníci se mohou houpat, zároveň si poslechnout příběhy dětí, které v domově vyrůstají. Na místě je naše reportérka Kateřina Kučerová.
4: Audiohoupačka navazuje na roční kampaň Příběhy, v rámci které děti z domova vytvářely komiksy, vystupovaly na přednáškách nebo navrhovaly vlastní loga, která následně vyšívaly na mikiny. Nová instalace obsahuje 6 zvukových nahrávek dětí různého věku a na náměstí v Krásné Lípě zůstane do konce září. Poté by měla zamířit do dalších dětských domovů v Ústeckém kraji. Krásné Lípě na Děčínsku, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Před Českou televizí v Praze na Kavčích horách protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu financování České televize a Českého rozhlasu.
5: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
6: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
5: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
7: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
5: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V platnosti je aktuálně výstraha meteorologů na severu Čech před bouřkami a pro Ústecký kraj a Českolipsko dál platí výstraha před vysokými teplotami. Zítra čekáme polojasno až oblačno, přehánky a bouřky, místy teploty do 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nehoda dodávky komplikuje provoz u exitu 35 Doksany na D8 ve směru na Prahu na 36. kilometru a uzavírku čekejte do dnešní půlnoci na Mírovém náměstí v Litoměřicích.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
0: Pokud možno příjemnou neděli s datem 21. června vám z klubu Country and Western po týdnu opět z Českého rozhlasu Sever přeje od mikrofonu Láďa Svoboda. Dnešní vydání klubu Country and Western bude standardní, to znamená, že se opět vrátíme k hitparádě Hot Country Songs z časopisu Billboard, kde máme jednu, ale velmi zásadní novinku. No a také budeme přát jednomu oslavenci. Tak já doufám, že vás to i v tom dnešním parném večeru bude bavit. Příjemný poslech.

Začali jsme dnes klub Country and Western. Chtěl by si říci tradičně, protože touhle písní už jsme začínali několikrát, nicméně za těch 24 let to asi vůbec nevadí. Ta písnička se jmenovala Hillbilly Bone, zpívali společně Trace Adkins, ale hlavně Blake Shelton, protože Blake Shelton je ten, kterému dnes budeme přát k narozeninám, protože oslavil své narozeniny ve čtvrtek 18. června. Víc si povíme zhruba v polovině vydání dnešního klubu Country and Western. My se podíváme hned v tuto chvíli na aktuální 25. týden hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard a začínáme pochopitelně tradičně 10. místem, na které klesla Ella Lingley s písničkou Loving Life Again. Tak, tady je.

To byla Ella Lingley v klubu Country and Western, jenom prozradím, že tahle ta zpěvačka má v top 10 hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard celkem 4 písně, což je velký úspěch. Když už jsme u těch vícenásobných interpretů, tak teď nás čeká Morgan Wallen na 9. místě s písničkou Don't We, což je jedna z jeho posledních novinek. Byla minulý týden 9. tento týden je na tom úplně stejně, ale chtěl jsem říci, že jim Morgan Wallen má dnes v top 10 dvě písně, tuhletu, která právě už začíná, a ještě jednu, kterou zpívá s Ellou Lingley, k té se dostaneme teď, tedy Don't

Dospíval Morgan Wallen v klubu Country and Western z 9. místa hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard. Říkal jsem, že má v té top 10 aktuální dvě písně. To též platí pro Luka Combse. No a protože Luke Combs obě písničky má za sebou, tak vůbec nebude od věci si je pustit bez jakéhokoliv komentáře. Nicméně řeknu vám, o co jde. Na 8. místě je písnička Sleepless in a Hotel Room, která byla minulý týden 7., takže si o jedno místo pohoršila. A na 7. místě je písnička, která si taky o jedno místo pohoršila, píseň Be By You. Obě písničky se v té top 50 hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard dostaly nejvýše na 2. místo. Takže teď dvakrát za sebou Luke Combs v klubu Country and Western.

Dvě písničky od Luka Combse právě zazněly v klubu Country and Western a jsme u 6. místa hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard, na které si v úvozovkách tedy pohoršil Riley Green, který byl minulý týden i ten předminulý tuším 5. s písničkou Change My Mind.

Dospíval nám Riley Green v klubu Country and Western ze 6. místa hitparady Hot Country Songs časopisu Billboard. A vy, pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že zhruba v polovině vydání klubu Country and Western tu máme vždycky takovou přestávku, nebo můžeme říci mezihru. No a já už jsem avizoval hned v začátku, že dnes budeme přát Blakeu Sheltonovi, který se narodil 18. června roku 1976. To znamená, že ve čtvrtek oslavil své 50. narozeniny. Samozřejmě Blake Shelton je jedna z výrazných nebo nejvýraznějších postav moderního amerického country posledních 20 let. Debutoval s písní Austin a těch jedničkových singlů vypadají Hot Country Songs z časopisu Billboard má opravdu hodně. Pár čísel do roku 2020 se v hitparádách umístil celkem se 40 singly, včetně 28 prvních míst, z nichž 17 bylo po sobě jdoucích. Ale pozor, není to jenom samozřejmě hitparáda Hot Country Songs z časopisu Billboard. Blake Shelton také má 9 nominací na cenu Grammy, žádnou zatím nezískal, ale protože je to také, jak už to u umělců bývá, poněkud rozporuplná osobnost, tak na jedné straně ho jeho fanoušci milovali jako kouče v pořadu The Voice na NBC nebo jako porotce v televizních soutěžích pěveckých Nashville Star nebo Clash of the Horse. Nicméně také plnil stránky bulvárních plátků v době, kdy se rozcházel se svojí v té době manželkou Mirandou Lambert a že to tedy byla poměrně pikantní záležitost. No ale o toho tady nejsme v klubu Country and Western. My jsme tady o toho, abychom pouštěli písničky. No a Blakeovi Sheltonovi k 50 nám už jsme hráli na začátku písničku Hillbilly Bone, to byla jedničková věc z roku 2009 a teď vás čekají další dvě písničky, poněkud hlubší. Samozřejmě to jsou obě písně, které byly jedničkami v hitparádě Hot Country Songs z časopisu Billboard. Písnička Home, to je rok 2008 a písnička God Gave Me You, velmi krásná, já si na ní hodně pamatuju, ta je z roku 2011. Tak teď dvakrát čerstvě 50-letý Blake Shelton.

Dospíval nám teď dvakrát v klubu country and western Blake Shelton a teď nás čeká první pětka hit parády Hot Country Songs časopisu Billboard a je tady opravdu nevídaný úkaz. Ten úkaz se jmenuje Ženy a já opravdu za posledních x let nepamatuji, že by v první pětce, prvních pět míst téhleté hit parády byly obsazeny ženami. Jediné, co na té kráse je trošku vada, je to, že jednu písničku z Ella Lingley zpívá také Morgan Wallen. To nám to trošku ruší, ale nevadí. Každopádně začneme pátým místem, kde máme novou zpěvačku se svým obrovským hitem, s obrovským dosahem, písnička Boston od Stella Lefty. Páté místo.

Tak to byla Stella Lefty, ona si trošičku pohoršila, protože minulý týden byla čtvrtá s písničkou Boston, ale to proto, že ta novinka, kterou jsem vám tady také avizoval, je písnička, kterou máme na prvním místě, což se stává zřídka kdy, ale já si myslím, že k tomu je důvod a my se k tomu dostaneme. Teď čtvrté místo a to je ten duet Ellie Lingley a Morgana Whalena, písnička I Can't Love You Anymore.

Dospívala Ella Lingley společně s Morganem Whelanem, jak jsem říkal, Ella Lingley má v top 10 hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard hned 4 písně, takže 2 máme za sebou a 2 nás čekají, písnička Be Here, 3. místo.

Tak to byla po třetí dnes Ella Lingley a ještě jednou jí bude patřit éter, protože písnička Choose in Texas, která byla velmi dlouhou dobu jedničkou hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard, se tento týden ocitla na druhém místě. Tak si ji připomeneme.

to byla dnes po čtvrté Ella Lingley a ta písnička Choose in Texas nezazněla z prvního místa z jednoduchého důvodu, protože na prvním místě je úplně někdo jiný s úplně jinou písní a je to zpěvačka, která se nám v té hitparádě Hot Country Songs časopisu Billboard v posledních letech neobjevuje, to proto, že trošičku přesedlala na jiný styl, nicméně občas se vrátí k tomu country a to je potom velká sláva a máme ji na prvním místě téhleté hitparády, to znamená jako nejhranější, nejstahovanější, nejprodávanější, zkrátka těch nej bychom napočítali nevídaně. I Knew It, I Knew You, to je píseň americké zpěvačky a skladatelky, a teď se všichni podržme, Taylor Swift. Tahle písnička vyšla na soundtracku k animovanému filmu Toy Story 5, tedy Příběh hraček, chcete-li česky, a Taylor Swift tuhletu písničku napsala poté, co se zúčastnila prvního promítání toho filmu Toy Story 5 a inspirovala se příběhem postavy Jessie z téhleté pohádky nebo z tohoto příběhu. No a protože Taylor Swift je mega hvězda globálního formátu, tak samozřejmě každá novinka, každá věc, kterou udělá jinak nově, tak se setká s ohlasem a když je ten ohlas pozitivní, tak samozřejmě to dopadne tak jako tento týden, že je jedničkou hitparády Hot Country Songs z časopisu Billboard zase po letech právě s touhle písní. Tak si ji pojďme pustit a myslím si tedy za mě, že se docela dost povedla. Taylor Swift v klubu Country Entrance 10.

Máme za sebou premiéru hitu zpěvačky Taylor Swift I Knew It, I Knew You. No a teď už nás čeká v podstatě v tom dnešním vydání klubu Country Entertainment pouze rozloučení, ale ještě předtím vám prozradím, že vám bude zpívat v závěru Blake Shelton. Pokud stihneme dvě písničky, bude to pěkné, pokud jenom jednu, tak to bude písnička God's Country z roku 2019, poslední jedničkový single Blakea Sheltona. To je z dnešního vydání klubu Country and Western, vážení přátelé, úplně všechno. Uslyšíme se opět na Českém rozhlasu Sever a bude to tradičně za týden v neděli. To ještě bude červen, ale to léto už tu máme, takže si ho koukejte užít, pokud tedy můžete. Mějte se moc hezky a za ten týden se uslyšíme a já se budu těšit. Naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Průjezd Bílinou ode dneška komplikuje oprava průtahu, řidiči by měli jet raději jinudy. Od července budou v Mostě a Litvínově jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Zítra bude polojasno, oblačno, přehánky a bouřky místy. Teploty naměříme do 31 stupňů. Dobrý nedělní večer, zprávy a Jana Moravcová. V Bílině na Teplicku začala dnes oprava části průtahu městem. Je součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přináší komplikace a zpoždění. Bílinou projedlou kyvadlově, na semafory, ve špičkách pak pomůžou regulovčíci. Ředitelství silnic a dálnic bude průtah v Bílině opravovat od kruhového objezdu u prodejny Lidl až po kruhový objezd u prodejny Albert. Práce mají trvat maximálně do konce července. V Mostě a Litvínově budou od začátku července jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Spolu s nimi začne fungovat taky nový odbavovací a informační systém pro cestující. Jeho součástí budou obrazovky zobrazující trasu nebo příští zastávky, říká ředitel dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
2: Neuměli jsme doteďka číst platební karty, neuměli jsme číst třeba jiný karty dopravce, konkrétně DSUK, takže to teď všechno budeme splňovat a jsme plně integrováni do celého systému Ústeckého kraje.
0: Nové tramvaje vyšly dopravní podnik na necelých 300 milionů korun a většinu nákladů pokryla státní dotace. Špatné počasí přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se podařilo všechny najít, někteří z nich jsou kvůli zraněním v nemocnici.
3: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
4: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
3: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
5: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby.
3: Potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Vláda má zítra určit, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. O účast má dlouhodobě zájem prezident Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů kabinetu by ale součástí české delegace být neměl. Prezident v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
1: Počasí.
0: V platnosti je výstraha před bouřkami a v části Libereckého kraje, konkrétně na Českolipsku a taky v celém Ústeckém kraji, meteorologové varují před vysokými teplotami. Zítra čekáme polojasno až oblačno, přehánky a bouřky místy a teploty do 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz na křížení Zaječické a Palackého ulici v Jirkově na Chomutovsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy na jednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč, u někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už se uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami, než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let a první příznak

0: že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vídáme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají, u nich ale samozřejmě je někdy obtížné tu informaci o nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
0: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus.
0: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, plně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se

0: do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím pádem dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo. Klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti odlučněné, je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému věmu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativních zpětných vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní věm toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
0: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
0: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní věm pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
0: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám, Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
2: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
2: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
2: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
2: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
2: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovouto kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho, aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje, ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy si na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk se na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle tenhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, ano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. To začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohoto funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhle tom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia, do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Proč jet na taglit? Jak reagovat na narůstající antisemitismus? A nahlédneme do fascinujícího světa historických knih. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Myšlenka před 30 lety vypadala odvážně. Přivést mladé lidi z celého světa do Izraele a během 10 dní jim představit jeho pulzující kulturu, seznámit je s historií i novými přáteli. Dnes je program Taglit největší turistickou a zároveň vzdělávací organizací na světě. Díky němu mají stovky tisíc mladých lidí ve věku 18 až 26 let možnost zdarma poznat Izrael zevnitř. Letošní Taglit se koná v srpnu a ještě je možné se přihlásit. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z České federace židovských obcí. Dobrý večer, co všechno účastníky letošního taglitu čeká?
2: Dobrý večer, taglit není jenom obyčejný turistický zájezd, je to vlastně intenzivní desetidenní cesta, během které mají mladí lidé možnost poznat Izrael tak, jak ho zažívají jeho obyvatelé. Navštíví nejznámější místa, jako jsou Jeruzalém, Tel Aviv, Masadu, Mrtvé moře, poznají izraelskou historii, kulturu a současný život a zároveň součástí programu jsou také setkání s izraelskými vrstevníky.
1: Kde a dokdy se mohou lidé přihlásit?
2: Přihlášky probíhají online prostřednictvím webových stránek Taglitu. A program je určen pro mladé dospělé ve věku 18 až 26 let, kteří splňují minimálně právo návratu. A zájemcům doporučuji, aby s registrací neotáleli, protože kapacita je omezená.
1: Očekává se od mladých lidí, kteří se taglitu účastní, že se potom nějak více zapojí do židovského života ve své komunitě?
2: Není to samozřejmě žádná povinnost, ale určitě je to jeden z cílů programu. Taglit má lidem pomoci objevit jejich kořeny a posílit tak židovské identitě a my po návratu účastníci seznamujeme s možnostmi, jak se právě zapojit do židovského života v České republice mohou, buď do židovských obcí, anebo do České unie židovské mládeže.
1: A stává se to, že se účastníci na taglitu nadchnou a pak jsou aktivnější?
2: Určitě. Účastníci potom právě většinou přecházejí do České unie židovské mládeže, někdo začne navštěvovat komunitní akce, jiný se zapojí jako dobrovolník a nebo později sám pomáhá organizovat programy pro další generaci mladých lidí.
1: Říká se, že Taglit je největší organizací, která propojuje stát Izrael s diasporou. Souhlasíte s tím a daří se jí podle vás tyto dva světy propojovat?
2: Myslím si, že to můžeme bez nadsázky říct. Za více než 20 let se programu zúčastnili stovky tisíc mladých Židů z celého světa a právě v tom je jeho síla. Taglit nevytváří jenom jednorázový zážitek, ale vytváří osobní vztah k Izraeli a propojuje mladé lidi napříč zeměmi a mnoho mladých účastníků díky němu získá přátelé z různých koutů z celého světa i z Izraele. A právě tato osobní zkušenost dokáže propojit diasporu s Izraelem mnohem víc než jakékoliv informace zprostředkované na dálku.
1: Vy jste jistě hovořila s řadou účastníků taglitu, co vnímali jako největší přínos své cesty.
2: Pro řadu mladých lidí je nejdůležitější to, že si díky této cestě našli bližší vztah ke svým kořenům, k vlastní identitě a k židovské komunitě a to je hodnota, která jim zůstává dlouho po návratu. A často také zmiňují, že to je poprvé, kdy poznali Izrael opravdu takový, jaký je. Poznávají spoustu přátel, mnohá přátelství přetrvávají celý život a dokonce znám několik párů, které se poznali právě na taglitu a dnes jsou manželé.
1: Říká Tereza Kotláriková z Federace židovských obcí v České republice. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer. Nashledanou.
1: Služte Bohu s radostí, se zpěvem přicházejte před jeho tvář. Zpívá se ve stém žalmu.
3: I

0: Historie má sklon se opakovat a staré předsudky občas jen převléknou kabát. Zdá se, že to platí i o současném narůstajícím antisemitismu. V reakci na něj vznikl nový mezinárodní projekt s názvem Trace. Odborníci ze střední Evropy díky němu chtějí lépe a spojenými silami monitorovat současné projevy antisemitismu a také anticikanismu a čelit jim. Minulý týden se setkali v Osvětimi. Dvoudenní konference se zúčastnila i Jana Šustová.
1: Platforma Trace je mezinárodní projekt, ve kterém spolupracují neziskové organizace ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Za Česko je jejím členem Centrum studií genocid Terezín, jehož ředitelem je Šimon Krbec.
2: Projekt Tomcat, jehož rámci vznikla platforma Trace, měl za cíl vytvořit online platformu a zahájit mapování incidentů v zemích Vyšegrádské čtyřky, jejich sběr, jejich analýzu a jejich zveřejnění na webové platformě projecttrace.eu.
1: Projekt Trace vychází z principu, že historie není oddělená od současnosti a tak se jedna část webu zabývá dějinami.
2: Ta současná situace, to mapování těch současných incidentů navazuje na časovou historickou osu nejvýznamnějších událostí tragických dějin antisemitismu a anticikanismu od roku 1939.
1: Webová platforma Trace je přístupná v češtině, slovenštině, polštině, maďarštině a angličtině. Zabývá se i mapováním aktuálních rasistických incidentů.
2: Platforma Trace bude sloužit zejména obětem nenávistných útoků a lidem, kteří jsou ohroženi některými ze skupin takzvaných aktérů, to znamená extremisty, rasistickými skinheady, džihadisty, obecně rasisty, kteří působí jak v tom kyberprostoru, tak v reálném světě a životě a také, kteří jsou ohroženi extremistickými politiky ve všech zemích, ať už se jedná o neonacismus, levicový extremismus, zkrátka veškeré ideologie, které nějakým způsobem útočí na předem vybrané skupiny obyvatel.
1: V rámci projektu Trace vznikly i krátké videodokumenty o zajímavých organizacích nebo osobnostech, které pochází z židovské nebo romské komunity. Slovo má Michála Lukovičová z komunikační agentury CSAM, která je slovenským partnerem projektu Trace.
3: Například z České republiky máme videodokument o Terezíně, vlastně o tam výzkumnom centre genocid. Ale jsou aj z jiných krajín, z vlastně všetkých vyšegrádských krajín a najdete ich buď na stránke projektu www.projekttrace.eu alebo na YouTube.
1: Ze Slovenska jsou následující příběhy.
3: Máme dva příběhy o rodině Klementovcov a rodině Fruvaldovcov, které mají židovský původ a dneska vlastně hovorí o svojom příběhu velakrát vlastně právě mladým lidem, aby jsme našli přesně cestu k sebe, aby aj mladí lidé mohli hovoriť s lidmi zo židovské komunity a počuť ich příběhy a mohli se s nimi rozprávať.
1: Účastníci konference v Osvětimi si rovněž mohli prohlédnout prostory bývalého koncentračního tábora a také vilu velitele Rudolfa Hesse v jeho bezprostřední blízkosti. Šimon Krbec o ní říká.
2: V tomto domě působí náš partner Counter Extremism Project, který zde realizuje projekt Archer, projekt, který je zaměřen na výzkum a vzdělávání v oblasti prevence extremismu na globální úrovni. Do projektu Trace také je zapojeno muzeum Auschwitz-Birkenau a nadace Auschwitz-Birkenau.
1: Projekt Trace je financován Evropskou komisí.
0: Mojde Ani znamená hebrejsky vyznávám. Úvodní slova židovské modlitby se v písni v jazyce jidiš stala symbolem pro ztracený domov dětství.

0: Židovské muzeum v Praze letos slaví 120 let od svého založení. Na oslavu tento týden představilo nejvzácnější tisky a dokumenty ze své knihovny. Ta patří mezi nejvýznamnější judaistické sbírky knih ve střední Evropě. Knihovna je přístupná široké veřejnosti a jejím čtenářem se může stát kdokoliv. S mikrofonem se tam vydala Daniela Brůhová.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze sídlí v těsném sousedství španělské synagogy. Vstupte se mnou rovnou do studovny.
2: Je přístupná badatelům, jak laickým, tak odborným veškeré veřejnosti. Může k nám přijít každý, kdo má zájem o židovství, náboženskou otázku, historii, kulturu, co se týká nejen pražských a českých a moravských židů, ale může u nás najít také spoustu věcí týkající se světových dějin. Máme tu literaturu zaměřenou na Shoah, na holokaust, kromě toho také židovská periodika.
1: Říká vedoucí knihovny Michal Bušek a hned dodává praktické informace.
2: Otevřeno máme třikrát týdně, v úterý od 9 do 5, ve středu od 1 do 5 a ve čtvrtek zase od 9 do 5.
1: Knihovna má za sebou i dramatické válečné události. Jak se jí dotkly?
2: Během války zde bylo židovské ústřední muzeum, kam přicházely dále knihy z rušených židovských obcí a také nějaké knihy z Trojhanštele, což byla organizace, která konfiskovala soukromý majetek. A po druhé světové válce, kdy bylo židovské muzeum znovu obnoveno, tak vznikla už i samostatná knihovna, která se dále rozrůstala o svozy a v pozdějších letech také i o nákupy, dary, odkazy. A vlastně to máme do dnešní doby, že se snažíme pořizovat novou literaturu, která se zaměřuje především na bohemikální a moravské dějiny židů. Vše, co s tím souvisí.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze spravuje na 450 vzácných tisků.
3: V kontextu střední Evropy je to určitě sbírka velká.
1: Říká kurátor vzácných tisků Ivan Kohout a hned představuje jeden z nich.
3: Machzor, modlitební knihu pro židovské svátky, pro svátky poutní a pro svátky Vysoké, Rosh Hashana a Jom Kippur, kde jsou vyvázané lékařské recepty, medicínská doporučení, například týkající se obtíží se spánkem, takže některé ty knihy jsou vzácné i tím, co k ním bylo v průběhu let přidáno.
1: Zajímá mě, jakou vůbec nejvzácnější knihu tady mají.
3: Byl by to Seder Zmirot u Birkat HaMazon, pořádek písní a požehnání po jídle. Je to chronologicky druhá nejstarší známá pražská hebrejská kniha, vytištěná v roce 1514 Gershomem Katzem. Je to kniha, která se zachovala pouze v jednom exempláři obsahující šabatové písně a požehnání po jídle, které se říká vždycky, když se jí chléb, požehnání nad vínem pro svátky a další modlitby pro vybrané liturgické události. Je to v podstatě jedna z takových nejrozšířenějších knih židovské literatury, kterou potřebuje každý věřící žid. My máme jednu z jejich nejstarších tištěných variant.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Izraelští vědci publikovali v časopise American Psychologist studii, ve které uvádějí, že velké jazykové modely umělé inteligence přebírají z lidských textů antisemitské stereotypy. Předsudky se projevily při hodnocení fiktivních životopisů a podle autorů mohou ovlivnit přijímání zaměstnanců, vzdělávání či poskytování úvěru. Papež Lev XIV. Přijal delegaci americké židovské charitativní federace United Jewish Appeal. Ocenil její pomoc chudým, uprchlíkům, seniorům a lidem s postižením a současně připomněl deklaraci Vatikánu Nostra Aetate z roku 1965. Ta respektuje judaismus a vyzývá ke spolupráci pro společné dobro. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy. Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý podnik v Berlíně a počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky i bouřky, maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Špatné počasí dnes přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo později všechny najít. Někteří z nich jsou ale kvůli zraněním v nemocnici.
5: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
6: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
5: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
7: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby,
5: potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Zhruba 10 vzrostlých stromů ošetřili arboristé v Havlíčkově Brodě. Odborný zásah si vyžádali například lípy v Málerově zahradě a úpravu doznala také zeleň v okolí Štáflovy chalupy, která je nejstarší budovou ve městě. Upřesní arborista Pavel Kamarád.
8: Asi tady, když se rekonstruovala ta silnice, tak byly přetrhané nějaký kořeny, kořenový systém, takže jsou tam prosklé větvičky. A takže tam už se to projevuje, to poškození toho kořenového systému a musí se to ořezat, trošku se to zredukovat i na výšku a postranní větve.
4: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem využívá při přípravě dětských pacientů na operaci takzvané laskavé uspávání. Jeho součástí je například přítomnost rodičů až do uspání, dále vonavé fixy nebo také dětské motivy v předsálí. V rámci přípravy se děti také seznamují s jednotlivými operačními sály a zdravotnickými pomůckami.
9: Vonavými fixkami se děti mohou do anesteziologické masky nakreslit obrázek. Po jejím nasazení pak cítí známou vůni, která je má uklidnit. Pacienti do 18 let tvoří zhruba 15% všech anestezií provedených v nemocnici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
4: Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý turnaj WTA v Berlíně. Ve finále porazila dnes podvečer Američanku Pegulaovou po velké bitvě 2-1 na sety. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, postupně až jasno a jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou mezi 26 a 31 stupni, na jihu Moravy až kolem 32.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před kilometrem 24 se jede pomalu od Chocerad. Teď je zpoždění asi 20 minut. Šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
11: Česká 12.
12: Rovnou vám řeknu, je tady nádherně. Já vás všechny zdravím u mikrofonu tady v Přerově, na tenisových dvorcích při 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky je Martin Hrdinka. Já jsem tady přímo na těch tenisových dvorcích. Dívám se tady na 32 tenisových kurtů. Je to neuvěřitelné, kolik lidí tady hraje tenis. Ženy, muži, děti, kmeti, no prostě všichni hrají tenis a my jsme tady proto, protože se tady tenis učíme a hrajeme tady také tenisový turnaj. Abyste tomu rozuměli, tak jak jsem říkal, je to po 30., což je přímo neuvěřitelné. Já tady 30krát ještě nebyl, Ale někteří ano, a jsou tady se mnou třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda je tady také, Petr Vondráček, Felix Slováček, Miloš Knor je tady, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Zdenek Merta, Pavel Nový je tady taky vidím, je tady Zuzka Gambová, Šárka Marková, Šárka Vaňková, je tady Jari Tauber třeba, Kate Mátl a další. Je tady také mnoho sportovců a nejen těch, kteří většinou drží v ruce mikrofon, ale o ty nám jde především, protože my jsme v České 12. a hned můžeme začít první dnešní novinkou. Budou tři novinky, ostatně jako vždycky. K tomu ještě musím říci, že udělíme jednu platinovou, udělíme jednu zlatou českou 12 a také předáme zlatou českou 12 skupině Premiér. Teď už ale ta první novinka, Massachusetts a čtyři tenoři.

Hit, který na celém světě proslavila skupina Bee Gees, legendární skupina Bee Gees. U nás s českým textem tuhle písničku naspíval Václav Neckář, ten český text napsala Jiřina Fikejzová a teď ten hit oprášili čtyři tenoři a je to první dnešní novinka. Celkově 76. novinka hitparády Česká 12 v letošním roce. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když teď prohlásím, že za poslední týden se nejvíce mluvilo a nejvíce diskutovalo o naší nejslavnější, momentálně nejslavnější a nejpopulárnější zpěvačce, což je Eva Farná. Eva Farná třikrát vyprodala Eden, bývala by ho prodala čtyřikrát, možná i pětkrát, kdo ví, každopádně ti, kteří se tam dostali, těch 90 tisíc fanoušků a faninek mají skvělé vzpomínky. Ostatně někteří, kteří jsou tady se mnou, tam byli například Helena Vondráčková, se jela podívat, nebo Denisa Fauzerová také byla na Evě Farné. Každopádně teď budu mluvit o Evě Farné já. Neříkej, co má se stát. To je nový single Evy Farné a je z jejího nejnovějšího alba, které vyšlo právě tento.

0: dnešní druhá novinka Neříkej, co má se stát a hvězda těchto dní Eva Farná a před námi je třetí novinka a ta se jmenuje To se ti zdálo. Zpívá Petr Perk.
1: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední.

0: Je to 9.00 11.03 a hlasujeme samozřejmě pro všechny novinky, které v hitparádě jsou, a poté se bude hlasovat i pro ty písničky, které jsou v žebříčku od 9. až po první místo. Hlasujeme na to číslo, a to SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka Massachusetts, 4 tenoři, tady je SMS-ka hit Mezera 12. Druhá novinka Neříkej, co má se stát, Eva Farná, hit Mezera 11. A poslední novinka, celkově 78. novinka letošního roku, To se ti zdálo, Petr Perk, hit Mezera 10.
1: Host České 12-ky.
0: Je tady slavnostní okamžik, jsme tady v Přerově na tenisových dvorcích a naproti mě sedí zástupci skupiny Premiér a zástupci autorské dvojice, která má na svědomí písničku, která se jmenuje Příběh a dostala třetí zlatou českou dvanáctku v letošním roce, to znamená v roce 2026. Premiér a Bigo, Příběh. Pánové, představte se.
2: Krásný večer, krásný den všem posluchačům, Jarda Irovský, textař kapely Premiér.
3: Jarda Mikoška, kytarista a člen kapely Premiér. Hezký den všem posluchačům.
0: Jardo, to je prostředí tady, co tomu říkáš, to je nádhera. Tenisový dvorce, to je vždycky něco nádherného a pro vás je to nádherný okamžik v tom, že skupina Premiér nedostává první zlatou českou dvanáctku.
3: Prostředí je úžasné, já věřím, že se budu moci k vám brzy přidat a samozřejmě jsme moc rádi a my si hlavně uvědomujeme, že to je cena posluchačů a našich fanoušků, kteří nás takto posunuli na stupně vítězů, a musím říct, že už je to podruhé, takže děkujeme všem.
0: A třeba bude i třetí, počkáme si. Jak vznikla ta písnička?
2: No, vzniklo to v podstatě jako všechny další písničky, které s Jardou tvoříme. Jarda vždycky mi pošle nějaký nástřel, co se týče muziky, a já z toho se snažím vycítit tu atmosféru, takže na to pak skládám texty a buď se to Jardovi líbí nebo ne, a tady to byla trefa do černého i vzhledem k tomu, že jsem to psal i ve slovenštině, takže to bylo o to těžší, ale ten výsledek se moc podařil a my jsme za to opravdu moc rádi.
0: Kdo všechno schvaluje ty výsledné písničky?
3: Já myslím, že to je kolektivní práce, je to určitě kapela, ale samozřejmě musím i říct, že samozřejmě autor textu, který bedlivě střeží vlastně význam, smysl, jestli ho někdy neposunujeme někam tam, kde by neměl, a musím říct, že je v tom opravdu velice pečlivý, protože my ty tendence utíkat malinko někdy máme, ale držíme se toho.
0: Je nádherně, jsme na prahu léta, jak vypadá léto skupiny Premiér?
3: Festivaly, koncerty, zábava a jsme s lidmi v kontaktu, hrajeme, to je to, co nás baví, tam, kde to máme nejraději.
0: A teď, abychom nezapomněli, pánové, tady je zlatá česká dvanáctka, gratuluju moc, je to vaše. Jsem rád, že jsme si to mohli předat tady v tomto prostředí.
2: My moc krát děkujeme všem posluchačům, jak říkal Jarda, opravdu nesmírně z toho vážíme a uvidíme, jestli zase nějakou další písničku k vám dostaneme, a pokud jo, věříme, že bude stejně úspěšná jako ty dvě předchozí.
0: My se budeme těšit.
3: Já se k Jardovi samozřejmě přidávám a vážení posluchači, já slibuju, že půjdeme si k Martinovi pro hat-trick.
0: Já jsem na to zvědav. A tady je ten hit, který dostal zlatou českou dvanáctku.

Oblíbená premiéra zpěvačka Bigo, příběh Zlatá česká dvanáctka 2026. Pro tento hit nehlasujeme, už má dávno Zlatou českou dvanáctku a jsem rád, že jsme ji tady v Přerově dnes mohli předat. Jdeme na žebříček, minulý týden 7. místo, dnes místo 9. Poločas rozpadu a skupina Genius Lotto.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově a jedním z těch, kteří tady hrají tenis, mají tady v ruce raketu, ale pozor, mají v ruce také nástroj, protože tady i hrají a zpívají na kytaru, je Petr Janda. Ahoj Petře.
2: Ahoj.
1: Já rovnou řeknu, že vaše písnička, kterou jste měli v hitparádě s Honzou Smikmátorem, byla 10 týdnů v žebíčku a pořádně udělala radost všem posluchačům. K tomu ještě dodám, že co nevidět, nasadíme tvůj duet, nebo vlastně duet skupiny Olympic s Petrem Kolářem. Na to se těším, uvidíme, jak to dopadne. No prostě ty v poslední době toho děláš zase hodně a navíc máš hodně, jak se říká teď, spoluprací.
2: No ono se to nějak tak vždycky vyvrbí najednou. Já neodmítám poměrně žádnou spolupráci, protože například Honza Smikmátor je takzvaně z druhého břehu. On dělá swing, což je pro rock'n'rollovýho hráče, který začal rock'n'rollem, přesně ten protipol toho, co neměl rád, jo. To nebo protipol rock'n'rollu, protože rock'n'roll bych řekl, že dokonce vzniknul proto, aby ten swing ušel do hajzlu. A po letech už samozřejmě nějaký ty rozbroje Frank Sinatra a Beatles, všechno to šlo někam úplně do kopru a ten swing je dneska okrajový žánr, abych tak řekl. A rock'n'roll už je taky okrajový žánr. No a ten Honza za mnou přišel a říkal mi, že by si chtěl se mnou zaspívat duet a že má takovou jednu písničku. A poslal mi a mně se to strašně nelíbilo. Ještě to bylo německy zpívaný. Říkám, hele Honzo, tohle ne, jestli chceš, tak já to složím. A složil jsem písničku, tu, která šla na té parádě. A měl jsem z toho radost, protože se nám to povedlo a takhle dlouho se to udrželo, tak to je pro mě obrovský překvapení.
1: Já z toho mám taky radost a teď ta spolupráce s Petrem Kolářem, abychom trošku nalákali na to, co bude třeba za 14 dnů. K tomu jste se dostali jak?
2: To je prosím tě velká píseň, jak já říkám, jo. Harmonicky bohatá, melodicky bohatá, velký rozsah. Ovšem jsem si to napsal tak vysoko, že my jsme s ním vyhráli Bratislavskou liru v roce 85. A to byla naše 11. návštěva v té soutěži, jo, až konečně. Ale pozor, to není jen tak. My jsme třeba začali písničkou Krásná neznámá, která byla svýho času velmi populární. Slzy tý mámy v roce 73, to všechno vypadlo, Jasná zpráva, Osmý den, to všechno byly písničky z Bratislavské liry a až ta 11. konečně, takže jsme z nás dělali srandu, že jsme to dostali za výdrž, ale ta písnička je i po letech fakt pěkná. A když s náma dělal Peťa Kolář vánoční koncert loni, tak jsme přemýšleli, co by tak zaspíval. A nakonec jsem mu vybral tuhle písničku, protože mimochodem, my jsme tu písničku prakticky nikdy nehráli, jo, i když vyhrál tu liru, protože mě se to blbě zpívalo, to bylo strašně vysoko. No prostě jsem toho Petra, jsem mu ji nabídnul, tuhle písničku, on ji okamžitě vzal. A když jsme ji zkoušeli vlastně na jevišti, na té O2 aréně, tak já jsem se tam přidal s druhým hlasem a říkal, ty vole, to je super. Tak proto to z toho je duet v podstatě, náhodou, jo. Taky jsme to tak naspívali.
1: Kdy jsi začal s tenisem, abychom se vrátili sem na ty tenisové dvorce?
2: Já jsem začal s tenisem poměrně už je to dávno, v roce 74. V 70. letech v té době normalizační tady nebylo co dělat. Louter to. Takže všichni hráli tenis, to bylo zvláštní. Celá ta umělecká branže hrála tenis a já jsem to neuměl a nikdy jsem to nehrál a hrozně jsem to chtěl hrát. A koupil jsem v 73. ten barák, ve kterém bydlím doteď. A vedle soused měl obrovskou zahradu. A mě napadlo, co kdyby jsme tam postavili tenisový kurt. A tak jsem prostě do toho šel a opravdu za rok jsme ho postavili. Tak tam bych, kde jsem poprvé opravdu vzal tu raketu do ruky v tom 74. roce, čili to už je vlastně kolik? 50 let hraju tenis, no.
1: Možná slyšíte, tady se spustilo zavlažování kurtu, který je tady hned vedle nás. Krásně to tady šumí. No a sem na tenisovou akademii Petra Hudky jezdíš jak dlouho? Je to 30. ročník té akademie?
2: Já jsem jezdím buď 29 nebo 28 let, protože jsem si koukal v hotelu tady, že cedule, kdy tady byla ta zápala, ta byla v roce 97 a já jsem rok potom, čili v roce 98, tak 26 let sem jezdím teda tím pádem.
1: Tak to už je dlouho teda, já tak si myslím, že 18, teda v mém případě je to trošku kratší kariéra tady na té tenisové akademii, ale každopádně ukončíme ten náš krátký rozhovor otázkou, která se týká Olympiku, protože to je tvoje kapela, tam si doma, to je tvůj barák v podstatě. Jaké připravujete léto s Olympikem?
2: Máme spousty hraní teda a já jsem tomu rád, já strašně rád hraju na těch festivalech a lidem říkám, aby si ty festivaly užívali, protože na festivalech ty kapely hrajou mnohem líp než na normálních koncertech, teď tam je konkurence a oni nechtějí, aby ty druhé kapely pomlouvali, tam do toho všichni jdou jak blázni, jo. Oni si hrají vždycky se posilují, někteří už to přeženou, ale většinou si na to dávají bacha a opravdu ty koncerty na festivalech, i já se přijde vždycky dřív, tak se vždycky jdu podívat, kdo hraje a dívám se na tu kapelu a pak do toho cítím, že do toho jdeme mnohem, mnohem silnějc.
1: Tak ať vám to jde, přeju hodně štěstí a teď písnička, která je na místě 8. Heidi Janku, Heidi Band, Milé že...

Minulý týden 6. místo, dnes místo 7. Jinak 11 týdnů už je v žebříčku písnička Maják, kterou jsme teď poslouchali. Napsala si ji sama pro sebe zpěvačka Jana Vaculíková. Na 6. místě máme jednu z novinek z minulého týdne a není to poslední novinka z těch novinek z minulého týdne, které se dostaly do dnešního žebříčku. Každopádně tohle je hit, který se jmenuje Vy dva. Napsali ho Jan Kopečný a Petr Ryšavý a hraje skupina Botox.

Novinka z minulého týdne je dnes na šestém místě, my dva a skupina Botox. A teď nás čeká nejvýše postavená novinka. Novinka z minulého týdne, kterou jsme představili a naspívali Honza Nedbal. Jmenuje se Léto pod peřinou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička, kterou napsali Tomáš Kolařík, autor hudby, a Honza Nedbal, což je také zpěvák a v tomto případě i textař. Léto pod Peřinou, minulý týden novinka a dnes páté místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Vysíláme z 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově. Mimochodem, není to jenom ta tenisová akademie, ale je to také 19. ročník Acuna Cupu a Acuna Show. A Acuna Show, to znamená, že minulou neděli jsme všichni vystoupili na náměstí tady v Přerově. Přišlo více než 3000 lidí a zpívali třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda. Byl tam také Felix Slováček, zpívala Šárka Marková, Zuzka Gamboa. Byly tam ještě další z těch osobností, které tady trénují na tenisové akademii a zúčastňují se právě té tenisové akademie Petra Hudky. Já jsem na některé předtím zapomněl na začátku, takže jestli si dobře vzpomínám, tak vidím tady třeba ještě Jolanu Smičkovou, Tomáše Sokola, Denisu Fauzerovou herečku nebo herečku Míšu Dolinovou, která tady hraje přímo asi 20 metrů ode mne. No a také připomínám, že za chvíli udělíme zlatou českou dvanáctku a také platinovou českou dvanáctku. A ještě na něco jsem zapomněl. Máme změnu na nejvyšší příčce a na prvním místě bude velký rekord. Teď ale místo čtvrté. Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk. Jen

0: Předminule čtvrté místo, minulý týden čtvrté místo a i dnes místo čtvrté. 4 týdny v žebříčku už je písnička Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk a pozor, budeme udělovat zlatou českou dvanáctku. Ocenění zlatá česká dvanáctka se dává těm písním, které vydrží v hitparádě nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí a to se právě stalo hitu Když léta běží, který napsal Roman Šándor a naspíval Josef Wolter. Během 12 týdnů jedno vítězství, dnes třetí místo. Je to písnička, která během těch 12 týdnů a kromě toho jednoho vítězství byla také 10krát na stupních vítězů a soutěží i dál o platinovou českou dvanáctku. Já moc gratuluji tady z tenisových dvorců a tady je Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou, hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

hit, který má čerstvě ocenění Zlatá česká dvanáctka, Když léta běží a Josef Wolter. Hit, který vyhrál minulý týden, se jmenuje Pro mámu, zpívají Luděk Minka a Josef Melen a dnes je to místo druhé.

0: Závěrečnou rekapitulaci dnes nestihneme, prostě už se to nedá stihnout, ale já připomínám, že hlasy posíláme na číslo 900 1103 a že hlasujeme pro písničky SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat od 12 až po dvojku. A to říkám teď schválně až po dvojku, protože pro vítěznou písničku už hlasovat nebudeme. Dostává totiž platinovou českou dvanáctku a zlatou už má. A teď ty rekordy. Během 16 týdnů hit Jet Plane, který naspíval Ruda Sakala, získal 12 vítězství, 2 druhá místa a 2 třetí místa a byl nepřetržitě jen na stupních vítězů. Já gratuluji, český text napsala Hana Sorosová a nezapomeňte, že hlasovat se musí, jinak nemůžete změnit žebříček. To je takové pravidlo, které platí pro tuto hitparádu každý týden. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a přeji tady z těch tenisových dvorců v Přerově krásné léto.
1: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slouk, snad nevzbudí.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Vláda zítra rozhodne o složení české delegace na summit NATO v turecké Ankaře. Fotbalisté Španělska na mistrovství světa vysoko porazili Saúdskou Arábii. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky. Maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vláda by zítra měla určit, kdo pojede na červencový summit NATO do turecké Ankary. O účast má dlouhodobě zájem prezident republiky Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů vlády by ale součástí české delegace být neměl. Prezident ale v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
2: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
3: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
4: Od nástupu do funkce se zúčastnilo asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN.
3: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ní dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Bílině na Teplicku dnes začaly opravy části průtahu městem, které jsou součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Bílinou projedou kyvadlovy na semafory. Ve špičkách pomohou regulovčíci, říká starosta Karel Matuška z hnutí ANO.
5: Projíždějícím řidičům doporučujeme se Bílině vyhnout úplně, místním řidičům doporučujeme využívat známé objízdné trasy přes Radovesickou výsypku. S přehledem aktuálního provozu pomůže web města, kde jsou uvedeny časy aktuálního zdržení z obou směrů.
1: Ředitelství silnic a dálnic bude průtah v Bílině opravovat od kruhové křižovatky u prodejny Lidl až po kruhový objezd u prodejny Albert. Práce tam potrvají maximálně do konce července. Až do letošního září budou moci návštěvníci Pelhřimovska obdivovat sochy instalované přímo v ulicích. 14 děl současných českých autorů najdou nejen ve městě, ale také v Horní Cerekvi nebo své pravicích. Lidé uvidí například obří havrany, sousoší mazlíčci nebo také kosmický trichodon. Netradiční výstava je navíc interaktivní, říká Jakub Černý z tamní akční skupiny Šipka.
6: Jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny reliéf daný sochy. A vy, když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu. Sport.
1: Fotbalisté Španělska vyhráli vysoko 4-0 nad výběrem Saúdské Arábie a mají první výhru na letošním mistrovství světa. Šampionát má dnes na programu ještě další 3 duely. Belgie, Irán, Uruguay, Kapverdy a nakonec Nový Zéland, Egypt. Počasí. Také zítra čekáme v Česku teplo a převážně slunečno. Ráno a večer může být i jasno, naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice 38 z Znojmomoravské Budějovice je podle policistů neprůjezdná. Mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi u Blané odklízí následky nehody. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A začíná pochoutkový rok. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Pochoutkový rok.
7: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéf-kuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává. Ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z Klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů

0: rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
1: Pochoutkový rok.
2: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
0: Takže medík, ano.
2: Medu jako do správných prvníčků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perníku.
0: Do perníku přímo, ano.
2: K tomu celé vejce.
0: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
2: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
0: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
2: Scházíme se po 24 hodinách.
0: Těsto je vyspinkané do růžová.
2: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
0: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše... Máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
2: Ne, prosím tě, to jsou meletínský modlitbičky, to nepoznám.
0: Ano, no, víš.
2: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
0: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
2: To musí být hodně výjimečný.
0: Takže...
2: To jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
0: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
2: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
0: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
2: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
0: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
2: Jdeme na náplň.
0: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
2: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
0: Je to tak, přesně tak, je to náplň.
2: Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
0: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
2: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není... Všechno, co nás ještě čeká.
0: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
2: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
0: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky, a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
2: Je to takový malý perníkový sendvič.
0: Ořechový.
2: No, to cukrový to rozhodně není tou velikostí.
0: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. lahodné

0: Nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perničky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme. A loučíme se s Romanem pro dnešek.
0: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíct takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi udělá ty likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce v tom 10. ročníku neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980, tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva, přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonalé.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště to samozřejmě u moře, takže tam morské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: ve Francii to těsně vytažené, tak to úplně dokonalé, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polka nebylo to, no jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to opravdu mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé, to je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem
1: většinou,
2: trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Praze dnes lidé protestovali u budovy České televize proti změně financování médií veřejné služby. Město Jeseník bude mít novou takzvanou vizuální identitu. A počasí zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky, maxima opět kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Před budovou České televize v Praze na Kavčích horách dnes odpoledne protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu.
3: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
4: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
3: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
5: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
3: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Mostě a Litvínově budou od začátku letošního července jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Spolu s nimi začne fungovat také nový odbavovací a informační systém pro cestující. Jeho součástí budou obrazovky, které budou zobrazovat trasu nebo další zastávky, říká ředitel dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
6: Neuměli jsme doteďka číst platební karty, neuměli jsme číst třeba jiný karty dopravce, konkrétně DSUK, takže to teď všechno budeme splňovat a jsme plně integrováni do celého systému Ústeckého kraje.
2: Dopravní podnik za nová vozidla zaplatil téměř 300 milionů korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Novým vizuálním stylem se bude prezentovat město Jeseník ve svých dokumentech nebo na webových stránkách. Takzvaná vizuální identita je inspirovaná tamní krajinou a lázeňskou tradicí, říká mluvčí radnice Markéta Kanyová.
7: Jedním z výrazných prvků té nové vizuální identity je autorské písmo pojmenované pramen Grotesk. Jeho charakteristickým detailem je písmeno J, jehož horní tah připomíná kapku a odkazuje k pramenům v okolí Jeseníku. Každopádně tento motiv se promítá i napříč celým tím vizuálním stylem. V praxi se bude postupně promítat do úředních dokumentů, do tiskovin, webových stránek, sociálních sítí.
0: Sport.
2: České volejbalistky vyhrály v Lize národů nad týmem Dominikánské republiky po bitvě 3-2 na sety. Češky si tak na Filipínách připsali v posledním utkání první výhru. Od 8. do 12. července je čeká na závěr základní části této soutěže ještě turnaj v Srbsku.
0: Počasí.
2: V noci čekáme polojasno až oblačno, postupně jasno, jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky. Ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra přes den převážně polojasno až oblačno, ráno a pak také večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. A to hlavně na jihozápadě a jihovýchodě České republiky. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni, na jižní Moravě až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 z Brna na Ostravu před Vyškovem na kilometru 225 stojí porouchaná dodávka. Projíždějte tímto místem velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte. Pardon, jde mi další host.
9: Tak mě tady máš.
8: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
9: Co je dneska v televizi?
8: No, veselohra.
9: Veselohra?
8: Ty jsi chtěl něco jiného?
9: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
8: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
9: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
8: Nebuď tak nafrněnej.
9: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
8: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
9: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než lepší.
8: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
9: No počkej, počkej. Teď to včera ještě šlo?
8: No včera, teď to nejde.
9: Ale podívej se. Ale ani obraz, ani zvuk.
8: Hele, Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
8: Hele, poslouchej. Hele, taky tam dávají kabel.

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám. Kdysi jsem měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Kde je číslo, co? Jak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
4: Slavíčku, můj táčátko, moje... Moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozloukal klobíkem a drobil si je do kafe.
3: Musím a likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
5: Počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem vyjel se slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To jsem na mě.
4: Co chceš dělat, drahá?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
3: Ach, ty můj.
4: Jako když mi sebe krajta ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já máte se nezázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
3: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu boh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
0: Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak. A oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla,

už, protože i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch, takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech, tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910. A sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse malý, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrknu, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlek celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát v páře a pára jde oknem ven.

0: teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskalským a říkal jsem, hele, kdyby jsme udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. Opal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Opal, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídal, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátkej nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ona je taky blbost neplnit plán.
6: Haló! Haló! Mohla bych prosím hovořit s paní Kahounovou?
5: No jak to blbnu, prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No, je to.
4: Má, Dono, má, kraj tiše sní.
7: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
4: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá, podle
8: to, jak se srdci zdá.
9: No, to už je.

0: srdce mne, jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchvívá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježíš Maria, sukně.
3: Sundáme to, děcko, sundáme.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu.
1: Co koukáš?
2: Teplou vodu.
4: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
5: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, tak to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
6: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přicházejí od pane k divadu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tajný a ta, a on mě podá a já ten, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo v šatně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. Oni mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? A nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vlezde na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá. Je. Na jeviště nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, bará. Jo. Teď je tam strom nějakej z překlišky, na tom je dřevěná odlučená kukačka, ty do ní takhle strkají kockem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku, já jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu
7: Má takový ratěfák z umělý hmoty, tadyhle. A manželky, hele, táto, si ráno. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj, táto. Táto, si ráno. Si ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, dělej, co chceš. S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
6: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
7: Teď ten Cyrano jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce a... Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to... Ne, já nechci, aby umřel, ne.
4: Se říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
5: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona, pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude, a nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, no Vašto ještě, to byly režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Alebo ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli, Jen jestli, pane notáři, strajíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný?
6: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To, tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špohasovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním nahračala, do vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Weirašvili. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech to byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi. To byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady, že se objevují. Já pamatuju, no, ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 leta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, který zastavoval ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval, no tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný a tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košila.
4: Ty máš klukovu košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi si ji vzal.
3: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělej problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to zapnu. Počkej.
4: Já čekám, podívám. Já jsem si tě kdy brala.
3: Nože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Sedni si. Teď máme klid. Kariku, je pár hodin. Podívej se, na se Brašek.
3: Brašek?
4: No jo, to na co to je? Dobře. To já nevím, ale na něco to bude. Když to vyrábějí.
5: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Aby jsi věděl. Ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý den takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
5: Tak dost, jo? No. Klid, tak do fabrikace a deset, no, rozumíš? Já tady vebnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
4: Ano.
5: Podívej se. Pojď sebou.
4: Já jsem.
5: Je skoro.
4: Jo.
5: Osmý, rozumíš?
4: Ne, počkej.
5: Tak ať to stihnem aspoň od přestávky.
4: Ne, podívej se. Já jsem hotová, vy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: Jo, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou
3: ti napřed. Já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Hele.
3: Co?
4: Sexy?
3: To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak. Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýbac máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
5: No jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
5: No to bych je... To bych
4: do ruky.
5: No to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si si jistý ruky někam jinam.
5: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď
4: to
5: tak laskavá, já mám
4: dělat.
5: Přece paměť.
4: To nepotřebuju
5: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
4: nic
5: se děje? Je,
4: jsem, no, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
5: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
5: Jo,
4: no
5: jistě, tak vidíš.
4: Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
5: Ježiši Kriste.
4: Co?
5: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
5: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u dnešní noční linky Českého rozhlasu, která patří mužům, kteří nás provázeli životem. Našim tatínkům, dědečkům, strýcům, učitelům i dalším mužským vzorům. 3. červnová neděle je dnem otců a my si dnes společně připomeneme jejich místo v našich životech. Každý otec je jiný. Někteří byli přísní a důslední, jiní laskaví a trpěliví. Někdo dokázal povzbudit jediným slovem, jiný svou lásku vyjadřoval spíše činy než slovy. Ať už byl váš tatínek jakýkoliv, určitě ve vás zanechal stopu, která vás provází dodnes, ideálně tu pozitivní. Jaký byl váš otec? Co vás naučil? Jaká společná vzpomínka vám vykouzlí úsměv na tváři? Existuje rada, kterou jste od něj dostali a stále se jí řídíte? A pokud jste sami rodiči, co pro vás znamená být dobrým tátou v dnešní době? O své příběhy, vzpomínky i zamyšlení se s námi můžete podělit na 731 800 900 nebo napište na e-mail linka@rozhlas.cz nebo svůj vzkaz napište přímo pod naše téma na webu Noční linky Českého rozhlasu a vše tady bude režírovat teď až do 13:00 Jarka Barboříková. Přeji příjemný večer ve společnosti Noční linky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 4 minuty po 23. hodině, krásnou noc s Českým rozhlasem. Dnes si povídáme o otcích a mužích, kteří nás provázeli životem. Kdo se svým tatínkem vyrůstat nemohl, může vzpomenout třeba jiný mužský vzor, který vám byl v životě oporou? Dědeček, strýc, nějaký učitel? Jaký byl? Na to se vás dnes ptáme v noční lince. A otevírá je pan Radek, který volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc přejeme, prosím, stlumte si rádio, aby nám to nepískalo.
1: Dobrý večer, zdravím vás.
0: Zdravíme vás, Radku, povídejte.
1: No, mě naučil hrozně táta, že jsem mohl být vedoucí posunů, protože táta dělal celý život u posunů v Kyjově, tak jsem mohl dělat taky posunovače. Jo, a hrozně mě naučil i s hočákama od malička, mě naučil, a jak se mám chovat potom do života, mě dal hodně věcí a to, díky němu jsem se jako moc naučil, co mám dělat a tak dále, a tak dále. Že nemám se chytat partie, jako takový kamarádu, který fetu a tak.
0: Byl váš tatínek přísný nebo spíš kamarádský?
1: On byl přísný otec, protože když jsme třeba měli pětku nebo čtverku, tak nám dal třeba 2 dny nebo 3 dny na opravu, aby jsme si ty známky opravili a aby byl hrdý na nás právě.
0: A v čem jste po svém tatínkovi? V čem si myslíte, že jste stejný?
1: No, já jsem stejný, že chci být s mojím příjmení mám jeho a zaprvé chci být s mojí manželkou, jak oni byli do smrti. A než umřela moje maminka, tak byl s něho, no, zítí.
0: A jak jste spolu trávili volný čas? Kam vás nejčastěji brával sebou, když pomineme tu práci?
1: My jsme s otcem chodívali do lesa se psem, anebo třeba jsme jezdili vlakem a tak.
0: Aha. A máte po něm spoustu vzpomínek ve formě fotografií? Máte nějaká památeční videa a podobně?
1: Já mám pár fotek, co už jako odešel, a hodně s matkou a s otcem, jak byli spolu na výletech a tak.
0: A jak to, že jenom pár?
1: No, protože se nedochovali. Mhm.
0: A můžu se zeptat, v kolika tě letech odešel?
1: No, tatínek odešel v 78 let.
0: Tak to už je požehnaný věk. Máte od něho nějaký dárek, nějakou věc, kterou vám dal na památku? Někdo dává třeba nějaké staré hodinky nebo něco, co se dědí z generace na generaci?
1: No, mě hodně dal do života, že se mám chovat tou lásku, mě dal, a že se mám jako víc, když se ožením, tak abych vydržel ty roky s ním, s tou manželkou.
0: To znělo tak hezky. Abych to nějak vydržela, přežila.
1: No, aby byl právě na něj hodný a tak.
0: No, já ji tam slyším vzadu, že se hezky usmívá, tak to je fajn, že se dokážete rozesmát i takto přes éter noční linky Českého rozhlasu. No,
1: moji manželku právě jsou 14 let, tak se mi měl do smrti.
0: Děkujeme za to milé sdílení, za to, že jste teď s námi trávil čas a vysílal noční linku Českého rozhlasu. Tak klidný zbytek večera a děkujeme, že jste s námi.
2: Počkejte, já vám chci taky něco říct. Jo,
0: tak pojďte. Představte se, prosím.
2: Já jsem Jana Kořínková. A já mám spíš tak smutný dětství. Já, když dovolíte, já nechci vzpomínat na rodiče, protože už je taky nemám a pro mě je to dost bolestivý. Já naopak chci vzpomínat na jinýho partnera. A to, jestli můžu, na mýho muže, protože on je pro mě velkým vzorem. Mm-hmm. Protože s mým tatínkem jsem nějak moc za dobře nebyla, ale můj muž je ten vzor, který mě učí být lepší. protože mám trošku určitky, jsem nebyla ta dcera k tatínku, jaká jsem měla být, a teď už mu nemůžu říct, mě to brzy.
0: Mm-hmm. Tak to jsou takové okamžiky citlivé, které věřím teda, že zvláště právě třeba dnes, když je den otců, tak to ve vás vyvolá takové pocity. Tak,
2: ne, tady jde o to, že když s tatínkem nebudu stát a vezmu vás prostě ten režim do dětského domova, tak potom na něho nemáte hezký vzpomínky, protože když jezdíte domů, tak a nebudu stát s ním, tak už je to takový, že ten vztah není takový hezký.
0: Mm-hmm, ano, už je to narušené.
2: Ale já chci poděkovat úplně, no, je to narušený ten vztah, protože když s těma rodičema nejste, tak nemáte takový hezký vzor, jaký byste měla mít, protože když s ním nebudu stát a vlastně vás odtrhnou od rodiny, tak ten vztah tam nemůže být takový, jaký byste chtěla mít, ale chci poděkovat veřejně spíš svému partnerovi, protože ten je teprve teď ve vztahu, v manželství učí být lepší, jaká bych chtěla být, protože už to tátovi neřeknu, tatínku, promiň, já jsem to tak nemyslela. Takže teprve teď se učím být lepší i vůči kamarádům, přátelům, i když vím, že to nikdy nejde, ale
0: Děkuju moc za tu otevřenost, i když to vaše dětství nebylo spojeno s tím ideálním tatínkovským příběhem, který by vám byl oporou, tak je krásné slyšet, že jste to později potom našla ve svém manželovi. Přesně takové příběhy ukazují, že ta mužská blízkost a podpora mohou přijít i v jiné podobě a v jiném čase a přesto dokážou v životě udělat obrovskou radost a obrovský rozdíl. Děkuju ještě jednou. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase oba, ano?
2: Jo. Děkuju mu za krásných 14 let a kéž by nám to ještě vydrželo.
0: To je milá tečka za naším povídáním. No a teď hezká písnička, Miroslav Žbirka.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Až do posledních tónů Miroslav Žbírka len s ňou. Je přesně 11:15, s vámi je noční linka Českého rozhlasu a téma Den otců. Otcové bývají často tiší hrdinové rodin. Ne vždy mluví o svých pocitech, ale jejich láska bývá ukrytá v těch každodenních drobnostech. Poznáváte v tom svého tatínka nebo vůbec? To se ptám paní Jarmilky, která volá. Připomenete odkud?
1: Z Vysočiny,
0: vítejte.
1: 15 km od Třebíče.
0: Máte prostor, máte slovo.
1: No, děkuji. Všechny moc zdravím z noční linky a chtěla bych říct, že toto téma je úplně jako každý skvělý. Takže díky za to všechno, co tam děláte. A teď se vrhnu na to. Vyrůstali jsme na Hájence, na Hladově a byli jsme vychovávaní povojensky. Tačka byl takový dost přísnej a mamku jsme si tak dovedli trošku jako, že jo, přemluvit nebo tak, no. A s tím, že třeba jsem jako do jejich strany, do to otcovi a moje sestra zase do maminčiny strany. A pak se teda narodil po dlouhým takovým odmlčením nebo vyprošený byl brácha. No, jenže bohužel ten zemřel, už je to taky 7 let. No a to jsem odbočila. Takže mám

0: Někteří si toho ani nedovedou považovat, nebo jim nic jim to neříká. Teď jsem mluvila se známým a povídá, hele, já až teď jsem v důchodu a mám čas, tak prostě si toho všeho považuju a dívám se, jak to prostě všechno roste a mám z toho radost, že si dělám zahrádku a takové. A dřív mi to vůbec nepřišlo. Všechno uchvátaný, uhoněný, nikdo nemá čas, prostě všechno hektický. A dřív to bylo to naše dětství a takový prostě daleko lepší. Sice nebyly počítače, ano, každá doba něco nese, ale prostě bylo to takový kouzelnější, takový prostě svoje, takový lidi měli k sobě blíž, ani si tak myslím nezáviděli, jak teď. Teďka se jenom šuška, hele, oni mají tam zase nový auto, nebo a tohle, ale ono je to taky těžký. Autobusy pořádně nejezdí spoje, že jo, jak to bývalo. A teďka v rodině jsou třeba tři děti, tak každý musí mít auto, no, prosím.
1: Co vám vždycky říkával, když vám bylo těžko?
0: Když mi bylo těžko, tak prostě řekl, hele, zase bude líp. Vždycky není posvícení a prostě tak nějak se to snažil podat, aby to člověk pochopil a já jsem
1: pozitivní.
0: Opravdu byla taková učenlivá nebo víc tohle do jejich strany, tak jsme prostě to jako, jak bych to řekla, když přijela vaše babička z Lesonic, tak prostě já jsem taky byla jako na ní zvědavá a sestra mi řekla, hele, máš svoji babičku, běž si za svou babičkou, jo, ale prostě takový rozbroje, ale mělo to svý kouzlo taky, prostě na to vzpomínáme a měli jsme se rádi všichni a když šlo do tujího, tak no a nakonec jsem si vybrala muže, který byl podobný mému otci, ale povahu úplně cholerik, úplně jinak. No a nakonec jsem se rozvedla po 34 letech. Uh-huh. Že teda bych to nedala už dál, a protože jsem měla onemocněná s ledvinama a zhodou náhod už jsem tu tam, myslím, taky říkala jednou do rádia. Potkala jsem v lese jednoho pána, to bylo osudový a ten byl taky podobný na mýho taťku, takže prostě a tak jsem s ním byla 8 let necelých a prostě ten mi dal víc než za těch 34 let. Jsem se v životě neměla tak dobře jak to a s tím, že teda jsme se fakt tak shodli ve všem, že prostě jsme dělali všechno spolu a prostě vážil si všeho, poděkoval za každý oběd. Což mě úplně prostě překvapilo, protože to jsem nikdy nezažila.
1: No Jarmilko, víte, co je zajímavé, že vás tam vlastně tatínek brával na to místo do lesa, tam jste s ním, jak jste říkala, trávila spoustu času a pak tam poznáte teda svůj životní lásku, byť trvala kratší čas než to vaše manželství, tak kdo ví, asi to nebyla náhoda, že vás tam tatínek vodil. A když se k němu ještě vrátíme, tak měl nějaký zvyk, pro který byl naprosto typický? A vždycky třeba, když doma něco děláte, tak si na něho vzpomenete, měl nějaký zvláštní
0: ano,
1: zvyk?
0: Ano, já prostě vzpomínám vždycky, já mám strašně ráda zahrádku, teďka tady jsem půl roku nebyla, protože jsem fakt se rozhodila s tím, že teda si přítel vzal život. A takže mě to vzalo, jsem prostě skolabovala a už druhým rokem nebo rok a půl jsem prostě po doktorech, po vyšetřeních, po kontrolech. Takže furt se něco řeší a už teď je to na dobré cestě. A vždycky, co dělám, tak říkám, tačko, to je pro tebe. A on prostě, i když dneska třeba včera byla bouřka, se hnala a já říkám, ježi, já musím zakrýt dřevo, ať mi to nezmokne. A ono opravdu to prostě počkalo, až jsem to udělala. To je zajímavý. Je to prostě, já myslím, že je to všechno takový spjatý, ta energie, vesmír ze zemí, že prostě, že tam na nás taky myslí a my na ně a prostě, když máme někoho rádi, tak je tady s náma pořád, i když není. Mm-hmm.
1: To jsme měli stejný program včera při bouřce, ano, také jsem utíkala zakrýt dřevo. Ale no, Jarmilko, vy teda jste měla ten život náročný, pak jste říkala, že jste teda přišla tragicky od toho druhého muže, tak to mě mrzí, ale líbí se mi na vás to, že

0: vlastně jdete dál, řešíte ty svoje problémy, ne zůstáváte v těch těžkých chvílích sama, takže asi teda si umíte říct o pomoc, alespoň tak jsem to tak pochopila, no, jak jste mluvila, že jdete tomu řešení naproti těm svým třeba zdravotním problémům, tak to je dobře, tak to má být.
1: No. Ale já si myslím, že by se člověk neměl asi litovat nějak, protože si říkám vždycky, lidi jsou na tom ještě hůř. A člověk prostě dokud může. Já třeba někdy, že mám špatnou štítnou žlázu, jo, jak se mi rozhodil organismus, všechno naopak. Z vysokého tlaku, nízký tlak, ale poslouchám to svý tělo, jak mi řekl pan docent, a sice spleskám všechno do kupy, pak teda jako, že jo, se člověk vyčistí, ale jako musí být pozitivně naladěný. Nesmí to prostě, když se někdy bolí, někdy má člověk bolesti, ale pak si říkám, ale zítra zase bude líp, nebo za chvilku bude. A mám tady kočičku a tam vyskočí na hruď a prostě mi pomáhá, jak může.
0: Tak Jarmilko, přejeme hodně sil, hlavně to, abyste si dokázala i přes ty všechny těžké chvíle zachovat ten svůj optimismus, protože někdy právě ten vnitřní klid a naděje je to, co nás vede dál, i když ta cesta někdy není jednoduchá, ale to nemá nikdo. Jarmilko, mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuji a všechny zdravím, ráda vás poslouchám a i ty lidi, co tam častěji volají, tak jsou úplně bezva.
0: My jsme vás teď taky moc rádi poslouchali, to vaše vyprávění. No a teď budeme poslouchat píseň od Václava Neckáře, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. 6:30.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná už váš tatínek není mezi námi, ale jeho slova, rady nebo humor ve vás zůstávají dodnes. Budu ráda, když na něj společně zavzpomínáme. Je s námi paní Boženka, která volá noční linku Českého rozhlasu z Hradce Králové. Krásnou noc i vám.
1: Děkuju taky.
0: Můžete povídat, Boženko.
1: Můžu?
0: Ano, už jsme v éteru.
1: Tak já jsem chtěla jenom všechny zdravím a chtěla jsem jenom říct, že jsem měla přísnýho tatiku a on se dlouho nemohl vyrovnat s tím, že jsem byla holka, protože jako chtěl syna, no a pak už být děti nebylo, jen já, a on sám nepoznal takovou tu mateřskou lásku, tak ani prostě, ne, že by mě neměl rád, ale takový to dětský, to pomazlení nebo tak, tak to jsem od něj jako nedostala, ale mamka chodila do statku na práci a tam neměli děti a já jsem tam byla prostě jako doma a s tím hospodářem jsem prostě se k němu chovala, nebo on ke mně, jako bych byla jejich. Až potom, po určitý čas, tak nějak asi 5 roků mě bylo, tak jsem přišla domů, nějak jsme se poprali s dětma a on mě říká, ty hele, sama si nic nezačínej, ale když ti někdo bude jako ubližovat nebo to, tak se nedej. No tak já, my jsme tak vyrůstali mezi dětma, že jo, no tak jsem se taky nedala. No a později mě pak, on o svým dětství nechtěl moc mluvit, protože jim brzo zemřela maminka, zůstali 3 děti, děda se oženil po druhý a byly 4 děti ještě a tyhle ty 3 museli brzo vypadnout z domu, takže šel, jen skončil školu a museli sloužit do k sedlákům, že no a tam vydržel až do vojny, ale tam i se i poznal s mojí mamkou, no a pak jako mamka na něj čekala, ale on, když začal mluvit o tom svým dětství, sice ne moc, ale jednou mě řekl, nedávej, až umřu, nedávej mě do hrobu s dědou a s nevlastní mámou, že jo. No, tak já jsem si to pamatovala a když v 63 letech zemřel, tak jsme ho prostě vzali sem do Hradce, protože jsme bydleli na vesnici a pak jsme se přestěhovali. No a ještě před svatbou on moc nesouhlasil s tím, že jsem chodila jako se svým chlapcem za jedno na vojně, za druhý Slovák, že jo, tak nějak, nevím, prostě nějak si nesedli vždycky, když jako můj muž nebo chlapec přijel, tak se sebral a šel pryč. A když jsem se měla vdávat, tak mě řekl, ty, co jsi vybrala, to máš a nechoď mě domů brečen. No tak já jsem si to pamatovala a když pak se mě, moje dcery vdávali a syn ženil, tak já jsem jim to každému řekla. Říkám, hele, vybrali jste si, co jste chtěli a nechoďte si domů stěžovat. No a takže jsem pak můj taťka jako zpřátelil hodně se svým zetěm a asi v něm našel toho syna, co hledal, takže pak byli spokojeni, jenom že pak dostal rakovinu plic a odešel. Takže to je asi tak všecko. Ale nikdy mě neuhodil, ale jen se na mě podíval a já už jsem věděla, co můžu. No a byl jako dost vznětlivý a to jsem po něm zdědila i já, jenomže pak v manželství jsem se to odnaučila, takže takhle, no.
0: No, tak já jsem čekala, kam ten příběh bude směřovat. Začala jste tím, že tatínek neměl jednoduché dětství, což ho samozřejmě velmi ovlivnilo, ale vy jste byla asi moudrá už nebo naučená možná od vaší maminky, že jste to vlastně chápala a tak jste to potom asi dohnali, jo? Jak potom si rozuměla s tím zeťákem a podobně.
1: Pak už, když já jsem měla děti a narodil se nám syn, tak byl prostě rád a to jako dal najevo, že opravdu, že je šťastný, že aspoň toho kluka máme. No. Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct. Já vás všechny zdravím a přeji vám dobrou noc.
0: Ale Boženko, víte, ono to tak bývá, že člověk, jak pak je starší a starší, tak se učí najevo dávat ty city a ve stáří se to potom, to, co bylo skryté, tak vyplave.
1: Tak,
0: no,
1: tak si to uvědomíte všecko a když o tom tak přemýšlím, tak jako říkám, tak on se neměl od koho nějak tu lásku nebo k tomu dítěti, protože já jsem byla sama a víc dětí už nebylo, tak jako byl zklamaný tím, že jako nemá syna, že jo.
0: No, ale vy jste mu to potom teda vynahradila zaťákem a i tyto pozdní okamžiky blízkosti jsou někdy pro rodinu velmi cenné a zůstávají pak v paměti. Děkuju za telefon, za to, že jste teď s námi vysílala noční.
1: Mýho muže než mě. Tak jo, dobrou noc.
0: Krásné sny
1: přejeme. A děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes slavíme Den otců. To je krásná příležitost zastavit se a zavzpomínat na muže, kteří nás něco naučili, podrželi nás nebo ukázali někdy v životě ten správný směr. Posloucháte Noční linku, je s vámi Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každá rodina má svůj příběh a v každém příběhu hraje otec nějakou roli. Jakou roli se hrál ve vašem životě ten váš? Ptám se paní Marie, která volá noční linku z Brna. Je to
1: dobrý
0: tak?
1: Večer, já vás zdravím. Jsem ráda, že jsem se dostala na linku, protože dnešní den mě připomněl toho mého tatínka, který samozřejmě už je dlouho mrtvý, ale byl to můj prostě vzor po celý život a já jsem prožila nejkrásnější dětství, jaký jsem mohla prožít, protože jsem vyrůstala na hradě Vítově. Mm-hmm. Můj tatínek tam pracoval u dostihu koní u barona Háze a jedna taková úplně dlouholetá vzpomínka je to, že tam je výstava psů, které měl baron Hás. Je to největší sestě, výstava těch hispaniců a mezi nimi je poni, protože tatínek, když se dostal je k tomu poníkovi jednou, tak ten poní zopl, přerazil mu nohu a baron nechal toho poníka zastřelit, vyspal ho a do dnešního dne na Vítovském zámku je ten poní vystavený, takže to je taková vzpomínka. Ale jinak jsem prožila nádherné dětství s ním. Prožil jsem s bráchou, tými krásný čistilky, které jsme měli. Chodil nás do přírody, zpíval mě pásníky a takové různé bonmoty. A do dneška prostě mám jeden takový, který mě vždycky říkal, pamatuj si, nad ničím se nepovyšuj a nad ničím se neponižuj. Já jsem potom zjistila, že tady takový ten bonmot je zpátky pyšná princezna. To dneška nevím. Myslím, jestli to zase tak z něho, nebo jestli to snad slyšel, ale v té době myslím, že ta pohádka vznikla v roce 52, takže nevím, jestli vůbec měl možnost televizi, jsme určitě neměli v té době, že vlastně nevím, kde tady se to stál. A potom samozřejmě měl takové ty hesla jako či hraška na sítě, hraška v dostem, takové různé ponoci mě dával do života. Takže já mám ty nejkrásnější vzpomínky, které nemůžu být bohužel.
0: Paní Marie, mluvíte moc hezky, jenom to spojení není nejideálnější. Nevím, jak to slyší posluchači, ale hodně nám to tam
1: přeskakuje.
0: Teď se to možná zlepšilo, tak to je škoda, že až teď.
1: Takže
0: máte
1: prostě,
0: krásné vzpomínky na ideálního tatínka. Trávil s vámi čas, dával vám dobré rady. Vypadá to, že byl hodně citlivý asi, jak o něm mluvíte.
1: No a samozřejmě ještě se postaral, protože mě hodně pomáhal, protože on potom pracoval u policie, takže odcházel do důchodu v 55 letech, takže ještě mě, moji synové vlastně byli ještě pod jeho křídy, jak bych řekla, a hodně ještě v tom dětství, takže i moji synové na něho vzpomínají prostě přesně tak jako. No a já vlastně, můj manžel, my jsme letos jsme s manželem 65 let spolu, momentálně je v nemocnici, takže doufám, že se mě vrátí. A takže ten na něho vzpomíná taky a vždycky říkal, že i pro něho byl prostě vzorem všech mužských, takže můj otec byl opravdu, nebo je na co vzpomínat a ráda na to vzpomínám, i když se smutkem, no ale bohužel, jako tak to v životě chodí a měla jsem moc krásné mládí a jsou ráda, že i moji synové na něho takhle vzpomínají.
0: Hezky se to poslouchalo, ano, paní Marie, to je krásné, když ten tatínek je pro vás pocitem jistoty, oporou.
1: A ještě bych řekla, poslední věc, že když umíral, tak jsem samozřejmě byla u něho a on měl v nočním stolku takový svůj nožiček, takový nůž, protože vždycky říkal, že každý mužský má mít u sebe nůž pohotově s takovou krásnou střenkou a takovým mramorovým obalem. A to mě vtiskl ten nůž do ruky, než zemřel. Tak to byly takové krásné chvilky a do dneška ten nožík mám.
0: To věřím, to jsou krásné vzpomínky, které mají velkou hodnotu. Děkuju, že jste vzpomínala i s námi v noční lince Českého rozhlasu. Nashledanou,
1: dobrou noc.
0: Krásnou
1: a
0: noc přejeme.
1: A přeju takový vzor mužskýho všem. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Který okamžik s vaším tatínkem vám zůstal navždy v srdci? Někdy stačí obyčejná vzpomínka, aby člověka zahřála i po letech. A my budeme rádi, když se s námi o ní budete povídat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer je o vděčnosti. Za všechno, co jsme od svých otců dostali, ať už to byly životní rady, podpora nebo jenom pocity bezpečí. Paní Ludmila z Brna je s námi. Vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer, Jaruško. Přeji vám všem. A já vám to vypovím o mém tatínkovi. Uh-huh. Já jsem ho strašně milovala. A on se dožil skoro 87 roků. Už je to teda 10 roků, co je mrtvej. A já jsem, on pro mě udělal poslední, byl montér, jezdil do zahraničí, takže já jsem od něho všechno měla, co začalo tady paruky. Byl dvakrát v Brazílii, takže tam odsud všechno zlato, auto, všechno, co mohl, tak mě dál. A mě nejvíc mrzí to, že když měl už konec před sebou a já se musela s ním jet do nemocnice. A když jsme jeli v té sanice, tak on mě říká, to je už moje poslední cesta. A pořád se mě ptá, co bude dál. A já říkám, tati, ale to bude dobrý. Tak jsme tam přijeli, sestřička tam byla protivná, bylo to ve vojenské nemocnici, to můžu říct. A ona na mě, jo, nemyslíte si, že my si ho tady necháme? My ho vyšetříme a dáme vám ho dom? Já říkám, sestřičko, já bych ho sem v životě nedala, kdyby to nebylo nutné. No a tak ho dali na CCčko, bylo to už večer a přišla jsem teda, abych čekala, tak jsem hodinu čekala a ona na mě přišla a povídá mě. No, tak máte štěstí, má zápal plic. No, paní Jaruško, to mě, pro mě bylo hrozný. Tak jsem, vezli jsme ho na oddělení a ten pan doktor si tam mě zavolal a říkal mě, mladá paní, musím vás zklamat, ale váš tatínek se třeba nedočká ani rána. No to bylo pro mě něco. Tak jsem se s ním šla ještě rozloučit. A druhý den odpoledne jsem šla na návštěvu. Oni mu nasadili antibiotika a tak přežil. Ještě 14 dní přežil. Ale jakmile oni vždycky ty antibiotika vysadili, tak znovu začal mít horečky. A já jsem teda to prám proplakala, ale on už potom, byli tam jako ajzli. Sestřička přišla, pane Ništín, jestli nebudete smrkat, tak já vám to zase budu odsávat. No tak škaredá. A ten den, co měl umřel, tak já jsem tam byla až do večera a on mě držel za ruku a říká furt, Liduš, pomož. A já, tati, to, já ti nemůžu nějak pomoct. A to už jsem viděla, že je jako kdyby v komatu, protože se mu zdálo, že jako rukoval na vojnu a to tak jako povídal. A tak jsem to propadl. Tak jsem přišla domů za mamkou, ta byla nervově na tom špatně, tak se mnou nechodila, jsem tady chodila sama. A v 10 hodin večer mě volali z nemocnice, že tačka umřel. A do dneška, já to mám pořád v sobě, že jsem to byla zrovna já, která to musela udělat, že ho tam odvezla a nechala ho tam.
0: Paní Ludmilko, takže no, tak udělala jste to, co bylo to jediné správné v tom daném okamžiku. A to, že jste u něj byla právě v tu chvíli toho, kdy odcházel, tak to ukazuje, jak důležitou roli jste v jeho životě měla. A to jsou okamžiky, za které by možná mnozí posluchači dali moc, kdyby u toho mohli být.
1: Ale pořád se mi to vrací, víte? Teďka už je mě 73.
0: No, tomu rozumím, ale Ludmilko, já vám do toho skočím. Mě tady málem zvedla ze židle ta reakce té zdravotní sestry v té nemocnici. To no, musím to říct, že to je silné kafe a mám podobnou vzpomínku, tak o to víc se mě to teda dotýká. No.
1: Jak kdybych jako já ho tam chtěla nechat, abych se ho zbavila. No to teda bylo. A byla to taková starší sestra. Už přes 50. bylo. Ne mladá holka, to by si to třeba nedovolila.
0: No. No. Takže, Ludmilko, já vám někdy řeknu, až bude víc prostoru. Teda, když můj tatínek odcházel, tak jak nám to sdělil pan lékař, který se ani neráčil otevřít ty dveře, vlastně, aby nám to sdělil. Takže chápu vás, mrzí mě to, ale to je v podstatě většinou problém toho člověka, který teda se chová, jak se chová, není to náš. Pro vás je důležité, že jste tam s tím tatínkem byla a že jste potom mohla být i s maminkou a být zase oporou jí, tak funguje to u vás dobře, nebo fungovalo to všechno, jak má, drželi jste při sobě, stále držíte, věřím, s vaší další rodinou.
1: Maminka už je tak taky mrtvá a ta se rodila 92 let.
0: Ano, ale ještě máte svoji rodinu. O té jste,
1: no mám dětičky.
0: Ano, o těch jste kdysi vytrávila.
1: Proti vnoučata, mám 5 pravnoučat.
0: Tak ať vám dělají i dál radost. Děkuju, že jste s námi byla. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Ano, děkuji vám moc. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Blíží se půlnoc, i po půlnoci se uslyšíme a budeme pokračovat v tématu Den otců. Co pro vás znamenal váš tatínek nebo nějaký jiný mužský vzor? Byl ve vašem životě? Jakou stopu zanechal?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i ve druhé hodině dnešní noční linky Českého rozhlasu. Dnes vzpomínáme na tatínky, dědečky a všechny mužské vzory, kteří nás provázeli životem. Ať už byli přísní, laskaví, tiší nebo naopak hovornější, vždycky v nás zanechali svou stopu. Některé vzpomínky hřejí, jiné bolí, ale všechny k nám patří. Pokud se chcete přidat, podělte se s námi o své příběhy a okamžiky, které vám s vaším tatínkem zůstaly v srdci. Jsme tu s vámi i teď 2 minuty po půlnoci a společně otevíráme nový den a nový pracovní týden. Pro děti navíc poslední školní. Je 22. června a Jarka Barbuříková u mikrofonu Českého rozhlasu zůstává.

0: Možná i vy máte v paměti větu, kterou vám tatínek opakoval celé dětství a kterou si dodnes nesete životem. Jaká byla? Zavolejte nám do studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Stejně jako to teď udělala paní Alena, která volá z Lín z Poruby. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já zdravím vás, paní moderátorka, a všechny posluchače, co poslouchají tady tuto noční linku. Já bych taky to se chtěla, co se týká mého tatínka, tak by taky děkuji za všechno, samozřejmě obou dvou rodičům, jak tatínkovi, tak mamince, protože díky ním jsme měli krásné dětství a mládí s bratrem, které spočívalo ne v nějakém majetku, ale v lásce, kterou nám všechno dali, aby jsme nic nestrali, myslím, po té stránce dětství, lásky a tak dále. To chci jako říct a vzpomínám, jako že tatínek, říkám, on byl povoláním, já jsem říkal, strojůvce na barní lokomotivě, takže maminka byla v domácnosti, ta se starala o hodinu, tak jako jinak, a že tatínek zase se staral, aby jsme byli zabezpečení, takže chodí z turnusu na turnus, pracoval, on spravil teda všechno, rozumíš mu. Teď co chci říct, co jsem po tatínkovi podědila a co jsem nepodědila, jako jo. Takže tatínek, i když říkám, když pracoval jako, byl jako strojůvce na parní lokomotivě, jestli špatně mluví, jsem nějak to, ano, na parní lokomotivě a vyučený zámečník, tak on pěkně, krásně maloval. Takže i při té své práci maloval obrazy, já namaloval asi čtyři obrazy a to je vlastnost, kterou já jsem po něm naprosto nezdědila, protože já jsem neměla namalovat. My když jsme měli kreslení ve škole 2 hodiny a nenamalovali výkres, tak jsme to mohli namalovat doma do kresí, což jsem já vždycky udělala, že tatínek to namaloval, já měla zkreslení potom jedničku, ale viděli, že tatínek umí malovat, že to dělalo, nebo krásně psal. Já mám do dnešního dne, mám plno obálek, které mě nadepisoval. On je takové opravdu uměl takové písmo malířské. Takže toto všechno jsem po něm opravdu nezdědila a tak dále. A potom on taky měl jako takovou, co on taky. Ve škole, jako já jsem tak mýbala jedničky, dvojky, ale prostě na matematiku jsem byla hloupá, nebo jak by to řekla, prostě jsem tomu nerozuměla. Tata si vždycky se mnou tu matematiku, tu algebru nebo tu geometrii, to se všecko se mnou ušel, vždycky to nebylo pochopit, jak já tomu nerozumím, že a tak dále. No a tak to ty vlastnosti jsem po něm nezdědila v žádném případě. Takovou, on všechno dělal tak přesně, precizně, akorátně, no tak to jsem zdědila až teď ve věku přes 80 roku, tady to. A co jsem po něm zdědila teď, a to je asi jako dobré, no, takže on tatínek taky všechno jako vyřídil, jako zařídil, vyřídil to všechno, jako jo, tak to tu vlastnost jsem zdědila, já sice teď už nemůžu nic vyřizovat někde na úřadech, že nechodím a tak dále, ale jako zase vyřídím všecko telefonicky, tak to tu vlastnost jsem po něm zdědila, tu preciznost, to i po mamince, to byla tež přesná, precizní, a tady to vyřízení a ty ostatní takové vlastnosti, jak tam to malování, psaní, nebo to v žádném případě. Takže já na tatínka jako vzpomínám, no tak odešel nedožitých 84 roku, taky se to stalo v důsledku prostě zdravotní sester špatně nějak tam, že nemuselo k něčemu tam dojít a tak dále. Takže ještě mohl tady být, ne teď říkám, ale tenkrát, že tatínek už je po smrti hodně a hodně dlouho a tak. Takže na něho jako vzpomínám a vzpomínám tak na maminku, na tatínka. Měla jsem bezvadné rodiče, takže tak já vzpomínám jako na tatínka. Nikdy nezapomenu a vždycky si říkám, opravdu byl to člověk, který makal, dřel a pracoval, opravdu za tu práci si stal. Takový prostě byl. Takže díky němu, samozřejmě mamince, jsem měla i s bratrem krásné dětství, krásné mládí, které spočívalo v tom podstatném, v lásce a všechno tady v tomhle, jakože. Takže nikdy nezapomenu, nevím teď mi nic. Momentálně nenapadá, ještě by to možná řekla víc, ale nespomenu si, jakože, no tak děkuju za všechno ještě jednou a takový byl tatínek a tak, no už tam.
0: My děkujeme za ty vzpomínky. No. Mluvila jste o tom, že pracoval na dráze, takže vás tam brával jako malou.
1: Je tak to, no tak počkejte, to ano, to určitě, než jenom tam. On mě vzal jednou na tu parní lokomotivu. Bylo mi asi 9 nebo 8, 9, 10 roku. Tam stál jako postavil, on zostav jezdil. Takže jsem tam s maminkou byla na tom peroně a on mě vzal na tu mašinu, jak tomu říkám, mašina. Ježišmarja, já jsem z toho měla otřes mozku. Jak se tam všechno syčelo, víte, ty, já nevím co. Já jsem se z toho, v životě už mě tam na tu parní lokomotivu nedostal. Já jsem z toho tak měla takový děsný ty otřes mozku. Tam už mě nikdy nedostal, jako jo.
0: No vidíte tak to, je. Tak no. I na takové no. zážitky pak člověk rád vzpomíná, i když nebyly dvakrát pozitivní.
1: I na to ráda vzpomínám, i na to ráda vzpomínám, že se mi to připomněla tady toto, že jsem si na to taky vzpomněla tady, no.
0: Takže nevím, děkujeme, ještě, děkujeme moc no, za to sdílení.
1: Já taky vám děkuji, sledu každý, ten pořád každý večer, že jsem ráda, no si mi dneska opravdu špatně nějak mluví, jako jo, no. Tak zdravím vás všechny, jsou to krásné pořady, vždycky se na to večer nebo noci vždycky těším a vzdali se dovolám, dneska jsem se dovolal. Děkuju ještě jednou a přeji krásný byla večer, krásnou noc a ráno a tak dál.
0: I vám, děkuju paní Alenko, zdravíme do Poruby.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční linka patří tatínkům a všem mužům, kteří nás provázeli životem. Pokud se právě teď vybavujete nějakou milou vzpomínku na svého tatínka, nebo možná na nějakého učitele, vedoucího na táboře, budu ráda, když se o ní podělíte. Volá nám pan Robert z Olomouce, krásnou noc i vám.
1: Děkuji vám. Plumím si rád, ať to nedělá zpětnou vazbu. Uh-huh. A teď je to dobrý. A k tématu řeknu asi

0: dílnu z Nářadin, což je perfektní.
1: Dobře.
0: Včera bylo taky hezky téma, oni se tam bavili o starých půdách a tak, a nedovolal jsem se. Ale to je zase jiný téma, no. Ale jinak teda u nás doma se dějiny opakujou, já to vysvětlím. Mám syna Marka, prima kluk je autista. A jsou 3 roky vdovec, takže mi umřela žena. A moje mamka, i když si někdy rozumíme jindy, ne, tak je úžasná v tom, že ona mu vlastně dělá babičku i mámu dohromady, jo. My jsme to s dědou měli podobný, tak si uvědomuji, jak se vlastně ty dějiny jakože opakují. Asi víte, jak to myslím, jako.
1: Mm-hmm. Ale můžete dát nějaké příklady?
0: No tak, protože, jak říkám, no ona je prostě moje mamka skvělá, že prostě, jakože, ta syna má ráda a našli si k sobě teďka hodně cestu, tak to je jako dobře. A jinak, jako snažím se třeba tak, jak to dělávala moje žena, i když kluk má teda 20 minut autista, ale já mu třeba strašně čtu pohádky, on to má moc rád, jo. A on je prostě úplně úžasný, jo. Takže řeknu to takhle, potřebuje to, co dělala moje žena, pohladit vlasy, pomodlíme se spolu, pak mu dám pusu před spaním, to on má moc rád. A víte, co je nejhezčí odměna, možná byste to mohli dát tady do rádia, dětské smích, ta strašně krásná písnička. Já mám takovou radost, když se ten kluk usměje, že mě někdy srazy vytrysknou, že si uvědomím, že aj někdy třeba, když mě zlobí, což se u každého kluka stane, takže tak mu to jakože odpustím a jde se dál, jako jo, a mám ho moc rád, toho kluka, on je prostě úžasný, Marek. No a na závěr bych chtěl pozdravit paní Ludmilu, je to moc sympatická paní, a moc si ji vážím, pak bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, všechny linkaře a jsem moc rád, že jste mě vzala. A jestli se dovolám do písničky na přání, což je v Českém rozhlase Olomouc, tak vám nechám něco hezkého zahrát. A moc si vás vážím, víte. Já jsem se teď dlouho nedovolal, no ale tak to někdy je v té noční lince, že prostě, jak říkal pan kapitánček, někdy se nemůže člověk porobourat, takže všechny moc pozdravuju. A mám vás všechny moc rád, jste moc prima rádi a moc vám za všechno děkuji. Nashledanou.
1: Roberte, my děkujeme za přízeň a loučíme se. Možná je právě dnešní večer příležitostí říct si nahlas něco, co jsme svým tatínkům nikdy neřekli. Třeba obyčejné děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď královnou jsem já zpívala Ilona Čáková v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi pan Olejnek, který volá z Kopřivnice. Krásný noční čas vám přejeme.
1: Dobrý večer všem.
0: Možná je právě teď ta pravá příležitost říct si nahlas něco, co jsme chtěli svým tatínkům říct, ale nebyl na to prostor, jak to tak v životě bývá. Někdy je to prosté děkuji, někdy je to mnohem víc. Co byste vy řekl Oline tatínkovi, kdybyste měl tu možnost s ním teď mluvit?
1: Víte, s mým tatínkem to bylo takový trošku složitější.
0: Aha.
1: Já pocházím z Moravskoslovácka, to jsem už několikrát říkal, z městečka Žeravice se to jmenuje, mezi Kyjovem a Vzencem. Kyjově jsem se narodil a tam prostě na té, ono to bylo městečko jako po nějaký vladař to povýšil kvůli nějakým vinařským zákonům. Ale byla to taková obyčejná dědina, když to tak řeknu trošičku vulgárně, ale žil se tam dobře. Takže tatínek byl to havíř. To je tvrdá natura. Byl to vinař, měl jsme vinohrad, byl to včelař, svým způsobem teda, jako když si vzpomínám. A ten život byl takový u těch chlapů. Oni to brali tak nějak moc niterně všechno. Vzpomínám si, tatínek měl spoustu kamarádů, jako nebo spoustu kamarádů, prostě byli to chlapi, jeden ročník, byl to ročník 23, myslím. No to jedno. Byl nasazený za války, byl nasazený v Rakousku, v Solných dolech a tak dále, a tak dále. A v tom civilním životě byl, jak jsem říkal, byl to havíř. U nás kousek od těch Žeravic byl důl Pokrok. To byl takový...
0: Oline, kdybychom přešli třeba...
1: Já vím, co chcete říct, ano. Já budu pokračovat. Tatínek byl prostý člověk, jako havíř, mám ještě po něm fáračky, to jsou takové, to je takový kabát, který nosil tam kdysi do těch dolů. Byl otevřený. Měl rád maminku, žárlil na ní, to bylo opravdu takový, a on měl takovou tu havířskou vlastnost, že se rád napil, protože měl svůj vinohrad, měli jsme svůj sklep a podobně.
0: Dobře, Olene, já bych se vás doptala, řekněte, jakou měl nejlepší vlastnost, jedno slovo.
1: Včelař,
0: tak my víme z našeho vysílání, že jste to po něm zvěděl. Tak to už víme, odkud vítrval. Takže to vám dala asi spoustu dobrých rad do života, které byly možná spojené právě s těmi včelami. Tak to je dobře, to se hezky poslouchá.
1: Ono s těma, víte, to bylo tak, s těma chlapama, oni přišli třeba do sklípku vinného, a oni začali mluvit. A já jsem poslouchal, co oni prostě v tom životě prožili. Třeba ten tatínek to nasazení v tom Rakousku, v těch dolech. Ti chlapi nadávali třeba na své manželky, ale přitom je měli rádi. A když se vypilo trošičku toho vinečka, já si vzpomínám na jednu takovou krásnou. Seděl tam se svým kamarádem Jožinem, oni byli oba dva Josefové, a oni najednou řekli: Joško, pojď, poplačem si. Oni začali brečet. Ti chlapi začali brečet, brečeli možná 5 minut, 10 minut, pak jeden zavěl a dost a bylo to vyřešené. To byl takový moment, já jsem nad tím zůstal.
0: Já mám pocit, že jste to i když se říkal, Oline. Tak já vám moc děkuju za váš telefon, přeju krásný noční čas a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
1: Takže já jsem se trošičku chtěl rozvykládat a to je, minul jsem se tomu tématu. A děkuji vám moc, že jste
0: mě
1: vzali. Opatrujte se, zdravím všechny moje noční přátelé, Jiřinku, Roberta, Milana a tak dále, a tak dále. Paní rozvykládku, u nás tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v jednu hodinu, trvá 120 minut. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Krev přejde v pastel, já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. Buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna Divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretíra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, tam jsme tý. Myslíš? No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj,
1: hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. Krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom líp. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vnítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu tak nehrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden.
2: Dva.
1: Jeden.
2: Dva.
1: Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl.
2: Ne, ty máš, jo?
1: A zahraj něco.
2: Tak jo?
1: Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk.
2: To jsme vlastně spolužáci. No tak přebej, co jsi pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt, já chodil hodně za piano.
2: No v tom to je, já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skvělé, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele. Když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáhrát.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak, jak to si řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mračna kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá kmotra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Kerej? No ten, co ho držíte? Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: byl hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci. Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak, jo, tak ten se udělal.

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co je ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl trampoty Brouka Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny 3, tedy na všechny 4. Kdyby jsme jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Když si myslím, že no to je strašně těžká otázka, poněvadž to jak kdo, ne? Někdo je šťastný, prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si
4: ne... Ne, to ne, jsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak, a on když...
7: Ale. No On je šťastný.
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
4: A šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingle tangly mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No, to protože jsem nechtěl. Já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Jako,
1: otázka na Jana Wericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
0: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
1: A nepíšou.
0: Co?
1: Taky prý se ho neptají každýho.
0: No, to je to.
1: Většiny se neptají. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často, hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von, jo.
0: No, jemu se to nestalo.
1: Jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě, a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
2: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
0: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
1: Werich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
0: A jak jste adresoval? Který pes?
1: Pes Hero u Sovových mlýnů 7.
0: No.
1: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
0: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
1: No.
0: A on si to přečet a neříkal nic.
1: Neříkal nic. Ne.
0: On čet denně noviny.
1: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
3: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

Pokládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není.
2: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. To já odmíkám a už je to doma.
0: Šlitr, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: A ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No ne, já znám podle anekdot různý princip. Já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak...
0: Ty jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že je nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.
1: Kde to tobě všude myslí, to je...
0: Ano. Někdy v Lucerně. Werich, co považujete za nejlepší vtip?
1: Ne. No, stvoření světa, snad.
0: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí, ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede. Ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky. A z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pojď sem.
4: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text a sice jmenuje se Big Bad John. One, two, three.

Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým.

co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. Až čtvrtá sloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. Sám

Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, baštil jsem jak praštěný, uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu. Jestli ter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, buchtičky se šodou, zapíjel jsem je vodou, poruch.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v Divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční party zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: No, já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením. Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Píšel, do Píšel.
1: To stačí, myslím. Je jako ono těch melodí, nebo
0: pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Píšel, v Píšelích šel kohorem rodu. Vzpomněl si na...
1: To šlo vlastně na všechny mistrové melodie, že jo?
2: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda, za to, no co už má, nehravost v sobě,
1: no,
2: ale...
1: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
2: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
1: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to
2: hlavní. Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Máler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To je byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo, honem dokupy a pinkat na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká, pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět, ale všichni si rozumíme, myslím.
4: Pane Máler, prosím vás, stojí na to chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
0: Přitom samý o sobě hry a pečivo jako jsou
2: chválně. Ale já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo ujmout další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého... osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička, je to prost.
3: To ti budeme zpívat v krematoriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známí.

až řeknu už. Babadada parou, von chudák netuší, že máme nůž, nůž. Ach bože, nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: tohle to je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Ne. Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a no. Autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: já jsem... Já tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: Ne, on dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být?
1: No, kdo vypadá líp?
3: To spíš, kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten...
1: Automaticky už... Ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: A jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu, nová hra je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co došlo, a dojdem k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdem nějakou tvoji skladbu a tu si začneme
1: zpívat. Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína, tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem odrejný.

0: Okay. See.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.